přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: V tom, no, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se tlouklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, řekl jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třiká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme ta králičí stehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, Vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninovej, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jdu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak jsem říkal, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření, vřítku.
3: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Takže spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce, i díky vám, bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaký čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, tu je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: Také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: Nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: A ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch rašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když si chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takový.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně, děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva

0: byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být a je to linie, která je doporučovaná i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni. To nebyla naše iniciativa. To byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
1: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
0: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence. Takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia. A bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
1: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
0: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pak když je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
1: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pak, když se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka, to je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceněny. oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých, sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých. A arabští sokolníci zpravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Ještě naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
4: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
4: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někdy je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
5: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis a v tom dopisu...
5: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo, byla otevřená tomu se potkat, psala mi, že na mě myslí každý narozeniny a pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce, jo, 24. A teď jsem jim to začala oznamovat. Říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat. Jseš těhotná, jo? A teď tam stříleli tady ty věci. Říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení. Mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla. Tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vlčnovem dnes projede jízda králů. Festivalový půlmaraton dnes ovlivní provoz několika linek městské hromadné dopravy ve Zlíně. Komunisti si zvolí místopředsedy, ve vedení doplní nového předsedu Rouna. Dnes bude v regionu polojasno s teplotami až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve Vlčnově na Slovácku je dnes jízda králů, tradiční zvyk, který je zapsaný do seznamu UNESCO, doprovází folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčích krojích a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Pokračuje organizátorka akce Petra Kučerová Brandisová.
2: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
0: Nedělní festivalový půlmaraton, který je součástí Zlín Film Festivalu, omezí mezi 10. a 13. hodinou provoz městské hromadné dopravy ve Zlíně. Kvůli uzavírkám ulic Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a areálu Svit budou po objízdných trasách jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9 a 33 a 38. Pro cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné bude zavedena mimořádná linka X. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
3: Speciálně linka X bude mít za úkol dopravit cestující z oblasti Kůtů, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici, kde bude přestup na linku X2. Ve směru z města se bude přestupovat v zastávce Baťova nemocnice Vozovna a ve směru do města v zastávce Podvesná 17.
0: Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy, naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Pražská ZOO dnes do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní zlaté stepi teď žije 14 koní Převalského, které tam ZOO přepravila při předchozích transportech. Do stejné oblasti Altindala teď nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
4: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého triparku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně, právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti přibývat.

0: aktuální teploty jsou mezi 9 a 15 stupni a nejvyšší budou mezi 24 až 28 stupni. Povane slabý západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Nezvykle zasvětla startujeme ranní vysílání, dívám se do slunečního kalendáře. Tady ve Zlíně, odkud vysíláme, nastal východ slunce podle zmiňovaného slunečního kalendáře ve 4 hodiny 7 a 40 minut. Pro zajímavost, slunce dnes zapadne ve 20 hodin 6 a 40 minut. To znamená, že den bude dlouhý bez jedné minuty, celkem 16 hodin. My jsme rádi, milí posluchači, že jste se rozhodli odstartovat ho právě s námi a teď také s Karlem Zichem.

0: Hned tři osobnosti spojené s naším regionem si teď připomeneme v našem vysílání. Pojí se totiž také s dnešním datem. Dnes máme 31. května. A v tento den roku 1932 se narodil Miroslav Valenta senior, podnikatel a mecenáš fotbalu na Uherskohradišťku. V 90. letech vstoupil do fotbalu ve Starém Městě, který pod jeho vedením začal rychle stoupat fotbalovými soutěžemi. Následně přispěl k propojení Staroměstského a Uherskohradičského fotbalového klubu a vytvoření prvoligového první FC Synot, později první FC Slovácko. Roku 1990 založil se svými syny Ivem a Miroslavem juniorem společnost Synot. Nejprve provozovali prodejnu potravin na Velkomoravské ulici ve Starém Městě, dále rozšířili podnikání na hazardní průmysl a postupně do dalších oblastí, takže vybudovali velkou společnost s řadou dceřiných společností podnikající ve více než 20 zemích. Miroslav Valenta senior zemřel 12. srpna 2008 v Uherském Hradišti a od roku 2010 nese fotbalový stadion v Uherském Hradišti název Městský stadion Miroslava Valenty. 31. května 1868 zemřel v Bystřici pod Hostýnem básník, překladatel, sběratel moravských lidových písní František Sušil. A ještě tady máme jednu osobnost. 31. května 1994 zemřel v Kunovicích na Uherskohradišťku Fanek Jilík. Básník, kulturně osvětový pracovník, malíř, folklorista, restaurátor starých tisků a umělecký knihař. Patřil k organizátorům zvyko slovních slavností v Kunovicích, hodů, dožínek a jízdy králů. V časopise Malovaný kraj uveřejňoval své povídky a fejetony. Jeho román Hesla na vratech byl roku 1977 sfilmován pod názvem O moravské zemi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Víte, jakou barvu kůže mají lední medvědi? Odpověď vás možná překvapí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Pokud teď po ránu vyjdete ven, tak to asi sami zaregistrujete. Dnešní ráno je výrazně teplejší, než bylo to včerejší. Aktuální teploty se pohybují mezi 8 až 14 stupni. Nejnižší hodnota 8 stupňů je hlášena aktuálně ze Štítné nad Váří a nejtepleji 14 stupňů Celsia mají v Bystřici pod Hostýnem. No a tepleji bude také dnes odpoledne v porovnání se včerejším dnem, protože dnešní maximální teploty by měly ve Zlínském kraji stoupat až na 28 stupňů Celsia. Mělo by to být bez deště, protože převažovat bude polojasná až oblačná obloha, k večeru potom bude přibývat oblačnosti.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Na Zlín Film Festival se návštěvníci i hosté pravidelně a rádi vrací. V Českém rozhlase Zlín nám to v úterý 2. června dopoledne potvrdí herec a moderátor Maroš Kramár. Jaký byl jako dítě? A která místa mu ve Zlíně nejvíce učarovala? Dozvíte se v našem speciálním festivalovém rozhovoru, který budeme vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Poslechněte si, anebo rovnou přijďte za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Barbora Hitmánková. Dobré ráno. Silničáři zítra kvůli sesuvu půdy uzavřou komunikaci druhé třídy mezi Újezdcem na Uhersko-Hradišťsku a Syrovínem na Hodonínsku. Na 74 metrů dlouhém úseku následně vybudují opěrnou zeď, která silnici ochrání. Součástí prací za 10 milionů korun bude i nová dešťová kanalizace a oprava propustku. Spojnice mezi Zlínským a Jihomoravským krajem bude zcela uzavřená do září. Od 1. června bude Vsetín vydávat majitelům psů na sáčky na psí exkrementy zdarma. Určeny jsou každému, kdo má řádně uhrazený poplatek za psa. Uvedla to mluvčí města Vsetín Jana Rašková. Pro každého majitele je určeno 300 kusů sáčků. Lidé si je mohou vyzvednout přímo na městském úřadě. Historika, politika a spisovatele Františka Palackého si dnes připomenou lidé v Neratovicích. 26. května uplynulo 150 let od jeho úmrtí. V 9 hodin začne mše svatá v kostele na Nebevzetí Panny Marie v místní části Lobkovice. V 10:30 bude následovat pietní setkání u Palackého hrobky za účasti prezidenta České republiky Petra Pavla. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 8 a 14 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni. Povane slabý západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Pěkné ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvilku se v našem vysílání dozvíte, jak skoncovat s kouřením, protože dnes je Světový den bez tabáku. Teď zahrají a zaspívají Rangers. Máme.

patří katům, katům jim v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, když život patří katům.

0: Dnes je světový den bez tabáku, tak se tím můžete nechat inspirovat a jestli kouříte, můžete zkusit alespoň na jeden den přestat. Ideálně, aby vám to potom vydrželo už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nic to nepřináší, je to iba už taky ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem představit asi.
2: 31letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denně vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let, denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety, a to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letými je to 15% v Čechách. Tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové 2 mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit. A ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Vstáváte ve společnosti vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za pár vteřin už bude 6:15.
1: Počasí.
0: Na rozdíl od toho včerejšího dne, ten dnešní bude přát venkovním aktivitám, takže směle můžete naplánovat nějaký výlet, výšlap, opékání, grilovačku, no prostě jak je libo. Dnes by totiž v našem regionu pršet nemělo, má být polojasno až oblačno, k večeru potom bude přibývat oblačnosti a bude o něco tepleji než včera. Teploty by měly stoupat až na 28 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými. Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi. A nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.

0: Boniem nám zpříjemňovali nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín a teď také s trochou humoru. O tu se postará valašský král Bolek Polívka, který bude hovořit konkrétně o žebrácích.
1: U té brány na hradě, víš, Jožin s Tonkem. Jožin má plný klobuk a Tonek má klobuk prázdný. Sedí a čekají, žebrají. A teď jde pan prezident. Jak je to možný? Už máte tady prázdno a tady má plno. To snad to je nějak nespravedlivý. To, já o mně se říká, že jsem nějak lakomej, ale já... podívejte se, to přesto se mě vůbec nezdá. Jak to, že on má tolik a vy nemáte nic? No tak se musíte nějak tvářit trošku zkroušeněji. No tak já... Tak tady máte a dám mu tam stovku tomu Jožinovi. A odejde a Jožin tu stovku vezme a dá ji tomu Tonkovi a říká, nás bude učit žebrat.
2: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Tradici kácení máje dnes návštěvníkům ukazují ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Oprava hlavní silnice ze Zlína na Vizovice a Vsetín od zítřka výrazně omezí dopravu. Fotbalové Slovácko čeká odveta baráže, ve které drží 3gólový náskok. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Regionální produkty, folklorní vystoupení a tradiční zvyky dnes představuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum připravilo od 14 hodin tradiční májovou slavnost, jejíž součástí bude také kácení máje, obřad připomínající jeden z nejvýraznějších jarních zvyků.
4: Kácení máje můžou lidé přihlížet v areálu dřevěného městečka. Slavnost začíná ve 14 hodin a potrvá přibližně hodinu. Návštěvníci uvidí průvod, lidové písně a tance i symbolické pokácení ozdobeného stromu. Tradice letos návštěvníkům přiblíží folklorní soubor Jasenka ze Vsetína. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Na silnici 1/49 ve Zlíně u křižovatky k Baťově nemocnici začne zítra oprava vozovky. Kvůli pracem bude provoz řízen pouze kyvadlově. V první etapě navíc nepůjde odbočit ke krajské nemocnici. Omezení potrvá téměř měsíc. Regionální ředitel ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek popisuje, na čem budou dělníci pracovat.
5: Budou to dvě vrstvy živice. Někde půjdeme ještě hlouběji, ale to uvidíme až potom od frézování. To znamená sejmutí toho vrchního krytu, tam se nám ukážou ty poruchy v hloubkách, které jdou hlouběji, tak ty budeme ještě sanovat další vrstvu živice a pravíme případně obrubníky nebo dvojřádek přídlažbový žulových kostek.
3: Pražské divadlo Semafor dnes uvede hudební představení o zpěvačce a herečce Evě Pilarové. Projekt autorky Petry Králové už viděli diváci v 50 reprízách po celém Česku. Teď se symbolicky vrací na scénu, kde Pilarová kdysi začínala svou kariéru.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka doma odehrají od 1 hodiny odpoledne odvetu baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Úvodní duel na hřišti Artisu Brno vyhráli 4-1 a mají tedy 3gólový náskok. Trenér Roman Skuhravý tak doufá, že si po dotažení záchrany dokonce užije děkovačku z fanoušky, které se běžně neúčastní.
6: Přišel za mnou tiskovej, že za nima nechodím děkovat a já jsem to měl i v Opavě a ve všech klubech, tohle to je hráčů děkovačka. Poděkuju po sezóně, ale nesmírně si toho vážím a byl bych hrozně rád, aby se s náma v neděli přišli rozloučit ideálně plným domem, protože fotbal já chci hrát pro lidi.
1: Počasí.
3: Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno. Večer bude oblačnost ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 9 až 15 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Do Česka by dnes měly dorazit silné bouřky a také kroupy. Možná to souvisí s tím, před čím varují vědci. Ti totiž tvrdí, že v budoucnu prý ničivá krupobytí budou častější. Nová studie ukazuje, že s pokračujícím globálním oteplováním poroste četnost ničivých krup o průměru větším než 3 cm. Tak to už jsou pořádné kroupy. Já k tomu doplním, že ta výstraha před tím krupobytím a před silnými bouřkami se týká západní části České republiky, takže Moravu by to zasáhnout z velké části nemělo. Ostatně, jak to bude vypadat s dnešním počasím, tak o tom se podrobně dozvíte v následující půlhodině přímo od odborníka z Českého hydrometeorologického ústavu.

0: Probouzíte se do 31. května, dnes si připomínáme dvě události, které teď zmíníme také v našem ranním vysílání. 31. května roku 1950 začal v Praze zinscenovaný politický proces s Miladou Horákovou a dalšími 12 osobami. 4 obžalovaní, včetně doktorky Horákové, byli odsouzeni k trestu smrti. A 31. května roku 2017 začal v České republice platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin a dalších veřejných prostorách. Platit začaly i upravené předpisy pro prodej alkoholu. Česká republika se tak stala 23. zemí Evropy, kde platil úplný zákaz kouření. Asi mi dáte za pravdu, že je fajn, když někdo umí něco, co neumí nikdo jiný. Tak například Aranka, ta umí hula hop. Teď nám o tom v našem vysílání zaspívá Ivan Hlas. Dobré nedělní ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Zlíně, odkud pro vás vysíláme, pokračuje filmový festival pro děti a mládež a ten není pouze o filmech, hvězdných delegacích a doprovodném programu. Pojí se s ním také festivalové běhy, které budou na programu právě dnes. Mezi více než 2000 běžci budou také takzvaní vodiči neboli pacemakeri, kteří lidem budou udávat tempo na trati. Zvládat ale musí také základy první pomoci. Více uslyšíte v následující reportáži, kterou připravila kolegyně Michaela Kočendová. Ta se mimo jiné také zařadí mezi běžce, kteří se vydají do zlínských ulic.
1: Pozor, nebudete vodu, ani nebudete cpát hroznové cukry do nikoho, kdo už není schopný si to sám vzít.
2: Vysvětluje vodičům na přednášce první pomoci lektorka Jana Sklenářová.
1: Ať se náhodou vám nezačne ještě někdo topit, nebo ať někomu nezaskočí ten hroznový cukr.
2: Mezi lidmi, kteří přednášku první pomoci sledují, je taky Petr Gavenda. Na zádech ponese vlajku s časem 1 hodina 50 minut a poběží takovým tempem, aby běžce ve své skupině dovedl do cíle právě v tomto čase.
3: Spousta lidí si běží na nějaký svůj rekord a pokud jdou na ten stejný čas, na který jdeme my, tak je to pro ně motivující, že se mají za koho chytit, za koho zavěsit a my je tam v uvozovkách dotáhneme nebo budeme motivovat, aby to zvládli v tom čase.
2: A je potřeba, abyste si to i jako vodič kontroloval, třeba jak rychle běžíte a jestli ty lidi třeba nestrácíte?
3: Určitě, tohle se budu muset hodně hlídat, protože sám bych běžel rychlejc, takže teď si budu muset kontrolovat to tempo, protože tam by hrozilo to, že bych je po cestě uhnal a ztratil a to nechci.
2: A jaké z toho máte pocity, když jste vlastně poprvé tím vodičem?
3: Já se na tuhle roli moc těším. Ať už z toho důvodu, že můžu pomoct lidem, závodníkům, jim dosáhnout nějakých vysněných časů, tak z toho důvodu, že ta atmosféra tady na trati je úžasná, protože kolem trati fandí spousta lidí, takže je to krásný zážitek.
2: Na svou premiéru v roli vodiče se Petr Gavenda připravuje až 6x týdně a naběhá tak přibližně 70 kilometrů. Ti nejrychlejší pacemakeri, kteří ponesou vlajku s časem 1 hodina 30 minut, přitom naběhají i kolem 100 kilometrů za týden. Jaké výkony letos organizátoři očekávají od těch nejrychlejších závodníků, přibližuje hlavní organizátor Bohuslav Komín.
4: Se očekává, že ti nejrychlejší běžci na čtvrtmaratonské trati se do cíle dostanou zhruba za nějakých 35 až 38 minut. A co se týká půlmaratonu, tak zhruba hodinu 12 až hodinu 15 nejrychlejší běžci.
2: Ano, každým tím uběhnutým kilometrem každý běžec přispívá na korunku Luhačovice. Víte, komu přesně ty peníze poputují?
4: Jsou to kluci, kteří mají z minulosti i vztah k našemu závodu, k festivalovému půlmaratonu, buď se ho nějakým způsobem aktivně zúčastnili a oba dva během posledního roku utrpěli vážné úrazy a vlastně na jejich nějakou rehabilitaci ty peníze poputují.
2: Říká Bohuslav Komín. Půlmaraton zároveň ve Zlíně omezí i dopravu. Největší komplikace lze očekávat kolem 10. hodiny, kdy se na krátkou dobu uzavře také část třídy Tomáše Bati v centru města a na chvíli se zastaví i provoz městské hromadné dopravy. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Máte pocit, že nad něčím ve svém životě ztrácíte kontrolu? Ať už jde o alkohol, práci nebo třeba mobil? V neděli od 11. vám s terapeutkou Markétou Kořínkovou na pohovce Jošky Kubáníka nabídneme pohled na to, jak vznikají závislosti a jak z nich ven. Na vás, na mého hosta i na moudré rady se těší Joška Kubáník.
6: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
7: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Za necelých 10 minut už bude 6:30, vstáváte s Českým rozhlasem Zlín a teď s námi bude na našich vlách také pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně, kterému přeji pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A zeptám se na úvod, jaké je to ráno ve Zlínském kraji teď aktuálně?
1: Tak výjimečně tady máme zatažené ráno, jenom málo slunečních paprsků se dostává na zem a dokonce právě na Vsetínsku se vyskytují i mlhy v údolích díky zvětšené vlhkosti. Po včerejších srážkách ty teploty jsou teď ale vyrovnané mezi většinou 10-13 stupni, no a vítr pofukuje slabý proměnlivý.
0: Jaký bude z pohledu počasí ve Zlínském kraji dnešní nedělní den?
1: Tak tady ta ranní deka by se měla vytrácet v průběhu rána dopoledne a mělo by potom převažovat polojasno oblačno. Další oblačnost ta bude přibývat od západu ve spojitosti s frontou až ve večerních hodinách. No ale srážky ty by se měly přes Moravu rozpadat a do Zlínského kraje dorazit spíše v takovém už konečném stádiu, kdy budou doznívat, no a teploty ty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr ten se rozfouká malinko více od západu, severozápadu do 20 km za hodinu.
0: Tak to, co říkáte, naznačuje, že dnes nás čeká příjemný den v našem regionu a já se ještě zeptám, jestli to podobné bude také v pondělí. Také se máme těšit na pondělní počasí?
1: Tam bohužel to bude naopak, alespoň co se týče těch srážek, protože těch bude dostatek. Oblačnost ta bude velká už v noci a teploty zůstanou mezi 16 a 13 stupni a už v té druhé půlce noci očekáváme od západu déšť. Ten se bude střídat s počasím beze srážek, které bude opravdu jenom krátkodobé, takže převážně zataženo deštivo. Může se objevit také bouřka, ale zejména tedy v těch v intenzivnějších srážkách by mohlo napršet opět docela dost. Jinak se na celém území tedy bude vyskytovat déšť nebo přeháňky, řekněme mírnější. Teploty od 17 do 20 stupňů, jenom výjimečně, kdyby se někde protrhla oblačnost až 22, ale je to tedy výraznější ochlazení. Vítr se rozfouká západní, severozápadní opět do těch 20 km za hodinu.
0: To ochlazení a deštivé počasí bude potom pokračovat v dalších dnech, nebo to bude ojedinělé v pondělí?
1: Už večer a v noci budeme očekávat od západu ubývání srážek a oblačnosti, takže v úterý začneme zase slunečným počasím, maximálně po ránu se objeví nějaká mlha v údolích. No a to počasí zůstane hezké během celého dne, polojasno a jenom malá šance na nějakou drobnou přeháňku v úterý. A ty teploty, ty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni.
0: Hostem našeho ranního vysílání byl pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za aktuální podrobnou předpověď, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
0: A teď nás bude bavit Vlasta Redl, písní Bože můj. Příjemný poslech a dobré nedělní ráno přejeme.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: A u nich vás vítá Barbora Hitmánková. Česko a Slovensko od zítřka propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestom nad Váhom. Autobus pojede 8x denně v obou směrech, a to i ve všední dny, i o víkendech a svátcích. Letos začne fungovat i přímé autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem. Řidiče ve Zlíně čekají dnes kvůli festivalovému půlmaratonu dopravní omezení. Od 9 do 13 hodin budou uzavřené ulice v centru města, v Baťovském areálu, v Prštném i na Zálešné a Podvesné. Už od 8 hodin ráno navíc nebude možné parkovat podél trasy závodu. Největší komplikace lze očekávat mezi 9:45 a 10:15, kdy se na krátkou dobu uzavře také část třídy Tomáše Bati v centru města a zastaví se provoz městské hromadné dopravy. Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety víc než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne jen bez pomoci lékaře pouze 5% kuřáků. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii dvakrát. Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno. Večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 14 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni. Povane slabý západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Po dálnicích a ostatních silnicích ve Zlínském kraji se aktuálně dle dopravních serverů jede bez nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: I dnes můžete vidět, jak vypadá vysílání Českého rozhlasu naživo, protože i dnes bude v provozu naše studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Mimo jiné tam uvidíte naživo třeba kolegu zprávaře Lukáše Jakubíčka, moderovat odpolední vysílání bude Pepa Koller a ten přivítá zajímavého hosta, tím bude herec Petr Lněnička, mimochodem staniční hlas radiožurnálu, tak se na něj můžete kolem 14:30 odpoledne zajít do Zlatého jabka podívat. Teď další písnička pro nedělní ráno.

0: My pro vás, milí posluchači, dnes po ránu na našich vlnách máme i čerstvého anděla, tedy přesněji řečeno hudebního anděla. Když se řekne hudební ceny anděl, tak si možná představíte velká pódia, reflektory, nespoutaný umělecký svět. Ovšem, někdy cesta k největším oceněním vede úplně jinudy. Přes ticho, krajinu a slova. Jan Běťák z Koryčan na Kroměřížsku letos získal cenu Anděl v kategorii folk. Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se ho Anna Randárová ptala na to, kdo ho v hudbě inspiroval i jaké jsou jeho plány do budoucna.
1: Jako v tom raném dětství určitě rodina, určitě táta, který vlastně do dneška primáš, vlastně hraje v cymbálce, nebo teď už ne úplně aktivně, ale prostě ta muzika doma byla, takže on mě k tomu vlastně od malička nějakým způsobem vedl a to, že jsem na ty housle třeba dlouho hrál, tak byla do značné míry jeho zásluha. No a potom asi někdy během studia gymnázia jsem přičichl víc tady k tomu jako písničkářství, které mě tak jako o pár jmén, které mě tak jako brali za srdce, třeba jako dneska už bohužel zasnulý František Strálčínský, málo známý písničkář, který v té době těch 90. let jako měl hrozně zajímavou kapelu Bonsai a psal taky, bych řekl, takové jako nevšední texty. Takže to byla moje taková láska veliká na gymnáziu a bavila mě i vážná muzika, kterou jsem dost poslouchal. Chodil jsem dlouhý leta třeba i do sboru zpívat, jako do pěveckého, takže to mě taky hodně dalo. No, takže určitě těch jako zdrojů je spousta, ale nedokázal bych říct jakoby nějaký jedno jméno, které jakoby bylo nějakým velkým vzorem, nebo tak, to asi ne.
2: Jaký máte vztah k tichu?
1: No... Až nekriticky pozitivní, bych řekl. Ne, tak my máme rodinu poměrně velikou, máme malé děti a člověk začne to ticho s tou rodinou vnímat jako vlastně takovou vzácnou věc. A, takže já mám ticho moc rád, my žijeme na samotě, takže máme toho ticha vlastně dost. Ale vidím sám na sobě, že jakoby jsem čím dál víc citlivější na to, jako na to hlukové znečištění, když přijedu do města, tak je pro mě problém usnout kolikrát, ale tak člověk se zase musí vystavovat i těm nepříjemným podnětům, takže zase jako není to tak hrozný se mnou.
2: Když se od ticha odpoutáme, tak co si rád poslechne držitel ceny Anděl, pokud se rovna netvoří?
1: Toho času na ten jako soustředěný poslech té muziky je čím dál mín, samozřejmě i s tou rodinou, což mi moc mrzí, ale popravdě řečeno, já se jakoby dost vracím jako k instrumentální muzice, hodně i k té teda vážné muzice. Začal jsem přednedávnem i poslouchat trošku víc jazz, no a z takové té jakoby jako folkové tvorby nebo z toho rybníka našeho mám rád, kromě těch hostů třeba, kteří jako mě účinkují na albu, které si vždycky rád poslechnu, jak jsem říkal, Vláďa Horského, Beatu Bocek nebo tu Marušku Putnerovou, tak samozřejmě ty jako je Zuzana Navarová, mám rád i Karla Plíhala třeba, jakoby ty jeho věci, i ty písničkáře z toho bývalého hnutí Šafrán, že jo, ty starší, Honzu Buriana, Dědečka, i další, takže tak je to pestré.
2: Máte nějaké hudební přání, které byste si rád splnil?
1: Já bych byl šťastný, kdyby ta muzika nebo ta tvorba nebo to tvoření jako pokračovalo nějak dál, aby se nějak vyvíjelo, abych jako neustrnul, to bych si moc přál. Takže jako upřímně obdivuju všechny tvořivé lidi, kteří se něčemu dlouhodobě věnují a pořád je tam patrný jakoby nějaký vývoj a nemám, jako tak nikdo to asi nemáme rád a nechtěl bych na sobě pozorovat takové to, že člověk jako ustrne u něčeho a začne se opakovat, tak toho bych jako nerad se dožil.
0: Celý rozhovor si můžete poslechnout v audioarchivu úterní 11. hodiny na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Skupina Kryštof nás bavila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes počítejte s polojasnou až oblačnou oblohou. Maximální odpolední teploty budou stoupat na 24 až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. Tím se řídí knihovnice a spoluautorka Slavné noci s Andrzenem Hana Hanáčková z Nedakonic. V pořadu Naplno s Věrou Hotařovou s nadšením vyprávěla o svém působení v Uherskohradišťské knihovně i ostatních zálibách, které jí dělají šťastnou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.

0: našem ranním vysílání teď zamíříme do Brna. Brněnské moravské zemské muzeum otevřelo v pavilonu Antropos novou výstavu. Představí největší archeologické objevy za posledních 10 let. Návštěvníci uvidí exponáty z doby kamenné i třeba z vrcholného středověku. Součástí expozice je i říční valón s unikátním rytím.
1: Tady je pravá zadní noha.
2: Spoluautor výstavy Petr Neruda vkládá do muzejní vitríny jeden z nejvýznamnějších objevů poslední dekády. Rytý valón z ostravských Hošťálkovic je pro něj životním nálezem.
3: Na té vyklenutější straně je jedno tělo a dvě hlavy. Máme tam zaoblenou hlavu s jakýmsi chobotem a zdá se, že vidíme i nějaké kly a nepříliš povedené oko a myslíme si, že toto by mohl být mamut.
2: Detailní průzkum ukázal, že na stejném kameni je vyobrazené ještě další zvíře. Společně tak tvoří umělecké dílo.
3: Hlavně u toho mamuta my vidíme, že ten rytec tam opakovaně zkoušel přerývat ty linie. To oko je udělané takovým kostrbatým způsobem. Je evidentní, že prostě ten proces toho rytí neuměl tak, jak by si představoval.
2: Výstava nabízí celkem 7 zastavení s exponáty z různých lokalit i historických období.
3: Hrob dítěte z Popůvek z období eneolitu. Máme doklad třeba kadlubu, který nám ukazuje po analýzách kontakty až někam do východního Maďarska.
2: Jedním z klíčových nalezišť je také brněnská část Štýřice, kde se výzkumu účastnila archeoložka Zdeňka Nerudová.
4: Jde o poslední lovce mamutů, kteří žili v příhodném území poblíž řeky Svratky. Chodili tam opakovaně, protože těch míst s těmi nálezy tam máme nepočítaně.
2: Pro vědce je zásadní také spolupráce s veřejností.
4: Díky všímavosti amatérského archeologa, který si všimnul na poli divného kamene, který když očistil a prozkoumal, tak zjistil, že v něm očištěná polovina hrotu nějakého předmětu a zjistil, že jde o odlévací formu na kovové předměty.
2: Výstava

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu.

0: Autární město Zlín a Škoda Auto.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začíná oprava mostu na silnici 1/49. Práce potrvají do prosince letošního roku. Na dnešní jízdu Králu se do Vlčnova návštěvníci nejlépe dostanou ve směru od Hluku. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Dnes bude v regionu polojasno, teploty až 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a u nich vás vítá Barbora Hejtmánková. Na Říčanské ulici ve Vizovicích začne zítra rekonstrukce mostu za 7,6 milionů korun bez DPH. Jde o hlavní průjezd městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, řidiči se musí připravit na dopravní komplikace, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově. Práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: V době dopravních špiček budou provoz místo semaforu řídit regulovčíci. Vlčnovém na Slovácku dnes projede jízda králů. Zvyk zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO tradičně láká do obce tisíce lidí. Velké záchytné parkoviště je pro návštěvníky připravené ve směru od Hluku u sportovního areálu. Parkovat mohou také podél příjezdových komunikací. Řidiči by měli jezdit opatrně, říká hlavní organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
4: Je potřeba dávat pozor, protože je velká fluktuace lidí, takže máme tady dopravní službu, která nám vlastně hlídá ty ulice, kudy jede jízda králů, tak ty jsou vlastně jakoby uzavřené a je potřeba dávat pozor a prosíme řidiče, aby prostě vždycky chvilku počkali, když zrovna jedou koně nebo to objeli po případě těma objízdnýma trasama.
2: Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, který se účastníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
5: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: Dnešním dnem vyprší ultimátum maďarskému prezidentovi Tamási Sulyokovi. Premiér Péter Maďar chce, aby odstoupil z úřadu sám. Pokud se tak nestane, bude podle premiéra odvolán z úřadu proti své vůli. Podle něj prezident morálně selhal a byl pouze loutkou za vlády Viktora Orbána. Sulyok ultimátum odmítá. Pro odstoupení podle něj neexistují žádné právní ani ústavní důvody.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 9 a 14 stupni a nejvyšší budou mezi 24 až 28 stupni Celsia. Povane slabý západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodové ráno vám přeje Barbora Hejtmánková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme příjemný a pohodový start do nového dne. Pokud byste náhodou měli pocit, že se necítíte úplně ve své kůži, že je vám nějak divně, tak to může být tím, že právě dnes ve

čtvrtě na 11 dopoledne nastane květnový úplněk ve Střelci, který bude podle astrologů patřit k nejsilnějším lunárním momentům tohoto roku. No a tento úplněk už nás nějakou dobu ovlivňuje. Jedná se o vzácný nebeský úkaz, dva úplňky v jednom kalendářním měsíci jsou totiž naprosto výjimečné. A tento úplněk údajně podle odborníků přinese touhu po změně. No, my v našem vysílání se, co se týká změn, do žádných větších akcí rozhodně pouštět nebudeme, naopak se budeme držet toho osvědčeného, co máte rádi, třeba vaší oblíbené hudby. Teď vás bude bavit Čechomor.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín v následujících okamžicích uslyšíte například také o situaci slonů ve zlínské zoologické zahradě po jejich uhynutí jedné ze samic. Řeč bude ale také třeba o nelegálním prodeji domácího alkoholu na internetu nebo o častých střetech se zvěří na silnicích v našem regionu. I těmto tématům se totiž věnovali naši redaktoři v uplynulém týdnu. No a teď vám nabízíme tradiční zpravodajský souhrn.
1: Celníci se zabývají prodejem domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz. Ten je protizákonný. Jen od poloviny dubna do poloviny května se přitom na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za takový prodej hrozí, popisuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
2: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun.
1: Majitel portálu Bazoš Radim Smička uvedl, že se snaží inzeráty blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale na webu objevují i nadále. Sloní samec Jack ve zlínské zoo nezůstane. Po napadení samice Ulu, která následně uhynula, její zoo oddělila od zbylých dvou slonic a sluněte. O přesunu rozhodne v dalších měsících. Podle ředitele zoo Romana Horského přitom drobné potyčky mezi slony nebyly ojedinělé.
3: Interakce se čas od času objeví a nemyslím si, že byly silné, tak abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
1: Další zpráva se týkala provozu na silnicích. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic největší riziko střetu se srnami, zajíci či divočáky. Tématem se zabývala reportérka Michaela Kočendová.
4: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody. Obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii.
5: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš.
1: Nový pavilon akutní péče staví psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Nová budova za 750 milionů korun má za 2 roky nabídnout přes 100 lůžek pro dospělé i dětské pacienty. Více nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Marta Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě.
1: A v rámci Zlínského filmového festivalu můžou návštěvníci vidět i výstavu filmových kostýmů a plakátů spojených s Milošem Macourkem. Výjimečný scenárista a spisovatel, rodák z Kroměříže, by letos oslavil 100 let. Natáčela o tom reportérka Blanka Kovandová.
7: Stačí krátký úryvek písničky nebo jedna věta.
8: A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete?
7: A celé generace diváků bezpečně poznají dívku na koštěti nebo Macha a Šebestovou. Dílo scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka připomene i festival filmů pro děti a mládež výstavou v galerii G18.
1: Celou reportáž i další novinky z regionu najdete na webu iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. A v příštím týdnu budeme sledovat třeba dopravní situaci v kraji. Zítra totiž začnou hned na několika místech výrazná omezení. David Jabůrek, Český rozhlas.
9: Více na zlin.rozhlas.cz

0: Dovedete si představit, jaké to je komentovat film pro nevidomé? I takovouto zkušenost má náš reportér na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Animovaný snímek, který měl ve Zlíně světovou premiéru, totiž zhlédla pětice nevidomých. No a jak to vypadalo, tak o tom uslyšíte už za chvíli podrobnosti v reportáži.
1: Počasí.
0: Teploty na všech meteostanicích ve Zlínském kraji už vyšplhaly nad 10 stupňů Celsia. Nejnižší teplota je teď aktuálně 11 stupňů a byla před chvilkou meteorologi naměřena ve Vsetíně a ve Valašské Senici. Nejvyšší hodnota 15 stupňů Celsia, tak ta je hlášena také ze dvou meteostanic a těmi jsou Kateřinice Ojičná a Bystřice pod Hostýnem. Maximální dnešní odpolední teploty vystoupí až na 27 stupňů. Obloha v našem regionu by v průběhu dnešního dne měla být podle předpovědí meteorologů polojasná až oblačná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí. 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Nově osídlená planeta, kterou si koupil miliardář a kromě lidí si podmaní i zvířata. Do takového světa diváky bere nový česko-slovensko-chorvatský animovaný snímek Tajemství křišťálové planety. Světovou premiéru měl na Zlínském filmovém festivalu. Do kinosálu přišli i nevidomí diváci, kterým živý audiokomentář do sluchátek zprostředkoval náš reportér Tomáš Maleček.
1: Vítejte na křišťálové planetě.
2: Sledujeme jakousi zničenou planetu, je šedivá, z mnoha míst stoupá dým a nad zemí se vznáší tmavá oblaka. Hned první minuty je nutné takto zprostředkovat nevidomým, neboť žádná z postav zatím nemluví a vše je vyjádřeno vizuálně. Na projekci dorazila i pětice nevidomých, včetně Katky Orságové.
3: Je to past!
2: Jak vám ten audiokomentář pomůže v tom zprostředkování těch věmů?
4: My vám za něj moc děkujeme. Dalo nám to hodně. Dokázal se člověk tak nějak jako vcítit do té atmosféry a proniknout.
2: V čem vám to pomohlo?
5: Pomohlo mi určitě, protože tam byla spousta pasáží, kdy jsme vlastně slyšeli pouze zvuk a nevěděli jsme, co ty postavičky dělají.
2: Film, jehož hlavní postavou je jistý pan Mordokan, oligarch, který zároveň znovu kandiduje ve volbách, má kromě morálního i silné ekologické poselství. Jeho režisér Arsen Anton Ostojič na filmu pracoval 30 let.
6: Máme hned několik poselství ve filmu. To první se týká hlavní postavy, dívky Ray. Aby si všichni uvědomili, že když mají nějaký problém, tak nic nemají vzdávat, ale problém překonat. Zároveň chceme říct, že musíme chránit naši planetu, náš svět a možná i nějaké budoucí světy. Musíme mít porozumění mezi druhy, respektovat nejen člověka, ale i zvířata. A z filmu by si měli diváci odnést i to, že negativní postavy, ti, kteří vypadají jako zlí, mají šanci se napravit a uplatnit se ve společnosti.
2: Zlínský filmový festival nepřináší pouze filmové premiéry, ale upozorňuje i na významná výročí, například 100 let od narození Miloše Macourka. To připomněli projekcí legendární Dívky na koštěti samotná Saxána Petra Černocká a herec Jan Kraus.
7: Ten pohled na humor jako takovej jsme měli samozřejmě velmi blízký, akorát, že on byl ten velký tvůrce, ale i na tu interpretaci.
2: Zlínský festival potrvá až do středy. Dnes nabídne například setkání s irským hercem Aidanem Gillenem. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Jsou to zprávy a Barbora Hitmánková, hezké ráno. Cestující MHD ve Zlíně musí od zítřka do 24. června počítat se změnami na linkách 31 a 70. Důvodem je oprava silnice 1/49 v úseku od restaurace u Johana v Přílukách po Morisovi domy. Po dobu stavebních prací budou obě linky jezdit ve výlukovém režimu. Dopravce doporučuje cestujícím, aby si na jejich webu před cestou ověřili výlukové jízdní řády. Lidé mohou přispět na dobročinnost dnešní návštěvou Zlínského filmového festivalu. Z každé zakoupené vstupenky jde 10 korun organizaci Kapka naděje. Kromě Kapky naděje mohou návštěvníci podpořit i organizaci UNICEF, která pomáhá dětem. Charitativní den zakončí koncert Davida Kolera na náměstí Míru. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Včerejší oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Z Olomouce do Prahy dnes vyrazí protestní pochod na podporu kultury. Pořádají ho vysokoškoláci nespokojení se současným směřováním kulturní politiky. Během 15 dnů plánují pěšky ujít přes 330 kilometrů. Při cestě navštíví skoro 20 měst. V jejich kulturních centrech uspořádají třeba debaty nebo koncerty. Ministerstvo kultury kritiku odmítá. Studentský protest je ale podle něj legitimní projev zájmu o českou kulturu. Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno, večer bude oblačnost přibývat. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: V této chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a teď už má opět slovo Tomáš Perutka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Nevím, co jste si na tento víkend naplánovali, možná, že jste třeba včera oslavovali maturitu vaší ratolesti. My jsme zrovna v uplynulém týdnu o maturitě diskutovali, seděli jsme a jeden známý tam k tomu říkal, na co mi bude v reálném životě taková matematika za 30 let jsem neřešil nic s dvěma neznámýma. No a potom nakonec se nad tím trošku zamyslel a vylezlo z něho, že přece jenom něco řešil s dvěma neznámýma, když byl v baru a objevily se tam dvě ženy, které neznal. Vy, pokud posloucháte naše vysílání pravidelně, tak teď uslyšíte píseň o Barbaře, kterou už asi tedy znáte. Zpívat o ní bude Jiří Štědroň.

0: Dozněla píseň s názvem Zpívání. Vy si zpívání můžete v našem regionu dnes užít také na některých akcích, které pro vás pořadatelé připravili. Například folklorní studio Buchlovice v barokní zahradě tamního zámku dnes pořádá už 29. ročník koseckých písní. Takzvaný svátek raního rozbřesku se vždy koná poslední květnovou neděli a je prostorem, který propojuje diváky a milovníky folkloru či aktivní zpěváky, tanečníky a muzikanty s těmi, kdo ještě ovládají řemeslo ručního sečení kosou. Sečení luk začne tak jako za starých časů velmi brzy ráno v zámeckém parku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Tradiční lidová májová slavnost kácení máje se dnes odpoledne uskuteční v areálu dřevěného městečka Valašského muzea v Rožnově pod Radoštěm. Určitě nebudou chybět lidové muziky a soubory valašských písní a tanců. Program na místě probíhá od 14 do 15 hodin. Dnes odpoledne se ve Velehradské bazilice koná už 13. ročník cyklu varhaních koncertů k významným výročím církevních osobností v roce 2026. Dnešní varhaní koncert se koná k 520. výročí narození svatého Františka Xaverského, patrona námořníků. Na varhany hraje Pavel Svoboda, který představí skladby nejen od Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta. Začátek koncertu je naplánovaný na 16.30 v bazilice ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. David Koller, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény posledních desetiletí, dnes zahraje od 6:30 na náměstí Míru ve Zlíně a představí své největší hity i novinky z alba Nebudem se bát. Akce se koná v rámci charitativní neděle na Zlín Film Festivalu. Koncert bude pro Kapku naděje, nadaci, která už více než 25 let pomáhá dětem s vážným onemocněním. Holešovna Kroměřížsku dnes pořádá v rámci Dne dětí akci s názvem Pohádkový les. Těšit se můžete na kolotoče, stánky a další doprovodný program nejen pro děti. Do zámecké zahrady zámku v Holešově můžete přijít ve 14 hodin a akce potrvá do 18. hodiny. A v rámci doprovodného programu na Zlín Film Festivalu se dnes koná projekce oceňovaného filmu Stevena Spielberga Čelisti, ve kterém poklidné přímořské městečko ochromí strach z obrovského bílého žraloka. Promítání tohoto kultovního snímku začíná v letním kině ve Zlíně ve 21 hodin 30 minut.
1: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: mezi námi. Fotbalové Slovácko má před dnešní odvetou baráže s Artisem Brno blízko k tomu, aby se neloučilo s nejvyšší soutěží. Jedno velké loučení, ale přesto klub z Uherského Hradiště v každém případě čeká. Více k tomu řekneme v našem vysílání po následující písničce.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká letní den, maximální odpolední teploty budou stoupat až na 27 stupňů. Na rozdíl od včerejška deštníky potřebovat nebudeme, protože podle předpovědi meteorologů bude dnes ve Zlínském kraji obloha polojasná až oblačná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás, i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale Jeneuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
5: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Možná se dnes chystáte dodělat nějakou rozdělanou práci, podobně jsou na tom fotbalisté Slovácka, ti v domácí odvetě baráže o účast v příští prvoligové sezóně přivítají Artis Brno a do zápasu půjdou s pohodlným náskokem. Úvodní duel na hřišti soupeře vyhráli 4-1. Kdyby po vysoké výhře náhodou někteří hráči cítili možnost polevit, speciální motivaci jim dodal služebně nejstarší hráč týmu Vlastimil Daníček.
1: Tak to odpovídal fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček už před startem baráže o prvoligovou účast na otázku, co musí každý hráč udělat, aby mužstvo z Uherského Hradiště porazilo brněnský Artis.
2: Musí ukázat srdce, vášeň, touhu, chuť a nechat na hřišti úplně všechno, jak kdyby šlo o jeho poslední zápas v kariéře.
1: V tu dobu už sám Daníček věděl, že pro něj bude domácí odveta opravdu poslední zápas kariéry. Zveřejnil to ale až ve videu, které Slovácko vydalo poté, co úvodní duel na hřišti soupeře vyhrálo 4-1.
2: Když jsem přišel do Slovácka jako kluk, tak by mě nikdy nenapadlo, že tady strávím celou kariéru. Že tady prožiju tolik zápasů, tolik radosti, ale i těžkých momentů. Že tady najdu kamarády na celý život. A že jednou přijde den, kdy se budu loučit, a ten den je dnes.
1: Defenzivní univerzál strávil ve Slovácku s výjimkou jednoho hostování před víc než 10 lety skutečně celou kariéru a byl u největších úspěchů klubové historie, jako byl zisk českého poháru v roce 2022. Teď se zdá, že se bude loučit po úspěšně zvládnuté baráži. Trenér Roman Skuhravý ale ani po úvodní jasné výhře na hřišti soupeře nechce mluvit o tom, že je rozhodnuto.
3: Věřte mi, že to není fráze, prostě vůbec jsme neslavili. A vůbec, a my nemáme fakt nárok na to, jako po té prasosezóně, kterou jsme předvedli, prostě být nějaký euforii.
1: Zatímco Skuhravý mluvil o frázích, obránce Artisu Jan Štěrba zmiňuje kliše, když mluví o tom, jak se připravit na zápas, do kterého jdete s 3gólovou ztrátou.
4: Musíme se o tady tohoto prostit, vyhodnotit si to a hodit to za hlavu, jako samozřejmě to takové kliše, obligátní věc, co se říká dokola, ale nic nám jiného nezbývá, no, je tam 90 minut. To taky se dějí, samozřejmě bude to náročný, obrovsky náročný, ale my do toho určitě půjdeme na 100%.
1: Barážová odveta začne v Uherském Hradišti 1 hodinu popoledni a po jejím konci tedy bude jasné, jestli se Slovácko podle očekávání udrží v nejvyšší soutěži, nebo dosud druholigový brněnský tým předvede zmíněný zázrak a postoupí.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Clued. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka.

0: zřídit nový autobusový spoj. Je světový den bez tabáku. Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno, teploty až 28 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Na silnici 1/49 ve Zlíně u křižovatky k Baťově nemocnici začne zítra oprava vozovky. Kvůli pracem bude provoz řízený pouze kyvadlově. V první etapě navíc nepůjde odbočit ke krajské nemocnici. Omezení potrvá téměř měsíc. Regionální ředitel ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek popisuje, na čem budou dělníci pracovat.
1: Budou to dvě vrstvy živice, někde půjdeme ještě hlouběji, ale to uvidíme až potom od frezování. To znamená sejmutí toho vrchního krytu, tam se nám ukážou ty poruchy v hloubkách, které jdou hlouběji, tak ty budeme ještě sanovat další vrstvu živice a pravíme případně obrubníky nebo dvojřádek přidlažbový žilových kostek.
0: Česko a Slovensko od zítřka propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním a Novým Mestom nad Váhom. Autobus pojede 8x denně v obou směrech, a to i ve všední dny, i o víkendech a svátcích. Pokračuje Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
2: Na českém území bude na lince platit předplatné jízdné v mobilní aplikaci integrované dopravy Zlínského kraje a jednotlivé jízdné v mobilní aplikaci Fertik. Při cestě na Slovensko zaplatí cestující jízdné v kilometrickém tarifu Trenčanského kraje, přičemž k platbě lze využít bankovní kartu, případně platbu hotovosti v eurech.
0: Letos začne fungovat i přímé autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem. Dnes je světový den bez tabáku, skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
3: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové 2 mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit, a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
0: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí, ale lidé si můžou zpětně zažádat o příspěvek u pojišťovny. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví triumf v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti zvítězili nad Arsenalem 2-1 po penaltách. Tým z Paříže tak obhájil titul a nejprestižnější klubovou soutěž ovládl jako první francouzský klub v historii 2x. Počasí. Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: U Ostrožské Lhoty na Uherskohradišťsku se srazilo osobní auto se zvěří. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Barbora Hitmánková.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ve zprávách jste slyšeli také o tom, že dnes je světový den bez tabáku, dnes je ale také světový den papoušků. No a tak jsem vybral jeden tematický fór a protože za okamžik bude na našich vlnách zpívat Karel Gott a Karel Gott, jak známo, byl velkým milovníkem židovských anekdot, s oblibou je sám vyprávěl, třeba také ve vysílání Českého rozhlasu, když měl na vlnách Českého rozhlasu svůj vlastní pořad, no tak jsem vybral jeden papouškovský židovský. Kon si koupí mluvícího papouška, který se umí modlit. Rozhlásí to po městě a hned se uzavírají sázky a stanoví se termín, kdy bude papoušek předvádět svou šikovnost. V den D ovšem papoušek nevydá ani hlásku a naštvaný kon přijde o spoustu peněz. A tak okamžitě hledá pušku, že papouška zastřelí. V tom papoušek promluví a říká: kon, neblázně, já počkaj. Víte, jaký kurz na mě bude příští týden?

0: 5, 4, 3, 2, 1, teď. Ozve se už za necelé 2 hodiny u kongresového centra ve Zlíně. V 10 hodin tam odstartuje letošní festivalový půlmaraton. Mezi více než 2000 běžci budou také takzvaní vodiči neboli pacemakeri, kteří lidem budou udávat tempo na trati. Zvládat ale musí také základy první pomoci. Více uslyšíte teď v následující reportáži, kterou připravila kolegyně Michála Kočendová. Ta se také zařadí mezi běžci, kteří se vydají do zlínských ulic, takže pokud budete stát někde u trati a uvidíte ji, že se trápí a že už nemůže, že třeba, jak se říká, mele z posledního, tak ji povzbuďte nebo jí pomozte. Děkujeme.
1: Pozor, nebudete vodu ani nebudete cpát hroznové cukry do nikoho, kdo už není schopný si to sám vzít.
2: Vysvětluje vodičům na přednášce první pomoci lektorka Jana Sklenářová.
1: Ať se náhodou vám nezačne ještě někdo topit, nebo ať někomu nezaskočí ten hroznový cukr.
2: Mezi lidmi, kteří přednášku první pomoci sledují, je taky Petr Gavenda. Na zádech ponese vlajku s časem 1 hodina 50 minut a poběží takovým tempem, aby běžce ve své skupině dovedl do cíle právě v tomto čase.
3: Spousta lidí si běží na nějaký svůj rekord a pokud jdou na ten stejný čas, na který jdeme my, tak je to pro ně motivující, že se mají za koho chytit, za koho zavěsit a my je tam v uvozovkách dotáhneme nebo budeme motivovat, aby to zvládli v tom čase.
2: A je potřeba, abyste si to i jako vodič kontroloval, třeba jak rychle běžíte a jestli ty lidi třeba nestrácíte?
3: Určitě, tohle se budu muset hodně hlídat, protože sám bych běžel rychlejc, takže teď si budu muset kontrolovat to tempo, protože tam by hrozilo to, že bych je po cestě uhnal a ztratil a to nechci.
2: A jaké z toho máte pocity, když jste vlastně poprvé tím vodičem?
3: Já se na tuhle roli moc těším. Ať už z toho důvodu, že můžu pomoct lidem, závodníkům, jim dosáhnout nějakých vysněných časů, tak z toho důvodu, že ta atmosféra tady na trati je úžasná, protože kolem trati fandí spousta lidí, takže je to krásný zážitek.
2: Na svou premiéru v roli vodiče se Petr Gavenda připravuje až 6x týdně a naběhá tak přibližně 70 kilometrů. Ti nejrychlejší pacemakeri, kteří ponesou vlajku s časem 1 hodina 30 minut, přitom naběhají i kolem 100 kilometrů za týden. Jaké výkony letos organizátoři očekávají od těch nejrychlejších závodníků, přibližuje hlavní organizátor Bohuslav Komín.
4: Se očekává, že ti nejrychlejší běžci na čtvrtmaratonské trati se do cíle dostanou zhruba za nějakých 35 až 38 minut. A co se týká půlmaratonu, tak zhruba hodinu 12 až hodinu 15 nejrychlejší běžci.
2: Ano, každým tím uběhnutým kilometrem každý běžec přispívá na korunku Luhačovice. Víte, komu přesně ty peníze poputují?
4: Jsou to kluci, kteří mají z minulosti i vztah k našemu závodu, k festivalovému půlmaratonu, buď se ho nějakým způsobem aktivně zúčastnili a oba dva během posledního roku utrpěli vážné úrazy a vlastně na jejich nějakou rehabilitaci ty peníze poputují.
2: Říká Bohuslav Komín.

0: Za pár vteřin už bude 8:45, vaším společníkem je vysílání Českého rozhlasu Zlín. Když se podíváte nad sebe, na nebe, tak tam možná vidíte ještě nějaké ty mráčky. Jak se bude vyvíjet počasí v průběhu dnešního dne, tak to nám teď v našem vysílání prozradí pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Tak, tady ta ranní deka by se měla vytrácet v průběhu rána, dopoledne a mělo by potom převažovat polojasno oblačno. Další oblačnost ta bude přibývat od západu ve spojitosti s frontou až ve večerních hodinách. No ale srážky ty by se měly přes Moravu rozpadat a do Zlínského kraje dorazit spíše v takovém už konečném stádiu, kdy budou doznívat, no a teploty ty přes den vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr ten se rozfouká malinko více od západu, severozápadu do 20 km za hodinu.
0: Tak to, co říkáte, naznačuje, že dnes nás čeká příjemný den v našem regionu a já se ještě zeptám, jestli to podobné bude také v pondělí. Také se máme těšit na pondělní počasí?
1: Tam bohužel to bude naopak, alespoň co se týče těch srážek, protože těch bude dostatek. Oblačnost ta bude velká už v noci a teploty zůstanou mezi 16 a 13 stupni a už v té druhé půlce noci očekáváme od západu déšť. Ten se bude střídat s počasím beze srážek, které bude opravdu jenom krátkodobé, takže převážně zataženo deštivo. Může se objevit také bouřka, ale zejména tady v těch intenzivnějších srážkách by mohlo napršet opět docela dost. Jinak se na celém území tedy bude vyskytovat déšť nebo přeháňky, řekněme mírnější. Teploty od 17 do 20 stupňů, jenom výjimečně, kdyby se někde protrhla oblačnost až 22, ale je to tedy výraznější ochlazení. Vítr se rozfouká západní, severozápadní opět do těch 20 km za hodinu.
0: To ochlazení a deštivé počasí bude potom pokračovat v dalších dnech, nebo to bude ojedinělé v pondělí?
1: Už večer a v noci budeme očekávat od západu ubývání srážek a oblačnosti, takže v úterý začneme zase slunečným počasím, maximálně po ránu se objeví nějaká mlha v údolích. No a to počasí zůstane hezké během celého dne, polojasno a jenom malá šance na nějakou drobnou přeháňku v úterý. A ty teploty, ty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni.
0: O počasí ve Zlínském kraji mluvil v našem vysílání pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už víc jak 3 dekády. Jak moc je náročné zaujmout dětského diváka? Za oponu nahlédneme v dalším díle cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád. Říkej lidem, co máš rád, že máš rád.

0: však blbec litovat.
1: Máme vás rádi, milí posluchači, vy to asi víte, ale jenom tak pro jistotu to připomínám. Teď společně nahlédneme do Zlínské radnice. Budova radnice ve Zlíně měla být nejen správním centrem, ale i symbolem sebevědomí moderního Zlína. Vyrostla na místě původní radnice na počátku 20. století. Na svoji dobu to byla velmi nákladná stavba, kterou kritizoval Tomáš Baťa. Proč? O historii této památky natáčela Sylvie Pospíšilová.
2: Už více než 100 let je dominantou Zlínského náměstí míru radnice. Byla postavena v roce 1923 na místě původní vyhořelé.
3: Radnice už byla ve velmi špatném stavu a chtěli novou radnici tady radní po vzniku republiky. Takže pak se vyhlásila soutěž, která byla v roce 1920 a té se zúčastnilo několik firem a několik architektů a vyhrál to projekt Františka Lidie Gahury, místního zlínského rodáka, tehdy ještě studenta na Akademii výtvarných umění v Praze.
2: Přibližuje historička umění Ladislava Horňákova. Rok poté, co výběrové řízení bylo ukončeno, stará radnice za podivných okolností vyhořela.
3: V těch dobových materiálech se píše, že pak bylo zastaveno pátrání po žhářích, takže možná nevyhořela úplně zcela jako náhodou, protože radní už neměli trpělivost tím, že žádali, aby byla postavena nová radnice a nechtěla jim to jako centrální vláda povolit. Takže vlastně možná tomu bylo pomoženo, možná ne, ale už měli soutěž předtím a měli vybrán i projekt.
2: Čím tak zaujal návrh mladého studenta architektury, tehdy ještě neznámého Františka Lidie Gahury? Odpovídá Ladislava Horňáková.
3: Navazoval na historické náměstí a možná se inspiroval i znakem Zlína, kde byla ta věž, takže Zlíňákům to možná připomínalo i jako vlastně ten zlínský znak. A také tím, že to byl žák Kotěry Plečníka a uplatnil tam celou řadu prvků, které v té době byly známé, módní pro ten Zlín. To byl zřejmě nadstandard velký, protože v té době tady stála jenom záložna a obecná škola nová. A jinak to byly staré budovy, že některé pocházely až z toho 16. 17. století.
2: Budova je postavena v klasické moderně z prvky rondokubismu. Gahura uplatňoval při stavbě hodně místní materiály. Výsledek působil reprezentativně, ale zároveň střídmě.
3: Byla to taková důstojná dominanta na tom náměstí.
2: Když se člověk postaví k radnici čelem, na první pohled zaujme to podloubí s těmi oblouky.
3: Gahura chtěla, aby ten vstup byl nějaký monumentální, zajímavý.
2: Hlavním prvkem vnitřního prostoru je dvouramenné schodiště z hnědorůžového mramoru s mosaznými detaily. Jedna z nejcennějších částí interiéru je obřadní síň s kazetovým stropem. Projekt byl na svou dobu velmi nákladný. Pokračuje historička.
3: Bylo to přes 6 milionů korun, což pak kritizoval při své volební kampani právě nastupující starosta Tomáš Baťa.
2: Záhy ale změnil názor.
3: Když potom na radnici opravdu nastoupil po volbách, tak vlastně zjistili, že ta radnice je důstojná, reprezentativní a v podstatě jako není nějak naddimenzovaná, ani není nějak drahá na to, co jako potom plnila za funkce.
2: Na severní straně budovy je umístěna socha kováře, která je také dílem Františka Lidie Gahury. Nabízí se otázka, proč kovář a ne švec, který je pro Zlín tak typický.
3: Protože to byla ulice Kovářská.
2: Dodává historička umění Ladislava Horňáková. Ze Zlína Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín,

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy mám přináší Barbora Hitmánková. Pěkné ráno. Silničáři zítra kvůli sesuvu půdy uzavřou komunikaci druhé třídy mezi Újezdcem na Uherskohradišťsku a Syrovínem na Hodonícku. Na 74 metrů dlouhém úseku následně vybudují opěrnou zeď, která silnici ochrání. Součástí prací za 10 milionů korun bude i nová dešťová kanalizace a oprava propustku. Spojnice mezi Zlínským a Jihomoravským krajem bude zcela uzavřena do září. Regionální produkty, folklorní vystoupení a tradiční zvyky dnes představuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum připravilo od 14 hodin tradiční májovou slavnost, jejíž součástí bude také kácení máje. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště je otevřený od 9 hodin. Letový program začíná v poledne na letišti, kde míří tisíce lidí. Román Mariborská psychóza české spisovatelky Dory Kaprálové vyhrál cenu Evropské unie za literaturu. Literární odborníci v knize ocenili mimo jiné poetické zpracování a optiku, se kterou Kaprálová popsala svůj tvůrčí pobyt ve slovinském Mariboru. Kaprálová za svůj poslední román před měsícem získala taky ocenění kniha roku 2025 v soutěži Magnesia Litera. Dnes bude v regionu převažovat polojasno až oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 11 až 15 stupni a nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni. Povane slabý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané auto stojí na dálnici D55 u Otrokovic nad směrem na Zlín na 29. kilometru. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jak jste slyšeli ve zprávách, v našem regionu si budeme užívat prakticky letní počasí. Vždyť už také ve Zlínském kraji otevírají některá koupaliště. Nevím, jak jste na tom vy, někteří možná také řešíte, jak budete na koupališti nebo u moře vypadat v plavkách. Mám jednoho kolegu v práci, ve škole, ne tady v rozhlase, a ten kvůli tomu, aby dobře vypadal, dokonce poprvé v životě začal chodit do posilovny. Vletěl na to normálně 3x týdně s trenérem, musím říct, je to na něm vidět. No a teď mi vykládal dobrý zážitek z posilovny, říkal, že ho pobavilo, jak tam na stěně vedle jednoho stroje byl pověšený vzkaz a tam bylo napsáno: vracejte závaží zpátky na stojany, prosím, nezvednu na bench press tolik, co vy. Děkuji, uklízečka. Také těm, kteří právě teď cvičí, bude zpívat Zuzana Norisová píseň Šešeš. Dobré nedělní ráno.

0: Kapela Floret dohrála píseň s názvem O krásách Valašska. Jak ta píseň souvisela s tématem dnešního pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, tak to si teď poslechneme přímo od Jožky.
1: Dnes mám pro vás příběh pana Petra. Vím, že bych měl přestat, píše. Ať už jde o alkohol nebo o cigarety. Vždycky si řeknu, že to omezím, ale vydrží mi to pár dní a jsem zase zpátky tam, kde jsem byl. Začínám mít pocit, že nad tím vším nemám kontrolu. Může mi váš host pomoct? Petře, udělám, co budu moct, abych s naším hostem na něco přišel. Podobné zkušenosti má totiž mnohem víc lidí, než by se mohlo zdát. A jednou mi o závislostech na pohovce Jožky Kubáníka vyprávěla i herečka Eva Hrušková. Poslechněte si to.
2: Evi, třeba nás teď poslouchá někdo, koho také něco podobného trápí, tak já bych se chtěl zeptat, máte pro takové věci pochopení?
3: Neměla jsem vůbec, já jsem mu to nemohla odpustit strašně dlouho. Fakt jako jsem si říkala, teď všichni jsme tě měli rádi, všichni jsme se snažili ti pomáhat, maminka taky, ale prostě když se rozhodne ten člověk, tak v tom alkoholu je to špatný, že oni to asi vzdají. On prostě říkal, že to léčení, že prostě by na to neměl, že by to nešlo. Ale je zajímavý, že když jsem potom mluvila o tom s panem Vlastimilem Brodským, tak jsem mu právě vyprávěla, jako co tatínek a tak. A on úplně normálním hlasem řekl, no jo, to se stane prostě, že v životě mužském nastane taková chvíle a on už dál nemůže. To prostě tatínkovi musíte odpustit. A za několik let, za 4 roky, za 3 roky vlastně, jsme to slyšeli o něm, že jo?
1: Herečka Eva Hrušková mluvila o závislostech velmi otevřeně a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou společně najdeme odpovědi i na spousty otázek, které se honí v hlavě vám.
0: Pořad Na pohovce Jožky Kubáníka na téma závislosti uslyšíte v našem dnešním vysílání hned po zprávách v 11 hodin.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín přejeme, už máme 2,5 minuty po 8:45.
1: Počasí.
0: Dnes nás ve Zlínském kraji čeká příjemný den, teploty budou stoupat až na 27 stupňů Celsia, pršet by podle předpovědi meteorologů nemělo, obloha by měla být převážně polojasná až oblačná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.

0: Toto byly Jana Kerschner a skupina Jelen a po nich se hlásí o slovo kolega, ranní moderátor Petr Uhřík, který nás jako obvykle trošku hudebně vzdělá. No a dnes to bude o zpěvákovi, jehož jméno určitě všichni dobře znáte, ale nevím, jestli o něm vůbec něco víte. To jméno znáte asi proto, že je to nejznámější, patrně nejznámější umělec, který neutekl za komunistické éry z východu na západ, ale utekl ze západu na východ. Dean Reed.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Kdo chce kam, pomozme mu tam. Přísloví, které všichni dobře známe, a tak se pro dnešek zastavíme u netypické emigrace. Z Ameriky do východního Německa. Většinou se věci odehrávaly přesně opačně, ale když vynechám politiku, připomenu zpěváka, který byl u nás v 70. a 80. letech i kvůli svému životnímu postoji vítaný a známý. Rudý Elvis, jak se mu říkalo, Dean Reed. Pamatuju si, jak jsme jednu jeho písničku zpívali v české verzi u táboráku na letním táboře s kytarou, ale to se vracím v myšlenkách půl století zpátky. Dean Reed měl skutečně bohatý životopis. Nejdřív se stal hvězdným sportovcem atletického týmu, jeho táta si ale přál, aby byl studentem vojenské akademie. Nakonec to dopadlo úplně jinak, studoval meteorologii a po nocích zpíval v barech. Ve Spojených státech až na jednu výjimku nikdy v hitparádách neuspěl, zatímco o dost později prodával miliony desek v celém východním bloku. Dean Reed, který zemřel přesně před 40 lety, je téma na několik pořadů a asi by nebylo úplně nezajímavé sledovat jeho hereckou stopu, spolupráci s Václavem Neckářem a další souvislosti, ale už jenom poslední věty. 6 týdnů po svém vystoupení v televizním pořadu roku 86 byl nalezen mrtvý v jezeře nedaleko svého domu ve východním Berlíně. Oficiální prohlášení: jednalo se o tragické utonutí, jeho přátelé v Německu měli podezření, že spáchal sebevraždu, a jeho rodina v Americe tvrdila, že byl zavražděn. Já si o tom taky myslím své a teď už trochu zapraská vinilová deska, půjdeme na písničku Together, čistě analogově.
1: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Festivalový půlmaraton dnes ovlivní provoz několika linek městské hromadné dopravy ve Zlíně. Na dnešní jízdu Králu se do Vlčnova návštěvníci nejlépe dostanou ve směru od

0: Kam ulic Vodní, Dlouhá, Benešovo nábřeží a areálu Svit budou po objízdných trasách jezdit linky 2, 4, 5, 8, 9 a 33 a 38. Pro cestující z oblasti Kůtu, Padělků a Zálešné bude zavedena mimořádná linka X, pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrkovice Zdeněk Dvořák.
1: Speciálně linka X bude mít za úkol dopravit cestující z oblasti Kůtu, Padělků a Zálešné k Baťově nemocnici, kde bude přestup na linku X2. Ve směru z města se bude přestupovat v zastávce Baťova nemocnice Vozovna a ve směru do města v zastávce Podvesná 17.
0: Vlčnovem na Slovácku dnes projede jízda králů. Zvyk zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO tradičně láká do obce tisíce lidí. Velké záchytné parkoviště je pro návštěvníky připravené ve směru od Hluku u sportovního areálu. Parkovat mohou také podél příjezdových komunikací. Řidiči by měli jezdit opatrně, říká hlavní organizátorka akce Petra Kučerová Brandisová.
2: Je potřeba dávat pozor, protože je velká fluktuace lidí, takže máme tady dopravní službu, která nám vlastně hlídá ty ulice, kudy jede jízda králů, tak ty jsou vlastně jakoby uzavřené a je potřeba dávat pozor a prosíme řidiče, aby prostě vždycky chvilku počkali, když zrovna jedou koně nebo to objeli po případě těma objízdnýma trasama.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil odcestoval dnes ráno na čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Bude tam jednat s politickými zástupci země. Spolu s ním pojede i delegace asi 40 zástupců hospodářské, kulturní, univerzitní a vývojové oblasti. Chtějí tam navázat obchodní kontakty, ale také připomenout odkaz bývalého prezidenta Václava Havla. V rámci programu proběhne odhalení lavičky s jeho jménem nebo otevření české třídy na Národní univerzitě Chengchi. Sport. Po úvodní domácí prohře 1-4 nastoupí fotbalisté Artisu Brno na hřišti Slovácka k odvětě baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Utkání začne v 1 hodinu odpoledne. Obránce Artisu Jan Štěrba mluví o tom, jak mužstvo pracuje s vědomím, že jde do zápasu s 3gólovou ztrátou.
3: Musíme se tady toto prostit, vyhodnotit si to a hodit to za hlavu. Jako samozřejmě to takové klišé, obligátní věc, co se říká dokola, ale nic nám jiného nezbývá. No, je tam 90 minut. Zázraky se dějí samozřejmě. Bude to náročný, obrovsky náročný, ale my do toho určitě půjdeme na 100%. No. Počasí.
0: Dnes v regionu převažuje polojasno až oblačno. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni. Povane slabý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané auto stojí na dálnici D55 u Otrokovic směrem na Zlín na 29. kilometru. Očekávejte zdržení. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje Dobré ráno s Tomášem Perutkou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Naladili jste si vysílání Českého rozhlasu Zlín, což má nesporné výhody, protože jste v obraze, protože vám neustále servírujeme aktuální informace z vašeho okolí. V porovnání s tím, když byste se dívali na televizi, tak má rádio výhodu takovou, že při poslechu můžete hledat, co dělat, můžete pracovat, uděláte si, co potřebujete a nemusíte u rádia sedět, můžete se pohybovat klidně po domě nebo po bytě, když si pustíte naše vysílání na hlas. Legendární moderátor Českého rozhlasu Jan Pokorný, tak ten s oblibou říká, že rozhlas se liší od televize tím, že má lepší obrázky. Tak v případě, že máte představivost, tak to určitě platí. Já mám teda rád i televizi, se přiznám, nedám na ní dopustit. Je mým oblíbencem určitě, no a teď nedávno jsem na téma televize slyšel jeden docela dobrý fórek, no fór, on je to spíše kameňák, ale tak třeba vás pobaví, dám ho k dobru. Přijde slepice do obchodu s elektronikou a říká, já bych chtěla televizi. A jakou byste si přála? No hlavně, aby hodně zrnila.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Píseň s názvem Déšť dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Marie Rotrová.
1: Regionální stopař.
0: Regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková se i tento týden vydávala za zajímavostmi Zlínského kraje. Vyšlápla si například do kopců v okolí Halenkovic na Zlínsku a v Holešově si dala do těla na sportovním dni seniorů. Je tady pravidelný stopařčin souhrn týdne.
2: Co dělá opuštěný lodní kontejner na náměstí práce ve Zlíně, jsem se rozhodla zjistit hned na začátku týdne. V jeho útrobách jsem objevila výstavu uherskobrodského ateliéru Žampach a posluchačům dobrého odpoledne Českého rozhlasu Zlín popsala, co je zde k vidění.
3: Já jsem přímo uvnitř toho lodního kontejneru, kde právě v těchto dnech probíhá výstava s názvem Když umění mluví. A když vejdeš dovnitř, tak se vlastně ocitneš v takovém menším prostoru, zdi jsou černé a právě na tom nejkrásněji vyniknou vystavované obrazy nebo sklo.
2: Hluk města jsem v úterý vyměnila za klid obce Halenkovice na Zlínsku. Na výlet po zajímavých turistických cílech mě sem vzal náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský. Navštívili jsme kapli sepjatých dlaní nebo památník u Mrazíka. Dozvěděla jsem se také něco o Halenkovicích u Alenčiny lavičky, která zachycuje důležité historické a zeměpisné informace o obci. Velkým překvapením pro mě byla přítomnost autora lavičky řezbáře Oldřicha Plisky přímo na místě.
3: Já mám velkou radost, protože v dnešním dopoledním vysílání nás zaslechl místní řezbář, právě pan Oldřich Pliska, že se do Halenkovic chystáme, aby jsme jeho dílo obhledli. Je tady dneska s námi. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
3: My jsme si tady před chvíličkou říkali, že jste místní rodák. Co pro vás znamenalo vlastně oslovení obcí, abyste právě byl autorem tady Alenčiny lavičky, která se nachází na návsi?
4: Velkou radost a velkou poctu na tak důležité místo do centra obce něco vlastně vyřezat z materiálu, jako je dřevo, byla to zároveň velká zodpovědnost.
2: A když jsem se během úterního výšlapu tak krásně protáhla, byla by škoda nepokračovat ve sportovních výkonech. Příležitost jsem dostala ve středu na sportovní dni seniorů na stadionu Míru v Holešově. Se Sokolkami Zdeňkou a Bedřiškou jsem si povídala o tom, co je na akci přilákalo.
5: Tak mě nalákalo to, že ráda soutěžím a jsou dlouholetá členka Sokola Holešov a zúčastňuju se každé akce, bych řekla.
3: Jak to má paní Bedřiška, co nalákalo vás?
6: Mě nalákala ta spousta dobrých lidí, kteří se tu setkají a zasportují si, pobaví se, zkamarádí se.
2: Ve čtvrtek jsem zatoužila po troše kultury a vyrazila na nádvoří nového kláštera v Napajedlech, kde se konal open air koncert základní umělecké školy Rudolfa Firkušného. Setkala jsem se zde s talentovaným bubeníkem Romanem Kolaříkem, který mi mimo jiné prozradil, jak se k bubnování dostal.
7: Hra na bicí nástroje je velmi různorodá, v tom je kouzelná a krásná. Já jsem tady začínal na flétně a pak ve třetí třídě jsem přišel na bicí, protože jsem měl k tomu předpoklady a hlavně bicí učí stejný učitel, jako mě učil na flétnu, tak hlavně kvůli učitelovi.
2: A protože byl týden náročný, v pátek jsem hledala trochu klidu. Našla jsem ho v kostele Všech svatých ve Hvozdné. Návštěvu jsem absolvovala v rámci celostátní akce Noc kostelů a dozvěděla se nejen zajímavosti o historii kostela, ale podívala se také do jinak nepřístupné kostelní věže a užila si bohatý doprovodný program. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kořeny vzdělání jsou hořké, ale ovoce je sladké, řekl řecký filozof Aristoteles. Proč o tom hovořím? Protože také o vzdělání a o vzdělanosti bude řeč v následujících desítkách minut našeho vysílání. Dnešní díl rozhlasových toulek českou minulostí, který nabídneme už za okamžik, nás zavede na Velkou Moravu, a to do období, kdy na Moravu přišli byzantští učenci Konstantin a Metoděj šířit víru a vzdělanost.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Toulky českou minulostí.
1: Vítáme vás v Toulkách českou minulostí na 21. schůzce. Ocitáme se ještě jednou ve vstupní bráně našich národních dějin, v bráně jménem Velká Morava. Potkáváme se v ní se dvěma vynikajícími učenci. Nikoli tyrany, nikoli dobyvateli, ale vědci, muži osvíceného ducha. To je přece jenom fakt, který nás opravňuje k troše hrdosti. Lze v tom spatřovat i symbol. V té míře, v jaké chováme úctu ke vzdělání a ke kulturním statkům, v té míře se v nás rozechvívá i struna dávné tisícileté tradice. Vždyť tento národ měl vlastní písmo a knihy dřív než většina ostatních evropských národů. Srdce kontinentu se zásluhou Konstantina a Metoděje stalo kolébkou slovanského písemnictví. Zatímco převážná část Evropy se ještě po staletí kulturně vyžívala v latině, na Velké Moravě už vznikala literatura psaná jazykem téměř totožným s tehdejší mateřštinou našich předků.
2: Ti dva, Cyril, původně Konstantin, a Metoděj, nebyli Moravané ani Češi. Nebyli to ani Slované.
3: Jejich mateřština zněla řecky.
2: Věnujeme tolik pozornosti těmto cizincům přibližně z téhož důvodu, proč se hlásíme s náramnou pýchou k odkazu Karla IV.
3: Ačkoliv je nepochybné, že v jeho žilách kolovalo pouze 50% české krve.
2: A nebo spíš ještě méně.
3: Vklad dvou soluňských bratří do naší historie nebyl menší než Karlův. Spíš si to jenom neuvědomujeme.
1: Ruku na srdce, naprostá většina průměrně vzdělaných lidí ví o těch byzantských bratřích snad jenom to, že k nám přišli v roce 863.
2: To je málo pravděpodobné, spíš se tak stalo až v roce 864.
1: Že mají 5. července na Cyrila a Metoděje svátek a že je to také státní svátek České republiky.
3: To jsou, myslím, naše vědomosti o Karlu IV. Určitě bohatší.
1: Jestliže tedy podnikáme tuto výpravu do časů, kdy sourozenci z řecké Soluně zasáhli do historického vývoje na Moravě, činíme tak proto, abychom jim vyhradili přiměřenější místo.
2: Je tu však ještě jeden důvod.
3: Cyril a Metoděj vystupují z šera zmizelého času jako vůbec první, alespoň trochu plastičtěji nasvícené osobnosti naší historie. Jako lidé z masa a kostí.
1: Využijme tedy příležitosti a pohleďme jim do tváře.
4: To jdeme do města Soluně na počátku 9. století, kde žili rodiče Konstantina a Metoděje. Matka se údajně jmenovala Marie, otec se jmenoval Lev, měl hodnost Drungária.
5: Drungarius, co to je?
4: Byla to vysoká hodnost, řekl bych, v tom správním aparátu Byzantské říše. A jak Cyril, tak i Metoděj vyrůstali vlastně v té společnosti, řekl bych, v té vyšší vrstvě byzantské. Konstantin byl nejmladší ze 7 dětí, mimochodem to číslo 7 je zajímavé, Panna Maria sedmi bolestná, čili v těch životopisech se objevuje často toto číslo nejmladší ze 7 dětí.
1: Ano, bylo jich 7, ale historie zná jenom ty dva sourozence. Toho mladšího, vlastně nejmladšího, dokonce pod 2 jmény a jednou přezdívkou. Konstantin Cyril Filozof.
4: Narodil se kolem roku asi 826. Metoděj byl dost výrazně starší, narodil se kolem roku 813, takže byl o dost starší. Konstantin byl od malička, byl velice slabý. Vypráví se různé příhody, jsou zaznamenány z jeho mladého života, kdy měl sokola, kterého cvičil, což byla tenkrát oblíbená zábava v těch vyšších kruzích, tedy loveckého sokola. A ten sokol mu uletěl A tak jeho životopisec Konstantinu říká, a to byl úradek boží, protože Bůh chtěl, aby se Konstantin věnoval nikoli světským zábavám, ale by obrátil svou duši k věcem vážnějším.
5: To nakonec obrátil, protože obrátil, on se dost pečlivě a důkladně vzdělával.
4: Přesně tak. On dostal vlastně v té době vůbec nejlepší vzdělání v Konstantinopoli v Cařihradě, kde byla vynikající škola. Na svou dobu skutečně dostal špičkové vzdělání po všech stránkách. Ne tak už Metoděj, který nebyl zaměřen tolik teoreticky jako Konstantin Cyril. Metoděj byl spíš praktický člověk, jak se zdá, proto také se stal na rozdíl od filozofa Konstantinovi, se říkalo filozof, na rozdíl od něj, který se spíše stahoval z toho světského života, uchyloval se do ticha knihoven, mimochodem to je krásné, ale uchylit se do ticha nějaké knihovny. No on měl to štěstí, že se mohl tenkrát uchýlit do ticha těch cařihradských knihoven a do knihoven klášterních. Zatímco Metoděj se stal, dnes bychom řekli, správcem knížectví zřejmě slovanského, někde tam, kde dneska je Sofia, kde sídlí Bulhaři.
2: Poněkud přesněji, prosím. Metoděj byl správcem slovanského knížectví na řece Strymon.
3: Dnes se jí v Bulharsku říká Struma. Pramení pod Vitošou a protéká západní částí země.
2: Patrně se musel účastnit nejrůznějších válečných akcí, které byly na denním pořádku. Je tedy jasné, že podobně jako biskupové západní, musel i on být ozbrojen.
3: Na rozdíl od svého nejmladšího bratra.
4: Je třeba říct, že ani Metoděje to příliš dlouho nebavilo, protože jeho životopisec tvrdí, že tedy brzo měl těch světských intrik a těch špatností tohoto světa dost. A také tedy se uchýlil do toho kláštera.
2: Svůj meč odložil Konstantinův bratr jenom na krátko.
3: Navždy ale získal nové mnišské jméno.
2: Metodios.
6: Toto jméno rozhodně nesouvisí s latinským výrazem metus, strach, obava. Něco takového k němu, jak se později ukáže, rozhodně nepatřilo.
3: Řecký metodios znamená způsob bádání, zkoumání, poznání.
6: Mimochodem slůvko metoda je stejného původu.
2: Právník Metoděj rozhodně musel být metodický.
6: A ještě jeden závěr z této informace vyplývá.
2: Stejně jako jeho bratr Cyril, i Metoděj se původně jmenoval jinak. U Konstantina víme jak, u Metoděje se to už asi nikdy nedozvíme.
3: Ten klášter, do kterého se Metoděj uchýlil, leží v nepřístupných horách Olympu.
6: Nikoli toho proslulého řeckého Olympu, ale Olympu tureckého.
3: Tam v tichém ústraní se k němu přidal i Konstantin.
2: Tam, odloučen od světa, se v hlavě mladšího bratra zrodila zbožná idea budoucího misionářského působení mezi slovanskými pohany.
6: Oni už tak docela pohany nebyli, tedy západní Slované, aspoň oficiálně. Aspoň jejich panovníci a dvořané, ale co si budeme povídat?
2: Pro svůj plán získal Konstantin spolupracovníky a žáky.
6: Šel na věc od lesa.
3: Zřejmě už na tom Olympu sestavil Konstantin první slovanskou abecedu, hlaholici, a přeložil také první církevní texty.
2: Svou budoucí práci viděl ve východní Evropě. Netušil, že se mu všechna ta studia a přípravné práce budou hodit docela jinde.
5: Kolik vlastně on ovládal jazyku, že byl velice jazykově nadaný?
4: To bych si těžko troufal podle písemných pramenů, které máme k dispozici, bych si to těžko troufal ohodnotit, ale vzhledem k tomu, že vedl disputace jak s Židy, tak se Saracény, z Mohamedány, tedy tak samozřejmě řecky, latinsky, no nepochybně i slovansky, no a chazarsky, takže už tam máme řadu jazyků, ve kterých byl Konstantin filozof schopen na vysoké úrovni vést tehdy tedy odborné, vysoce odborné disputace.
5: Říkáte slovansky, ale slovanština, pokud o ní mluvíme jako tedy o slovanském jazyku, už tehdy vlastně se začala rozlišovat, i když jednotlivé druhy slovanského jazyka, toho starého slovanského jazyka, si byly velice příbuzné. Já jsem kdysi četl, že snad se lišili asi jako dnešní čeština od slovenštiny. Jenže jaký byl ten druh slovanštiny, v uvozovkách tedy, kterému se naučil Konstantin zřejmě v okolí už své rodné Soluně?
4: No, tam je dost problém. Samozřejmě, že existovaly už charakteristiky západoslovanských jazyků, východoslovanských. Dokonce už v 9. století v některých památkách se zhledávají moravizmy. Samozřejmě bohemika jsou tam také. To znamená, že musela existovat odlišnost výrazná od těch jihoslovanských dialektů, které zřejmě Konstantin, zvaný filozof a Metoděj, poznali z okolí Soluně, na straně jedné tedy, a těmi dialekty, kterými mluvili moravští Slované. Nepochybně ta odlišnost existovala, ale zřejmě to nebylo nijak na překážku. Nicméně byla vytvořena spisovna slovanština, církevní slovanština, která byla tedy prvním spisovným jazykem slovanským, a to v době, kdy třeba naši západní sousedé psali latinsky, nebyla ještě psaná němčina. Takže tenkrát skutečně tady v Evropě se psalo pouze třemi jazyky, řecky, latinsky a staroslovensky.
5: Hlaholice.
3: Je to písmo parádní, až ornamentální.
5: Však si na něm Konstantin dal taky záležet.
2: Dá se říct, že už bylo sestaveno s tím úmyslem, aby se Slovanům zalíbilo a aby na ně byli pyšní.
3: Proto autor při sestavování hlaholice nepoužil jenom tvary malých řeckých písmen, ale některé litery si vypůjčil z abecet orientálních jazyků.
2: Ona totiž řecká abeceda jaksi nestačila na vyjádření všech slovanských hlásek. A proto hledal profesor Konstantin v písmu starých Féničanů, Židů a Samaritánů. Tak to bylo například s hláskou eš, kterou nemá ani řečtina, ani latina.
3: Konstantinovi a Metodějovi žáci hlaholici ještě víc zjednodušili a začali jí říkat, aby uctili památku svého učitele, cyrilice.
5: Všetečná, možná dokonce zbytečná otázka. Žije ještě dnes hlaholice po více než 11 stoletích?
2: Na chorvatském pobřeží a ostrovech Jaderského moře se nachází několik katolických kostelů, ve kterých se mše neslouží latinsky, ale staroslověnsky z hlaholských knih.
3: U nás jsou kostely, které mají toto zvláštní privilegium, ale jen jednou do roka. Například na Velehradě slouží mši z hlaholského misálu na svátek Cyrila a Metoděje. Na jiné slovanské svátky platí tato výsada pro pražské Hradčany, Vyšehrad a Břevnov, pro Sázavu, Starou Boleslav a Svatou Horu v Příbrami.
5: Jak to bylo s tím překvapivým a snad můžeme to nazvat i zázračným objevením ostatků svatého Klimenta, což znamená zřejmě v životě Metoděje a Konstantina dost takový, bych řekl, závažný předěl.
4: Tak oni s takovým tím diplomatickým posláním od císaře byzantského cestovali na Krym a já jako archeolog musím říct, že Konstantin a Metoděj jsou vlastně patroni archeologů. Oni vlastně provedli první archeologický výzkum. Samozřejmě ty metody byly odlišné než dnes. Oni zaspívali nějaké nábožné písně a potom tedy vykopali hrob, o kterém se domnívali, že je to hrob svatého Klimenta.
5: No, ale svatý Kliment, pokud historické prameny udávají, tak byl utopen v moři, říkám to dobře?
4: Ano, bylo to pod mořem, oni říkají, moře tam bylo. Jestli chcete, já vám to mohu přesně ocitovat. Mám tady s sebou život Konstantinův. Ne, to bude. Když pak uslyšel, že svatý Kliment leží ještě v moři, pomodlivě se řekl, věřím v Boha a naději, že při svatém Klimentu, že najdu jeho ostatky a vynesu je z moře. A když přesvědčil arcibiskupa i se vším klérem a bohabojnými muži, vsedli do korábu a jeli na to místo. A jakmile se moře velmi utišilo a oni tam dospěli, začali se zpěvem kopat. A tu nastala veliká vůně, jako z mnoha kadidel, a potom se objevily svaté ostatky. Takže to je první doložený, tedy písemně doložený archeologický výzkum. Jsou tady určité problémy, ale i moderní archeologové mají určité problémy s identifikací hrobů, které našli.
6: Ano, okolnosti, za kterých byly objeveny ostatky svatého Klimenta, vzbuzují i dnes pozornost.
2: Kliment, čtvrtý v posloupnosti papežů a velký protivník někdejšího římského císaře Trajána, byl prý z rozkazu svého císařského soka utopen v moři.
3: Stalo se na Krymu, kde Kliment žil ve vyhnanství.
2: Vrazi mu uvázali kotvu kolem krku a...
3: Stalo se to v roce 101 po Kristu. Od vraždy tedy uplynulo víc než 750 let.
2: A přesto přeze všecko roku 861 nalezl Konstantin spráchnivělé Klimentovy kosti a zbožně uvěřil v jejich pravost.
6: Byla jiná doba, ta tehdejší byla nakloněna zázrakům.
3: Solunští bratři donesli světcovi ostatky do Byzance a byli velkolepě uvítáni císařem Michaelem III.
6: Odlesk mučednické svatozáře Klimentovi padl i trochu na ně.
3: S těmi vzácnými relikviemi se oba bratři vydali záhy za hranice Byzance.
6: Na Moravu.
3: Importovaný svatý Kliment byl až do času svatého Václava vůbec nejuctívanějším mučedníkem slovanské církve. Valná část prvních křesťanských kostelíků u nás byla zasvěcena právě jemu.
5: Proč vlastně nezůstali Konstantin s Metodějem doma? Proč byli vysíláni na diplomatické mise do vzdálených, méně vzdálených zemí? A hlavně proč se na ně potom obrátil panovník ze střední Evropy, z jedné středoevropské země, zvané Velká Morava, aby tam pomohli? Proč?
4: Byli to nepochybně velice, velice schopní lidé, nadaní, nesmírně vzdělaní a tudíž mohli pomáhat zájmům Byzantské říše tam, kde to politika Byzantské říše vyžadovala.
2: Píše se rok 862. Ze země na severu...
6: Nedělejme si příliš velké iluze. Ze země takřka neznámé...
2: Přichází do byzantské Konstantinopole poselstvo.
3: Přineslo bohaté dary...
6: Ty se však přímo na místě zdají poslům poněkud ubohé...
3: A kromě darů taky cosi písemného.
6: To cosi je dokument z nejvyšších míst. List knížete Rostislava.
2: Vyslanci kráčejí triumfální třídou k císařskému paláci a jsou uchváceni.
6: Ocitli se najednou v pohádkovém světě.
2: To bílé mramorové město má 500 000 obyvatel. Tolik jich určitě nežije na celé Moravě.
3: Moravané vstoupili do posledního kvetoucího centra, jinak dávno rozvráceného a proměněného antického světa. Do království paláců, chrámů, klášterů, tržišť, lázní, vodovodů a širokých výstavních tříd.
2: A uprostřed něj, jako důkaz, že tu náboženství a politika srostly v jedinou moc a sílu, se tyčí císařský palác a vedle něj, div raně středověké architektury, Hagia Sophia, chrám boží moudrosti. Všechno na něm je vzácné či svaté. Dokonce i dveře hlavního vchodu jsou prý ze dřeva, z něhož praotec Noe vystavěl svou archu.
3: Moravané jsou u cíle své pouti. Byzantskému ministru zahraničí předkládají žádost svého vládce.
6: Co píše Rostislav?
2: Moravský panovník ujišťuje pokorně svého byzantského kolegu.
6: Namísto pokorně lze ovšem užít i výrazu takticky.
2: Ujišťuje ho, že jemu poddaný lid se zřekl pohanství a drží se křesťanského zákona.
6: A na dalším místě?
2: V kraji už dříve působili mnozí učitelé křesťanští z Vlach, z Řecka i Němec, rozličně učíce.
6: Jádrem listu je prosba.
2: Rostislav se obrací na Michaela III., aby v jeho zemi zřídil biskupství.
6: Rostislav má pádný důvod.
2: Vykázal nedávno většinu bavorských a franských kněží ze své země. Pochopil, že nejenom poplatnost východofranským panovníkům, ale i přítomnost jejich kněží je výrazem nesamostatnosti, závislosti.
6: A to chtěl kníže změnit.
2: Nešlo mu o to, aby se snad církevní obřady odehrávaly ve slovanském jazyce.
6: To je opravdu naivní představa. Rostislav si sotva dokázal představit, jaký význam by taková domácí liturgie mohla mít?
2: Ne, on potřeboval vlastní, jemu podléhající církevní správu. Nikoli cizí, svoji.
6: První pokus už učinil v loni.
4: Moravský kníže se obrátil nejdříve k papeži, ale tam neuspěl, protože ty kontakty mezi západním klérem franským a mezi svatou stolicí byly velmi úzké. A Rostislav chtěl tady vytvořit vytvořit ne filiálku kléru bavorského, nýbrž chtěl vytvořit vlastní církevní organizaci, která by souvisela i s těmi počátky slovanské kultury, to znamená i s tím, aby se tedy kázalo jazykem srozumitelným lidu. Ale podstata byla právě v tom, že Rostislav si přál vytvořit vlastní moravskou nebo středoevropskou organizaci církevní, nezávislou na bavorském kléru.
6: Ještě stále jsme spolu s moravskými posly neopustili císařský palác v Konstantinopoli. Jak pak se k Rostislavově žádosti zachová Michael III?
3: Když přijímal Moravany, bylo mu 22 let. Mladíček na trůně světové velmoci.
6: Nevíme, v jaké tehdy byl právě kondici.
3: Císař byl znám jako notorický alkoholik. Ve střízlivém stavu se nacházel opravdu jen výjimečně.
2: Žil natolik výstředně a zhýrale, že se mu dostalo přezdívky opilec.
6: A poznámka na okraji, mezi nejmocnějšími všech dob nebyl ani první, ani poslední.
3: Pitkám a radovánkám se věnoval víc než vládě. Byzantskou říši za něj mezitím spravoval jeho strýc, regent Bardas.
6: Mimochodem o nic lepší křesťan než jeho synovec.
3: Ano, udržoval cizoložný poměr s vlastní snachou, zatímco Michael...
2: Ten se zhlédl v podkoním z císařské stáje.
3: Jméno toho podkoního historie zachovala.
2: Basileos.
3: Císař ho vytrvale vyznamenával přízní a funkcemi, až Basileos nakonec uvěřil, že jeho podkoního si vyvolil Bůh.
2: Nakonec podkoní Basileos zavraždil nejprve strýce regenta, potom i samotného císaře Michaela a sám se z vůle boží prohlásil za svrchovaného vládce Byzance.
6: Ale to už je jiná historie. Na panovnickém trůnu sedí stále Michael III.
3: Vedle něj se blíští zlatí lvy, tajemný mechanismus oživuje jejich hlavy a ocasy, ta zvířata dokonce řvou, jako by byla živá. Po boku lvů mávají křídly zlatí supové, zlatí ptáci na zlatém platanu nad zlatým trůnem překrásně pějí.
2: Ano,
3: říká císař opilec Moravanům slavnostně.
2: Slibuje Rostislavovým poslům, že na Velkou Moravu v Brzku vypraví křesťanskou misi.
6: Vyhráli.
5: Byzantský panovník nakonec souhlasil, že tedy poskytne, bych řekl, ideovou pomoc Rostislavovi. Proč Byzanci nevadilo, že se tu mělo kázat staroslověnsky, když to tolik vadilo Římu?
4: To je právě to, čím se odlišovala Byzanc, která navazovala na prastaré řecké tradice tolerance. Ten Západ ten byl tenkrát ještě mladý a tudíž nebyl tak tolerantní jako církev východní. Té Byzanci nevadilo, že se tady bude kázat slovanským jazykem, protože pro ně byl hlavní zřejmě výsledek, nikoliv dogma.
6: Mise Konstantina a Metoděje je nastartována.
2: Ti dva byli vybráni, protože byli připraveni.
3: Přibrali si žáky Klimenta, Nauma, Sávu, Angelária.
2: S velkým průvodem, ve kterém asi nechyběli ani obchodníci, stavitelé a ozbrojenci, přišli snad před zimou 863, ale spíše na jaře roku 864 na Moravu.
3: Byli slavně uvítáni. Vždyť sebou vezli svaté ostatky Klimentovi, takže v naší zemi se tehdy poprvé ukazoval pravý Kristův mučedník a svědek.
6: Nicméně Rostislav byl poněkud zklamán.
2: Čekal nejmíň biskupa a dostavili se pouze kněží. Učení sice, ale nejnižšího vysvěcení.
3: Podle křesťanských regulí byl však byzantský postup naprosto správný. Okamžité zřízení biskupství, tedy církevní organizace, připadalo v úvahu teprve v zemi, kde víra už pevně zapustila kořeny.
6: Zatímco u nás, co si budeme povídat?
3: Jelikož v Byzanci situaci na Moravě neznali, brali misi jako jakousi průzkumnou výpravu.
2: Konstantina a Metoděje muselo asi příjemně překvapit, že v zemi stojí poměrně velký počet kostelů, dokonce kamenných, a hodně věřících, zvlášť na hradištích.
3: Na druhé straně je museli některé pohoršlivé jevy poněkud rozčarovat. Zlobil je nevázaný způsob života Slovanů, jejich morálka.
2: Mládež se tady, i ta křesťanská, odávala neřestem, nedotčenými dívkami se tu skoro pohrdalo, bylo celkem běžné, že tchánové manželsky žili se svými snachami a nadevším trůnil kult medoviny. Namísto Boha všemohoucího vyznávali Moravané svými skutky raději opojný lektvar.
6: Byzantští misionáři byli předem připraveni na problémy, ale že je u nás čeká tolik misijní práce, to si snad ani nepomysleli.
2: Překlad slovanských písem svatých a potřebných knih církevních byl na Moravě bratry dokonán. Často cestovali po všech krajích říše a hlásáno bylo slovo Boží lidu v řeči jeho vlastní.
6: Tolik František Palacký. Solunští bratři u nás měli jednoznačný úspěch. Jejich kázáním, pronášeným dokonalou, krásnou staroslověnštinou, každý bez problémů rozuměla.
3: Na rozdíl od latinsky školených duchovních, kteří svým ovečkám byli schopni zdejším jazykem tlumočit pouhé nepatrné výňatky mešních a jiných církevních obřadů a ještě k tomu lámaně a zkomoleně, sloužili Konstantin s Metodějem mše od začátku do konce staroslověnsky.
6: Abychom si učinili představu o tom, jak asi zněla taková staroslověnština, ocitujeme modlitbu, která byla a je alfou i omegou víry, známý Otčenáš. Ovšem musíme ji citovat bez jerů, a tedy i s chybami, kterým se při přepisu z hlaholice do latinky nevyhneme.
2: Otčenáš, iže jsi na nebesích, da svjatit si a imja tvoje, da prýdět carstvie tvoje, da budet volia tvoja, jako na nebesi i na zemli. Chléb náš nasuščný daš nám dnes a ostavi nám dolhy naša, jakož i my ostavljajem dolžníkom našim. I neuvedi nás vo iskušenie, no izbavi nás od lukavého.

0: Konstantinovi a Metodějovi mise si nemohli nevšimnout ve východofranské říši. Odpověď na sebe nedala dlouho čekat.
1: Už v létě 864.
0: Tedy zřejmě téhož roku, kdy k nám z Byzance bratři dorazili.
1: Už v srpnu toho roku oblehl Ludvík Němec s velkým vojskem Rostislava v pohraniční pevnosti Dovina za řekou Dunajem.
0: Což byl pravděpodobně Děvín u Bratislavy.
2: Rostislav byl donucen se zavázat, že proti němu nebude podnikat žádné vojenské akce.
0: Podle zpráv v takzvaných fulckých análech to nedodržel. Ostatně ani Ludvíkovi synovi nové věrnosti zrovna nevynikaly.
2: Dále byl nucen odvádět Ludvíkovi Němci poplatky.
0: Ano, a jako třetí bod té potupné smlouvy o přátelství a vzájemné spolupráci
2: Rostislavovi nezbylo, než aby připustil návrat latinsky školených bavorských duchovních.
0: Konflikt mezi dvěma církevními stranami se rychle vyostřil.
1: Řečtí misionáři přišli z mnohem kultivovanějšího světa. V náboženských otázkách se mohli vykázat daleko hlubšími a jemnějšími znalostmi. Proto se s některými praktikami bavorských duchovních nedokázali smířit.
2: Jestliže němečtí kněží ukládali jako pokání za vraždu směšný trest,
1: viník nesměl 3 měsíce pít ze skleněné číše.
2: Pokládali to Konstantin a Metoděj pochopitelně za zvrácenost.
1: A jestliže Bavoři vykládali věřícím, že pod zemí žijí velkohlaví lidé,
2: označovali to Soluňané jako tmářství.
1: Takových a ještě podstatnějších sporů měli s latinskými duchovními bezpočet.
0: Konstantina ta dlouhá válka o dogmata pravé víry tolik nepostihla. Zažil jenom její počátky a brzy zemřel. Metoděj však bitvu nabývající na urputnosti musel vést déle než 20 let, až do své smrti. Vyhrál ji. Jakmile ale své dílo opustil, jakmile se ocitl v hrobě, bylo brutálně smeteno. K tomu bodu však musíme na svých toulkách českou minulostí teprve dospět.

0: To byly Buty ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My vás, milí posluchači, srdečně zveme také k dalšímu poslechu. Po 10. hodině se můžete těšit na tradiční pochoutkový rok. No a protože dnes bude horko, tak možná přijde vhod návod, jaké drinky lze namíchat z čaje. To se právě dozvíte po 10. hodině. A ještě bych chtěl upozornit, že dnes můžete vidět vysílání Českého rozhlasu Zlín naživo, a to konkrétně ve vysílání studiu v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Moderovat odpoledne bude kolega Pepa Koller a ten přivítá zajímavého hosta. V 14:30 odpoledne se objeví v našem studiu ve Zlatém jablku herec Petr Lněnička, kterého můžete znát třeba z filmu Tobruk a nebo ze seriálu Metoda Markovič-Hojer nebo Metoda Markovič-Straka, kde stvárnil Jiřího Markoviče a za tuto roli získal v roce 2024 cenu Český lev. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního nedělního dne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Sdílená kola od zítřka propojí Otrokovice a Zlín. Město tak vyhověla žádostem občanů. V zlínském festivalu se budou dražit filmové klapky. Výtěžek podpoří mladé umělce. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé by přesně jim neměli reagovat, neměli sdělovat žádné údaje. Dnes je v regionu polojasno s teplotami až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Lidé ze Zlína a Otrokovic mohou od zítřka pro přesun mezi oběma městy využít sdílená kola. Doteď je bylo

0: podpoří projekty mladých filmařů. Na festival už včera přijel irský herec Aidan Gillen, představitel kultovního malíčka v seriálu Hra o trůny, říká dramaturgině festivalu Jaroslava Hinčtová.
1: V tomto seriálu bylo spoustu postav, ale myslím si, že postava malíčka byla nezapomenutelná. Nebo hraje ve filmu, který uvádíme v mezinárodní premiéře, je to soutěžní film Thread, což je zkrátka pro tradition, a vypráví vlastně příběh dívky, která se zmítá mezi tradicí a současným světem.
0: Nedělní program vyvrcholí večer koncertem Davida Kollera na náměstí Míru. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
2: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství.
3: Počasí.
0: Dnes je v regionu převážně polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni, povane slabý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Autobus a osobní auto se srazily v ulici Gahurova ve Zlíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hitmánková.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
4: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně. To vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: Prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře. Dveře jsou otevřené. Ahoj, Ivane.
2: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
2: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
2: Možná jsem... Od ní trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
2: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se tou klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi donesli zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
2: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
2: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
2: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
2: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
2: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidíme. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
2: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Kohoutkový rok, narozeninový další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
1: Je tady krásné logo Pokoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
0: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
1: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
0: Tak co potřebujeme?
1: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
0: Ty máš už přichystanou, hezky na krájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
1: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
0: Dobře.
1: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
0: Zhruba po 100 gramech.
1: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
2: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce. Teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
0: A nevytáhne to vodu?
1: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
0: Ale jak krásně voní.
1: No a teď včil, Patriku, včil, se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
0: Barvy žet,
1: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
0: Ty koveš?
1: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
0: V jakém poměru?
1: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
0: Jo.
1: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková čistehna.
0: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
1: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
0: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
1: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
0: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
1: To ale možná barák bude hořet, že jo? Jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo? No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu.
3: Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá.
1: Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
0: Nové koření, pepř, bobkový list,
1: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
0: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
1: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
0: Takže spařené.
1: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
0: A případně okyselíme citronem, šťávou.
1: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
0: Králík je hotový.
1: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
0: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
1: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace. Fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně. Přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
0: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
1: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
0: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
1: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
0: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
1: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
1: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
0: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vodochodský. Měj se krásně.
1: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu, ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita. A mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, anebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si také držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako, je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na vomdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na vomdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A tu jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrcha jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba, když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu dala udělat,
2: to jako knihu. Auto aha, dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: No to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme, dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Zlín.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí. 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začíná oprava mostu na silnici 1/49. Práce potrvají do prosince letošního roku. Zlínský filmový festival má dnes charitativní den. Lidé přispějí nadačnímu fondu Kapka naděje každou zakoupenou vstupenkou. Pražská ZOR dnes přepraví do Kazachstánu další 4 koně Převalského. Dnes bude v regionu polojasno s teplotami až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré dopoledne. Na Říčanské ulici ve Vizovicích začne zítra rekonstrukce mostu za 7,6 milionů korun bez DPH. Jde o hlavní průjezd městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, řidiči se musí připravit na dopravní komplikace. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
5: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově. Práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
4: V době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální situaci. Lidé mohou přispět na dobročinnost dnešní návštěvou Zlínského filmového festivalu. Z každé zakoupené

0: Pražská zoo dnes odpoledne do Kazachstánu odveze další 4 koně Převalského. Pokračuje tak v projektu návratu tohoto ohroženého druhu do volné přírody. V tamní zlaté stepi teď je 14 koní Převalského, které tam zoo připravila při předchozích transportech loni a předloni. Do stejné oblasti Altyn dala teď nejprve zamíří 4 hřebci, o pár dní později 4 klisny, popisuje kurátorka kopytníků Barbora Dobijášová.
1: 4. června nás potom čeká druhý transport, tentokrát 4 klisen z německého triparku Berlín, protože i v tomto roce, stejně jako v tom prvním, spolupracujeme s německou zoologickou zahradou v Berlíně právě na tom transportu a s mnoha dalšími partnery.
0: Je Světový den bez tabáku. Upozorňuje na rizika, která kouření způsobuje. Kuřákům hrozí větší nebezpečí vzniku rakoviny plic, nádoru ledvin nebo prsu, nebo taky kardiovaskulární onemocnění. Podle dat České pneumologické a ftyziologické společnosti zemře v Česku na následky kouření každý rok zhruba 16 až 18 tisíc lidí.
2: Počasí.
0: Dnes je v regionu převážně polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 24 až 28 stupni Celsia. Povane slabý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín naváže pořad na Pohovce Jošky Kubáníka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobrý den, vítám vás u pořadu na Pohovce Jošky Kubáníka, ve kterém společně hledáme cesty k tomu, aby nám bylo v životě o něco lehčeji. Dnes otevřeme téma, které se může týkat mnohých z nás nebo lidí v našem okolí, i když si to třeba nechceme připustit. Po písničce vám prozradím víc. Už teď se na naši společnou hodinu těší Jožka Kubáník.
2: Na Pohovce Jožky Kubáníka. Laskavá talk show Českého rozhlasu Zlín.

0: Dnes mám pro vás příběh pana Petra. Vím, že bych měl přestat, píše. Ať už jde o alkohol nebo o cigarety. Vždycky si řeknu, že to omezím, ale vydrží mi to pár dní a jsem zase zpátky tam, kde jsem byl. Začínám mít pocit, že nad tím vším nemám kontrolu. Může mi váš host pomoct? Petře, udělám, co budu moct, abych s naším hostem na něco přišel. Podobné zkušenosti má totiž mnohem víc lidí, než by se mohlo zdát. A jednou mi o závislostech na pohovce Jožky Kubáníka vyprávěla i herečka Eva Hrušková. Poslechněte si to.
1: Evi, třeba nás teď poslouchá někdo, koho také něco podobného trápí. Tak já bych se chtěl zeptat, máte pro takové věci pochopení?
2: Neměla jsem vůbec. Já jsem mu to nemohla odpustit strašně dlouho. Fakt jako jsem si říkala, teď všichni jsme tě měli rádi, všichni jsme se snažili ti pomáhat, maminka taky. Ale prostě, když se rozhodne ten člověk, tak v tom alkoholu je to špatný, že oni to asi vzdají. On prostě říkal, že to léčení, že prostě by na to neměl, že by to nešlo. Ale je zajímavý, že když jsem potom mluvila o tom s panem Vlastimilem Brodským, tak jsem mu právě vyprávěla, jako co tatínek a tak. A on úplně normálním hlasem řekl, no jo, to se stane prostě, že v životě mužském nastane taková chvíle a on už dál nemůže. To prostě tatínkovi musíte odpustit. A za několik let, za 4 roky, za 3 roky vlastně, jsme to slyšeli o něm, že jo.
0: Herečka Eva Hrušková mluvila o závislostech velmi otevřeně a já věřím, že s terapeutkou Markétou Kořínkovou společně najdeme odpovědi i na spousty otázek, které se honí v hlavě vám. Začneme hned po písničce.

0: Musím s tím přestat, slýchávám občas od lidí kolem sebe, ať už jde o alkohol, cigarety, příliš mnoho práce nebo třeba mobil. Víme, že nám to škodí, ale stejně se k tomu vracíme. Ano, dnes si budu s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídat o závislostech. Dobrý den.
1: Dobrý den, já ještě jenom doplním, že s terapeutkou a adiktoložkou.
0: Protože adiktoložka je odbornice na závislost.
1: Přesně tak.
0: Tak, pojďme si říct, co vlastně všechno dnes považujeme za závislost. Kde je dobré zbystřit?
1: Závislost vlastně může být v jakékoliv podobě, ať v látkové, tak nelátkové. To znamená látkové, jak jste zmiňoval, alkohol, nebo cigarety, nebo i jiné návykové látky. V té nelátkové to může být závislost na vztazích, závislost na hraní, závislost na sportu, na nakupování, na jídle. Opravdu těch věcí, těch nelátkových, bychom mohli tady vyjmenovávat klidně celý díl. Ale důležité je najít tu míru té závislosti, nebo respektive, kdy to je jenom nějaké riziko, kdy už se z toho stává závislost, kdy naopak je to jako v přijatelné míře, protože ne všechno je závislost na sportu, ne všechno je závislost na vztazích. Ve chvíli, kdy mi to začíná nějakým způsobem škodit, ubližuje to mě, ubližuje to případně i mému okolí, tak ztrácím vlastně nad tím nějakou kontrolu, tak ta míra té kontroly mi může velmi, velmi dávat najevo, kde se vlastně pohybuju na té škále té závislosti.
0: Kde se v nás vlastně závislost vezme?
1: No, to je velmi rozsáhlé téma. Závislost je nějaké nutkavé chování. My, když se bavíme o vzniku, rozvoji a léčbě závislosti, tak používáme biopsychosociospirituální model. Tak. Na mě teďka, musím popsat divákům, vytřeštil oči.
0: Tak.
1: Ve zkratce, co to znamená? V rámci závislosti do hry vstupují všechny ty faktory, co jsem vyjmenovala. To znamená, máme tam vlastně nějaký biologický základ, já můžu mít nějaké předpoklady, ne, že by se závislost dědila geneticky, ale můžu mít nějaké predispozice genetické. Pak je tam vlastně ten psychologický faktor nebo aspekt, to jsou nějaké moje vlastnosti, dovednosti, můj temperament třeba i a tak podobně. Socio, v jakém okolí, prostředí se nacházím z hlediska vztahů, z hlediska rodiny, školy, partnerů, kamarádů, ale i sociokulturní, protože třeba Česká republika je vcelku známá tím, že u nás se hodně pije pivo. Například i jiný alkohol, ale pivem jsme tak jako proslulí. A to spirituální je velmi často vlastně ohledání nějakého smyslu života a v léčebnách se pak často potkáváme s tím, že lidé k nám vlastně přichází v nějaké spirituální krizi. To znamená, dítě vylétlo z hnízda a já vlastně ztrácím smysl života. Nebo jsme spolu dlouho s partnerem a mám pořád stereotypní práci a nějak vlastně jako nevidím ten smysl v ničem téměř.
0: A za chvíli budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou v povídání pokračovat.
2: Český rozhlas Zlín,

0: Na pohovce Jožky Kubáníka si dnes o závislostech povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Vy jste zmínila, že závislost není genetická záležitost. Hmm. O tom jsem často slyšel, že právě je, takže teď nám říkáte, že nikoliv.
2: Rozhodně říkám, že nikoliv. Ono se dřív totiž mluvilo o tom, že existuje nějaký gen Z. To se vyvrátilo. Proč to pravděpodobně bylo spojováno právě s tou genetikou je to, že často se potkáváme s tím, že rodič pije, dítě pije. Nebo ještě třeba i prarodič. Že to vlastně jde v té genetické linii. Je to ale převážně z toho důvodu, že dítě hrozně často chytá to, co dělá rodič a nějakým způsobem si to kóduje, ale není to tak, že by se zdědil nějaký jako gen. Já můžu zdědit predispozice, třeba to, jakým způsobem odbourávám alkohol, to, jakým způsobem reaguju na stres a když reaguju hůř na stres, tak mám tendenci to zapíjet, ale vyloženě jako gen závislosti neexistuje.
1: A jak poznám, že už nad svým chováním ztrácím tu kontrolu, o které jste mluvila?
2: Ve chvíli, kdy je vlastně pro mě nějak primární, nebo se opravdu zaměřuju čistě na tu danou, ať to návykovou látku, anebo nelátku. To znamená, vlastně můj život se začne točit kolem toho, že večer, až přijdu z práce, tak se těším na to, že se napiju. Že se dám tu skleničku vína nebo třeba to pivo. U těch nelátkových závislostí to může být o tom, že, to snad můžu říct, já mám strejdu, který vždycky jezdil hodně na kole i jako závodně a teďka je mu 57 let, mu bude, a vlastně nedokáže být třeba dva dny bez toho, aniž by jel na kole, protože opravdu má jako křeče v nohou ve chvíli, kdy prostě nejezdí. Takže
1: jsou to abstinenční příznaky?
2: A to jsou abstinenční příznaky, velmi pravděpodobně. Takže vlastně se tam jedná o to, že zkrátka ten můj život se opravdu začne jako točit kolem...
1: V tomto případě?
2: No, v podstatě jo.
1: A co byste mu doporučila strejdovi? Nebo komukoliv, kdo je závislý na jízdě na kole?
2: To spíš, protože samozřejmě nemůžeme léčit rodinné příslušníky. To je velmi těžké ve chvíli, kdy tam vlastně přichází opravdu nějaká jako fyzická indispozice, což si dovedu představit, že zrovna ty křeče jsou jako velmi, velmi nepříjemnou záležitostí. Tak v první řadě je dobré samozřejmě vyloučit to, že to nemá žádný jiný fyziologický důvod, což tady právě vyloučeno bylo. Zároveň do chvíle, kdy vlastně jemu to nějak jako nekomplikuje jeho život, což do nějaké jako určité míry, jo, protože třeba když jede na dovolenou, musí se sebou prostě vždycky brát kolo a tak podobně. Ale ve chvíli, kdy to jako fakt nestojí na tom, že by kvůli tomu měl přijít o práci, přijít o vztahy, přijít o rodinu a tak dále, tak je otázka, nebo spíš ten člověk vlastně většinou nemá tendenci s tím něco dělat. A ničemu to v důsledku ani nevadí, protože to, že se jede vlastně projet 20 kilometrů na kole každý den, tak to asi zrovna nebude ten důvod, proč by měl právě přijít o nějaké jako důležitou složku svého života, jako třeba to, kdyby někdo třeba pil, tak tam už to vlastně do těch, myslím alkohol samozřejmě, tak tam to do těch vlastně vztahů nebo do té práce zasahuje mnohem více.
0: A po písničce se k povídání s terapeutkou Markétou Kořínkovou zase vrátíme.

0: Terapeutka Markéta Kořínková, to je můj dnešní host, se kterým si na pohovce Jožky Kubáníka povídám o závislostech.
1: Proč si lidé často nepřiznají, že mají problém, i když to jejich okolí vidí poměrně jasně?
2: No, je hrozně těžké vlastně se zastavit a dát sám sobě nějakou zpětnou vazbu. A často to určitě slyšelo spoustu vašich posluchačů od spousty lidí. Takové to, já nad tím mám kontrolu. Já můžu přestat, když budu chtít. A já to dokážu zastavit. No, to je vlastně nějaký pocit, protože ve chvíli, kdy řeknu, já nad tím kontrolu nemám, tak to směřuje k tomu, já jsem vlastně tady selhal, já jsem tady zklamala, já tady teďka jako začínám vlastně pochybovat sama o sobě a o nějakých svých jako kvalitách. A ten strach z toho, že nad tím strašákem tu kontrolu vlastně nemám, a když si to představíme, třeba maminka na mateřské dovolené, která začne pít, to je takový v celku typický fenomén, který se jako často objevuje poslední dobou, tak říct, že jsem jako zklamala vlastně v tom, že piju, nedokážu se postarat o rodinu, nedokážu se postarat o dítě, no tak jak na to bude nahlížet ta společnost? Tak to mě velmi pravděpodobně velmi rychle odsoudí. Ale proto je důležité vlastně se držet v tom, že ty důvody jsou ale někde úplně jinde, než že bych jako vyloženě já jako matka zklamala. Ty důvody jsou pravděpodobně v tom, že třeba nebudu mít partnera, který by mi pomohl vlastně zvládat tak náročnou životní situaci, jako je příchod dítěte do rodiny, že najednou přicházím sama o sebe a opravdu se věnuju čistě jenom tomu dítěti. Těch důvodů tam může být milion. Jenom vlastně teďka popisuju to, jak ti lidé se u toho mohou cítit, když přiznají to, že nějaký problém opravdu mají.
1: No ale potom ta maminka řekne, já se teď nemůžu jít přece léčit, protože mám na starosti dítě. Ale ta situace se zhoršuje. Jak z toho začarovaného kruhu ven, nebo co je ten prvotní impuls, který může celou tu situaci nasvítit úplně jinak?
2: Záleží jak u koho, ale je důležité vlastně, že to okolí nějakou zpětnou vazbu dá, protože to okolí to často vidí dříve než ten samotný člověk, že se vlastně děje něco špatného nebo že tam vlastně je ve hře nějaká závislost. Ta zpětná vazba je to nejcennější, ale zároveň mě to jako toho příbuzného, ono nás to ovlivňuje velmi, ale nemělo by to úplně jako zasahovat nebo jít přes nějaký můj limit a přes moji hranici. To znamená, je dobré říct, hele, všímám si toho a toho, pojďme to začít nějak řešit, já tady pro tebe budu a pomůžu ti s tím, ale pokud ten člověk sám nechce, tak ho stejně nedonutíte.
1: A řekněme, že si ten problém začnu uvědomovat, ale nevím, jak s tím, co s tím udělat. Mám šanci to zvládnout sám, protože spousta lidí říká, já to sám dokážu, že jste to vzpomněla.
2: Za mě, pokud se bavíme ještě o nějakém rizikovém chování, to znamená ještě to není úplně ta závislost jako taková, což spoustu lidí se dokáže vlastně zastavit a říct, já každý večer, prostě když přijdu z práce, tak si dám dvě piva a vlastně je to něco, co mi ale nevyhovuje, protože se mi ráno hůř vstává a mám strach z toho, aby se to třeba nerozvinulo v něco víc, tak tam je za mě jako velké uvědomění a je možné, že ten člověk si s tím dokáže opravdu poradit sám, ale ve chvíli, kdy to je už jako závislost, fakt, nebo opravdu se bavíme o závislosti, která se dá jako diagnostikovat, tak si troufnu říct, že je mnohem jednodušší a lehčí nechat si pomoct, než vlastně se udržovat v tom vzorci, všechno zvládnu sám, hlavně abych jako nesklamal nebo nesklamala v tu chvíli, ale jako je hrozně těžké se s tou závislostí potýkat.
1: Vy říkáte, že je dobré nechat si pomoct, ale nemůže to znamenat pro toho člověka přiznání, že jsem selhal a musí mi pomoct někdo jiný?
2: Může, ale taky si můžu vzít situaci, kdy si řeknu, že teď nastoupím do léčebny, budu tam 3-4 měsíce, budu se pak ambulantně doléčovat a nějakým způsobem to zvládnu, to je jako ideální scénář. nebo si řeknu, že to zvládnu sám, to znamená, že začnu třeba snižovat ten alkohol, nebo ho vysadím, což se teda mimochodem nedoporučuje vysazovat alkohol ze dne na den bez dohledu, protože tam může vlastně nastávat, mohou tam nastávat epileptické stavy, které jsou život ohrožující. Tak dejme tomu, že ho začnu postupně vysazovat, ale selžu v tom, nebo nepodaří se mi to, nebude to pro mě tak udržitelné, nebude to pro mě udržitelné, protože pořád nebudu mít úplně zvědoměno to, proč vlastně piju, proč jsem původně jako začal sahat, nebo začala sahat po té lahvi toho alkoholu. Nebudu tam mít tenhle kontext, nebudu mít pravděpodobně úplně jako spojené všechny situace, ve kterých piju, všechny rizikové situace, lidi, místa a tak podobně, jako mi vlastně pomůžou to více a hlouběji prozkoumat právě třeba v té léčebně. Takže ono se může i třeba podařit to, že mně se to na chvíli podaří zastavit, ale neznamená to, že to je zaručeně jako na nějakou udržitelnou dobu.
0: A teď si dáme písničku a po ní budeme v rozhovoru s terapeutkou Markétou Kořínkovou pokračovat.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: O závislostech si dnes na pohovce Jošky Kubáníka povídám s terapeutkou Markétou Kořínkovou.
1: Je důležitá i změna prostředí, změna lidí, změna chování?
2: Může být, pokud mám, což často mívám spojeno právě třeba s tím alkoholem, různé situace. Pamatuju si třeba klientku, která nám říkala, že často pije doma na gauči, když se kouká na jeden určitý obraz, který tam měla. A to doporučení je to, po léčbě si přestavte obývák. Protože ty situace v nás, ve kterých budou vlastně vyvolávat ty podobné pocity a ty touhy po tom alkoholu. A ať se jedná o to představit si obývák, anebo o to vymazat vlastně nějaké lidi, kteří nám mohou také nebýt úplně ku prospěchu v rámci abstinence.
1: Co když mám ve svém okolí někoho, o kom si myslím, že je závislý na alkoholu, řekněme, když se o tom bavíme, a nebo i na těch nenávykových látkách, říkám to správně.
2: Návykových nelátkách.
1: Aha, nelátkách. Třeba na nakupování. Jak ho na to upozornit, tak aby to dopadlo na úrodnou půdu, aby ho nevyplašil, aby ho nezranil, ale aby se tím začal zabývat. Jak s takovýma lidma mluvit?
2: Já si myslím, že vlastně nikdo z nás nechce být v těch nekomfortních a nepříjemných situacích sám. To znamená podat nějakou pomocnou ruku s tím, že jsem teď jako připravená vlastně s tím člověkem v tom být a projít s ním tou léčbou, může být velmi osvobozující. I tak to ten člověk ale může odmítnout. Vždycky říkáme, myslete v tom i sami na sebe, protože ta situace vlastně v té závislosti není náročná jenom pro toho člověka, který užívá tu danou látku nebo nelátku, ale i pro to okolí, nebo často především pro to okolí, které se musí koukat vlastně na to, jak ten člověk vypadá, jak vlastně nezvládá úplně základní úkony a tak podobně. Takže myslet v tom i na to, že ve chvíli, kdy se snažím podat pomocnou ruku, ale je to třeba opakovaně a stále se to nedaří a ten člověk stále nemá motivaci, tak být připraven i na to, že je dobré vlastně toho člověka nechat jako spadnout úplně na to dno, protože až od toho dna velmi často ti lidé se vlastně mohou odrazit a začít stoupat někam výš zpět.
1: To slýcháme často, že je důležité toho druhého nechat spadnout na dno. Ono je to ale strašně těžké, protože třeba je to naše dítě, třeba je to náš partner, třeba je to náš rodič. Jak to zmotivovat tak, aby nás to tolik nebolelo a pochopili jsme, že to tomu druhému může pomoct?
2: No, tady asi musí přijít na scénu hodně velká racionalizace, protože když jsem rodičem nebo partnerem, který vlastně přihlíží tomu, jak se dítě nebo partnerka vlastně ničí v rámci té závislosti, tak máme tendenci to naše okolí zachraňovat a to znamená, postarám se o něj nebo o ní, vyperu mu, uvařím, jsem s ním v té abstinenční fázi, pokud tam nějaká vůbec nastává. Ale tohle všechno je vlastně také závislostní chování, které tím podporuju. Ve chvíli, kdy ten člověk tam nemá tenhle jako background, to, že by někdo se pořád staral o ty ostatní věci a tím vlastně umožňoval to, že já můžu pít, protože on ze mě v tu chvíli stírá tu zodpovědnost za ty ostatní aspekty toho života. Rodič omlouvá dítě ve škole, partner se snaží nějak zamaskovat to, že jsou nějaké problémy v práci třeba. Takže stírá ze mě tu zodpovědnost, tak je to vlastně to, co je jako kodependentní.
1: A co to znamená, prosím?
2: Jako spoluzávislostní. Naopak vlastně, než abych tomu člověku pomáhala, tak mu přitěžuju v tom. Takže je dobré nechat na tom člověku aspoň opravdu nějaké jako základní úkony, které ho nutí prostě získat tu zodpovědnost v tom životě zpátky. Protože závislost se často rovná tomu, že jako nemám zodpovědnost za svůj život.
1: Co byste poradila někomu, kdo tohle to zrovna třeba řeší? Má cenu říct tomu závislému člověku, dítěti, rodiči, to je jedno, říct, tohle je poslední šance, anebo ten člověk už má pocit, že poslední šance už bude další a další a další. Jako kdy mu říct, že po tomhletom upozornění nastane ta stopka? A má vůbec on šanci to pochopit?
2: No, pokud se budete bavit s tím člověkem ve chvíli, kdy bude pod vlivem, tak to je naprosto zbytečný. Určitě dobré mít vlastně nějaký setting na ten rozhovor, to znamená aspoň ve chvíli, kdy ten člověk není pod vlivem těch daných návykových látek, aby mě dokázal vnímat a zapamatoval si to, o čem se jako bavíme. Říct, že je to poslední šance, je za mě velmi jako neurčité. To znamená, musí to být vlastně nějak ohraničeno. Teď po tobě chci, aby si našel nějaký kontakty v rámci adiktologie a začal tam docházet. Teď chci, aby se jako změnilo něco konkrétního. A vždycky vlastně ta konkretizace v tom prostě jako velmi pomáhá. Asi nemá smysl úplně beze slov odejít. Za mě je ideální, když tam proběhne samozřejmě nějaký dialog, ale musí být právě jako i pro tu druhou stranu, co nejsrozumitelnější a co nejlépe uchopitelný. Pokud si do týdne vlastně neobvoláš třeba všechny tady ty léčebny, když je tady dávám jako nějaký seznam, tak odcházím například. Pokud se něco nezmění, tak, ale nemůže to být jenom teď odcházím.
1: Takže to musí být konkrétní. A nebo neodcházím, protože to je můj dům, zbalím mu kufry a vyměním zámek? Až takhle to drsné může být? Nebo jakým způsobem potom donutím toho druhého, aby opravdu už něco začal dělat?
2: A ono se to tak někde opravdu děje, že zbalím kufry a vyměním zámek. Ač to možná zní vlastně jako nepředstavitelně pro spoustu lidí, tak někdy zkrátka už neexistuje jiné východisko, protože těch rozhovorů o tom, že se něco má změnit, proběhlo spoustu. Vlastně žádná snaha nebo motivace z té druhé strany tam ten člověk jako necítí a naopak ve chvíli, kdy třeba je to můj partner, se kterým vychovávám děti a ještě k tomu vidím, že vlastně je třeba vulgární vůči těm dětem, vůči mně, že to opravdu jako velmi stěžuje to bytí v tom rodinném prostředí, v tom systému, tak někdy se děje i to, že zbalím kufry a vyměním zámek, aby to ten člověk pochopil.
0: O tom, jak mít dušu v péří, si budeme s terapeutkou Markétou Kořínkovou opět povídat po písničce. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte pořad Na pohovce Jožky Kubáníka, ve kterém si dnes s terapeutkou Markétou Kořínkovou povídáme o závislostech.
1: Co když je to dítě? A říkám si, pro Boha jsem přece otec nebo matka. Mm-hmm. Přece nenechám svoje vlastní dítě na ulici.
2: Je to hrozně těžká situace a upřímně se často potýkáme, protože za námi často chodí rodiče vlastně dětí, které popisují, že to dítě se potýká s nějakou závislostí nebo s nějakým rizikovým chováním. My jim tohle říkáme jako jednu z variant, ale vždycky je pak na nich to, jak oni se rozhodnou. Často maminky jsou takové, že si to nedovedou vůbec představit a pak tam vlastně přichází ten táta, který jako racionálně řekne, no když to dává smysl, dokud jako my mu tady budeme dávat peníze, tak on bude mít tím pádem peníze na ty dané návykové látky. Když ho asi odstřihneme od zdroje těch peněz, no tak on to nebude mít za co koupit, tak možná vlastně v tu chvíli pocítí to, že je zapotřebí něco dělat s tím dosavadním životním stylem.
1: No ale co když ta matka vám nabídne, že se nebude dívat, jak její dítě je bezdomovcem a je někde na nádraží. Aha. Co teď?
2: No to samozřejmě, to jako může, ale proto říkám, že my to říkáme jako jednu z variant. Jako něco, co víme, že vlastně spoustě lidem dopomohlo k tomu, aby se nějak jako rozhodli a začali se léčit. Já mám příklad od kolegy, který si vlastně pak později udělal peer konzultantství, to znamená peer konzultant je někdo, kdo si projde vlastní zkušeností se závislostí a pak pracuje s lidmi, které se také potýkají se závislostí. Který sám říká, že to, že ho máma vyhodila z bytu, a tam teda nebyl jenom alkohol, ale i pervitin, tak mu to zachránilo život, protože on chvíli, ano, on chvíli žil v lese, byl, no chvíli asi 2 roky, byl jako bezdomovec, ale vlastně až jako pak ty stavy, které nastaly, kdy už věděl, že tam nemá opravdu nikoho, na koho se může obrátit, tak až tenhle stav mu pomohl zvednout se a jít do té léčebny. A pak zase ale věděl to, že ti rodiče tam jsou v tu chvíli, kdy on je v té léčebně a kdy se sebou něco dělá.
1: Vy říkáte, že to je jedna z možností. Jaké jsou ty další?
2: No, vždycky tím, čím začínáme, je promluvte si s tím člověkem. Ne vyčítavě, to znamená ne, ty jsi zase včera opil, zase se dělo tohle a tamto, ale v tom duchu, hele, když piješ, tak se chováš tak a tak a ve mně to vzbuzuje to a to. To znamená, často doporučujeme jít na to fakt jako přes sebe a přes nějaký naše pocity a emoce. Nabídnout nějakou pomoc, nabídnout nějaké řešení, když za náma chodí vlastně příbuzní toho člověka, který se potýká se závislostí, tak my jim třeba pomůžeme najít nějaký seznam různých léčeben, kam se ten člověk může obrátit. Ale myslet na to, že ten finální krok zkrátka může udělat už jenom ten člověk sám a do té léčby může dobrovolně nastoupit také sám. Takže nějaký rozhovor a tohle je opravdu až krok, ke kterému lidé jako přistupují po mnoha, mnoha dialozích, které tam proběhly už předtím.
1: Co byste vzkázala našim posluchačům, kteří cítí, že mají problém, ale ještě nejsou rozhodnutí s ním něco udělat? Teď myslím problém se závislostí. Jak jim říct, že to neznámo, kterého se bojí, je možná lepší než to, čím procházejí?
2: Já si troufnu říct, že vyhledat vlastně nějakou ambulantní službu není vůbec nic špatného. Naopak se tam třeba můžete dozvědět to, že ten problém není až tak rozsáhlý, jako si ho představujete, že možná ta cesta bude o dost jednodušší, než si ji představujeme, ale často máme strach vlastně z nějakého neznáma. Tak je dobré to neznámo občas pokořit a jít tak jako vstříc vlastně tomu, že mě to zajímá, jak to bude probíhat. Mě vlastně zajímá to, jestli ten problém opravdu mám nebo ne, nebo jestli jenom to moje okolí upozorňuje úplně zbytečně třeba na něco, co problém vůbec být nemusí.
1: ale chce to být k sobě upřímný.
2: Je dobré se zastavit a mít vlastně nějaký prostor k tomu zhodnotit si tu situaci. A to zastavení právě může často proběhnout třeba na nějaké té konzultaci. Ta konzultace může být klidně jenom jedna, nebo jich může být 10, ale to nevíte, dokud to neskusíte.
1: Markéto, já vám moc děkuju za všechny cenné rady a přeji vám, vašim klientům i našim posluchačům, aby vždycky našli z problému cestu ven. Mým dnešním hostem byla terapeutka a adiktoložka Markéta Kořínková. Děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju moc, naschranou.

Dnes jsme si na pohovce Jožky Kubáníka povídali o tom, jak vznikají závislosti a proč je tak těžké se jich zbavit. A věřím, že vám rady mého hosta pomohly nebo aspoň odstartovaly první kroky ke změně. Budu vám držet palce. Pokud byste se chtěli svěřit s tím, co vás trápí také, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Mějte se co nejlépe, přeji vám tradičně dušu v péří a za týden se budu těšit zase naslyšenou. Váš Jožka Kubáník.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Zlínský kraj.
3: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Část frekventované silnice 1/49 ze Zlína ve směru na Slovensko bude od zítřka průjezdná jen kyvadlově. Vlčnovem na Uhersko-Brodsku dnes projede jízda králů. KSČM si dnes vybere nové místo předsedy. Dnes bude převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Ve Zlíně na silnici 1/49 na křižovatce směrem ke krajské nemocnici Tomáše Bati zítra začnou stavební práce. Výrazně omezí dopravu. Silničáři tam budou téměř měsíc opravovat vozovku. Řidiči tak po hlavní trase na Vizovice, Vsetín a dále na Slovensko, kterou denně projede přes 20 000 aut, projedou pouze kyvadlově. Podle policistů se dají čekat dlouhé kolony a řidiči by se tomuto místu měli raději vyhnout. Ve Vlčnově na Slovácku je dnes jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovází folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Pokračuje organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
4: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
3: Pokračuje komunistický sjezd v Praze. Strana si dnes vybere nové místo předsedy. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu, jejím dosavadní mluvčí Roman Roun. Europoslankyni Kateřinu Konečnou vystřídal po 5 letech v čele strany. Ta rezignaci ohlásila po neúspěchu v podzimních sněmovních volbách. KSČM tehdy kandidovala na listinách hnutí Stačilo.
5: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka doma odehrají od 1 hodiny odpoledne odvetu baráže o účast v příští

0: Reálně plným domem, protože fotbal já chci hrát pro lidi.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude převažovat polojasno až oblačno. K večeru začne přibývat další oblačnost a na západě a jihozápadě kraje se mohou objevit také přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 25 až 28 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pozor si dejte na uzavírky a zvýšený počet chodců a běžců kvůli zlínskému půlmaratonu v centru Zlína. Dále počítejte s omezením v ulici Stonky v Uherském Hradišti a v okolí fotbalového stadionu kvůli fotbalovému zápasu. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou. Přeji vám pěknou neděli u poslechu našeho vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Moravanka pro nás zahrála polku Jana Slabáka Po dědině a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Kamila, na Slovensku slaví jmeniny Petrana a v církevním kalendáři je svaté navštívení Panny Marie a slavnost seslání Ducha Svatého. Tak přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať je ten dnešní den pro vás radostný. A říká se, že radost je dar a dary se buď dostávají nebo věnují a k činu patří dobré slovo. Tak tedy, moji milí, pojďme se těšit z vašich milých gratulací.

0: Tak, vážení a milí, jistě jste zaznamenali informace o tom, že vlastně se v pořadí již třetí pouť koná posluchačů Českého rozhlasu Brno. Tentokrát se putuje do poutního místa ve Vranově u Brna a v tamním kostele narození Panny Marie právě v 15 hodin se koná mše, na kterou zveme všechny posluchače, ale já bych teď se chtěla spojit s programovou ředitelkou Julií Kalodovou, která právě z Lelekovic vyrazila se skupinou posluchačů, jistě věřím, že našeho rozhlasu a předávám jí slovo. Tak dobrý den, paní Julie.
1: Krásné, dobré popoledne, hlásíme se z poutní cesty do Vranova, vyšli jsme před chvílí z Lelekovic, se mnou jde 20 statečných, máme tu 3 děti, 2 pejsky, 1 kolo, 1 klobouk s květinami, spoustu batohů a jsme v takovém dobrém rozpoložení a míříme ten zbývající úsek zhruba 4,5 km sedmi radostnou cestou do toho překrásného poutního areálu ve Vranově.
0: No to je nádherné. Takže už se dá říct, že to vlastně tu cestu máte za sebou, tak kolik to celkem je kilometrů, když to tak nachodíte? Už jste mě včera sice říkala, ale teď celkem?
1: Nás teď čeká ještě 4,5 kilometru, ano? Já už jsem si ty 4,5 kilometru dala ráno a celkově to tak té stovce bude za ty 3 dny no, toho pěšího putování do Vranova. Velký Ale obdiv. Musím říct, že je to velký zážitek se potkat s těmi, kteří nás poslouchají naživo, ano. Protože jinak ty 3 dny to bylo takové, nechci říct osamělé, to by neznělo pozitivně, ale člověk je sám a když se potom potká s někým, kdo ho třeba poslouchá, anebo poslouchá Český rozhlas, tak je to moc fajn.
0: A počasí je takové přívětivé, není tak strašné vedro, nebo je? Jak to vnímáte, cítíte?
1: Počasí je úžasné, svítí nám sluníčko až moc, bych řekla, teď v tomto úseku, kdy jdeme po takové zpevněné asfaltové cestě, ale za chvíli se zanoříme do lesa, trošku už mi dochází dech do toho kopce, ale zvládnu to. A pofukuje vítr, takže to je příjemné, takže kdo z nás se trošku tady spotí do kopce, tak ten vítr ho příjemně ochladí.
0: Ano, já si myslím, že naši posluchači se mohou těšit během odpoledne na další vstupy, vysílání, takže určitě, přátelé, poslouchejte a buďte s námi, že ano.
1: Ano, a ráda bych, abychom zahráli Květo nejenom posluchačům Českého rozhlasu Brno, Českého rozhlasu Zlín, ale všem posluchačům Českého rozhlasu, protože toto je rozhlasová pouť a Český rozhlas spojuje, takže to jsme si chtěli dnes, to je vlastně ten základní cíl té dnešní pouti.
0: To je nádherné. Tak já si myslím, že ta následující polka, která zazní, nese název Pohár vína, který vám všem tedy posílám. Já vím, že asi v tom teple by to nebylo to pravé ořechové, ale...
1: My si dáme vodu a pohár vína necháme těm, kteří třeba si dají po dobrém nedělním obědě.
0: Dobře, takže budeme poslouchat Pavel Svoboda, Miloslava Plačková, Pohár vína, polka a Lácaranka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Vítám ve vysílání volající paní Marušku z Křižanova. Tak dobrý den vám přeji.
2: Dobrý den, paní Navráčová. Já vás zdravím z rodiště svaté Zdislavy z Křižanova. Protože je dnes posledního května a naší milou povinností Sboru pro občanské záležitosti je každý měsíc popřát našim jubilantům, kterým je tento měsíc byli. Byl to Pavel Sýkora, 75 roků, paní Rybuška Čermáková, 90 roků, paní Hladíková Marie, 92 roků, pan František Mazánek, 75 roků a paní Jaroslava Bojanovská, 85 roků. My jim přejeme hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, boží požehnání a se s nimi ještě nadále můžeme potkávat při našich návštěvách, při předávání malých pozorností. Moc vám děkuji, paní Navrátilová, a přeji vám krásnou neděli.
1: I vám přeji krásnou neděli. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: A já tady vezmu napřímo další telefon. Halo, halo, tady pořad blahopřání, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady paní Marie ze Slopného.
1: Vítejte, dobrý den. Prosím, můžete?
3: Můžu mluvit?
1: Ano, už jste ve vysílání.
3: Je to... Tak my bychom chtěli popřát naší sestře, paní Hance Soukupové ze Slopného, zítřejším narozeninám všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a co jí daří v životě. To jí přeje sestra Marie s rodinou, sestra Věrka s rodinou, tři vnuci, Martin, Jareček a Simonka a čtyři děti. Tak vám moc krát děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak a připojím psané přání. 2. června slaví 75 roků pan Pavel Sochora z Bratřejova. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a přesnou mušku na posedu. Ze srdce přejí manželka, dcera Martina, syn Pavel s manželkou, vnuci Dominik, Zdeněk a vnučka Aneška posílá dědovi velkou pusu. A další přání. 1. června dožívá se 60 roků lidová zpěvačka magistra Jana Uhrová z Lanžhota. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí manžel a dcery s rodinami. Velkou pusinku posílají vnoučátka Sofinka, Vojtíšek, Adámek, Klaudinka, Anetka a Ondrášek. A ke gratulaci se rovněž připojuje celá široká rodina. A vím, že paní Jana Uhrová z Lanžhota naspívala samozřejmě CDčko za doprovodu s dechovou hudbou Mistříňanka, ale my máme muzičku připravenou dopředu, tak já slibuji, že někdy příště, jak to bude, tak určitě písničku, kterou zpívá paní magistra Jana Uhrová, zahrajeme. Takže pojďme na písnička, která je nachystána, lidová, je to z Lhoty u Vsetína, Čí jsou to koníčky ryzovrané, Jarmila Šuláková a hraje Jan Rokita starší na cymbál.

0: Tak přátelé, a už je tady pan Kunert a Tupesi, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Jejda, prosil... pane Kunerte, můžete prosím vypnout rádio, ono nám to tam bere vazbu.
1: Jo, může to.
0: Tak jo. Prosím.
1: Já bych prosil zahrát dceři, která má dnes svátek, Kamila Traventová.
0: Ano.
1: A chtěli bychom jí popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, hlavně klidnou práci v sociálních službách. A chtěli bychom jí zahrát Tupeský žbánek.
0: Omlouvám se, ale písničky jsou vybrány dopředu, tak Tupeský žbánek určitě zahráme někdy příště, ano?
1: Dobře.
0: Dobře, tak přeji vám pěknou neděli a ať se vám daří, ano? Nashledanou.
1: Ano.
0: Tak a já si teďko vemu ještě jeden telefon napřímo. Haló, dobrý den, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady Malíková, já vám předám.
0: Ano, haló.
3: Dobrý den, tady Jakubíčková.
0: Dobrý den, paní Jakubíčková, tak prosím.
3: No, já bych chtěla popřát, zítra bude mít 80 roků pan Radek Ševela ze Šárdy, tak hodně štěstíčka, zdravíčka a jeho manželce, ta bude mít v červenci. Boženka, tak bych jim chtěla popřát tak hodně štěstí a ještě bych chtěla pozdravit Natálku a Ivonku, její maminku, Jakšovu, Dobřence, Radu Wolfa.
0: Výborně.
3: A dali jste mu jeho oblíbenou písničku. První Kobylský, to je jeho srdcovka.
0: Kobylský šuhajku. Dobře.
3: Ano.
0: Tak, paní Naďo, já vám přeji hodně zdravíčko, ať se vám aspoň trochu lépe daří.
3: Děkuju.
0: A přeji vám pěknou neděli a nashledanou.
3: Naschle.
0: Tak a připojíme e-mailovou poštu. 28. května se dožil 99 roků pan Josef Kolařík z Bystřice pod Hostýnem. K tomuto životnímu jubileu mu přichází popřát celá rodina. Vše jen to nejlepší, především hodně zdraví, pohody a spokojenosti. A pojďme dál. Prosím o pěknou písničku pro moji maminku paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic, která 27. května oslavila své narozeniny. Mamko, přejeme ti další roky bez nemocí a starostí a snad i trošku radosti. Děkujeme za mnoho let trpělivosti a péče o nás a budeme se snažit, abychom ti alespoň trošku vrátili, co ti dlužíme. Jsi nejlepší máma pod sluncem, dcera Gabriela a vnučka Tereza. A ještě do třetice tady přidám přání. Dobré poledne, prosím o písničku, která poletí do Mikulova, kde 31. května oslaví krásné narozeniny paní Jiřina Varmužová. Přeji hodně zdraví, dlouhá léta, ať je zde do 100 let, vždyť 91 roků, to není žádný věk. Proto připijme si hned dobrým vínkem od Mirka a ať je zde stále zdravá Jiřinka. Posluchač Petr. Tak přátelé, písnička Straňanská chasa, Miloslav Richard Procházka, Miroslav Končitík, polka a dechová hudba Javorinka ze Strání.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Zlín.
2: A jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a pojďme tady na e-mailovou poštu. Písničku posílám zítřejším krásným narozeninám panu Jiřímu Kraváčkovi z Častkova. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, hodně ujetých kilometrů bez nehody na kole i za volantem a samozřejmě i také taneční kroky na parketě při dechovce a splnění i těch nejtajnějších přání ti do dalších let přeje Hana z Hulína. Tož na zdraví, ať slouží. Další oslavenec je 2. června muzikant s největším nástrojem pan Miloslav Žváček z Otrokovic. I jemu vše nejlepší, štěstí, zdraví, lásku, pohodu, silný dech ti do dalších let přeje Hanka z Hulína. A 3. června slaví narozeniny zakladatel a dlouholetý kapelník Mistříňanky pan Antonín Pavluš. Cituji dále, Tondo, hodně štěstí, hlavně pevné zdraví, lásku, klid a pohodu, vždy dobrou náladu a s úsměvem na tváři, ať se ti vše podaří, hlavně humor, kterým si vždy potěšil. Do dalších let vše jen to nejlepší přeje Hanka z Hulína. Také jen to nejlepší, blížícímu se svátku Antonínům, tož domů po operaci kyčle, ali... Je to pro paní Alenu Pátíkovou z Morkovic, tato písnička také, a která se vrátila domů po operaci kyčle. Ale ať ti nožky běhají, také písničku posílám paní Boženě Tiché z Otrokovic, která je po operaci kolene. Boži, poctivě rehabilituj, ať se brzy vrátíš na taneční parket. To vám přeje Hanka z Hulína. Děkuji a přeji hezký den. Tak, předali jsme přání a hrajeme další písničku. Zdeněk Baťka, Pavel Karlík, Milocká cestička a Miločanka.

0: Vítam ve vysílání pani Vojtkovou z Popudinských Močidlian.
1: Dobrý deň, pani Navrátilová.
0: Dobrý deň.
1: Dnes sa dožíva 69 rokov náš švagor Marian Malík z Unína. Veľa zdravia, šťastky a radosti z detí a vnúčat Oliverka a Amálky mu praje švagrová Hela s rodinou. Pozdravu sa pripája švagrová Anka s rodinou a rodina Rajčáková a Kocáková.
0: Výborně.
1: Ďakujem, pani Navrátilová.
0: Áno, i vám přeji peknou neděli, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ďakujem, doví, ďakujem.
0: Tak a přátelé, pojďme, tady máme klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a máme tady narozeniny, neboť paní Marta Sobotková z Kroměříže slaví své narozeniny. Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody životní a také dobrou náladu a jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Takže na zdraví, živio. A písnička bude za malou chvíli. Tak předali jsme tady přání a pojďme pokračovat ještě v e-mailech. V měsíci květnu oslavili svůj svátek manželé Stanislav a Jana Janíčkovi z Uherského Brodu. Přejeme jim do dalších dnů hlavně pevné zdraví a štěstí, lásku, radost, pohodu a dobrou náladu na každý den, k tomu boží požehnání a životní elán. Za lásku a obětavost srdečně děkuje dcera Michaela s manželem Antonínem a vnoučata David a Alžběta. Zahrajte prosím nějakou hezkou písničku. My se budeme snažit, ale já ještě připojím jeden e-mail tady. Tak, a je to Jana Kozubová poslala tento e-mail a v tomto znění: Babičko, k tvému krásnému životnímu jubileu ti z celého srdce přejeme moře zdraví, štěstí, klidu a pohody. Ať je každý další den naplněn radostí, krásné narozeniny ti přeje vnučka Jana s Radkem a vnoučata Viktorek a Edgárek. Tak, bohužel tu nemáme jméno babičky, ale paní Jana Kozubová poslala, tak uvidíme. Třeba se poznáte. Tak, předali jsme a hrajeme písničku. Žaluje dcérečka Polka a Legruti.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak a přátelé, pojďme přivítat paní Šáchovou z Veselí nad Moravou. Dobrý den.
2: Já bych paní Navrátila chtěla poslat pozdrav na Vysočinu do Mezebrží celé rodině, hodně zdraví a božího požehnání. Přeje Švagrová Šáchová z Veselí.
1: Výborně. Je to všechno.
2: A děkuju moc krát.
1: Ano, ano. My děkujeme za zavolání, přejeme i vám pěknou neděli, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Ano, a vám také naschledanou.
1: Tak a pojďme, připojíme e-mailové pošty. Je tady docela dneska hodně. Chtěla jsem touto cestou poslat přání k narozeninám mému manželovi, panu Josefu Sedlaříkovi z Jankovic u Holešova a přeji hodně zdraví, božího požehnání, manželka Iveta a synové Pepík a Peťa. A dále pokračuji. Přání je pro paní Marii Hrubošovou. Milá babičko, k tvým 80. narozeninám ti přejeme, aby každý nový den byl naplněn zdravím, klidem, láskou a úsměvy těch, které máš nejraději. Ať tě život těší ještě mnoho let. Krásné narozeniny. Přeje vnuk Radek, Andrea, Pejsek, Bony a celá rodina Hrubošová. No a budeme pokračovat. Dnes slaví narozeniny pan Rostík Bršlík z Blatnice pod svatým Antonínkem. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, ať mu kolena ještě dobře slouží při práci ve vinohradě. K přání se připojuje celá rodina, vnučka Barunka posílá dědečkovi pusu. Tak a já tady ještě čtvrté přání připojím. V měsíci květnu oslavili svůj svátek manželé Stanislav a Jana Janíčkovi z Uherského Brodu. Přejeme jim do dalších dnů hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, radost, pohodu a dobrou náladu na každý den. K tomu boží požehnání a životní elán. Za lásku a obětavost srdečně děkuje dcera Michaela s manželem Antonínem a vnoučata David a Alžběta. Tak předali jsme a prajeme písničku. Lidová, dolina, dolina, akási mi dlhá a vlčnovanka.

0: Vítám ve vysílání paní Kolařikovou z Lhoty u Vyškova. Vítejte.
1: Dobrý den, já vás všechny zdravím, posluchači a zvukového mistra. Já bych chtěla popřát dodatečně k narození nám panu Pavlu Vítkovi z Říčan u Prahy, ale tohoto času je v Hamiltonech u Vyškova. Přeji mu dodatečně hodně zdraví. A ještě včera 30. měl narozeniny pan Adam Olařík ze Šlapaní. A ještě bych chtěla pozdravit paní Boženku Suchomelovou z Medlovic a paní Jiřinku a Václava Jelinka z Opatovic a pana Jiřího a Hedviku Jelinkovou z... Oni se poznají, já si nemůžu vzpomenout. A ještě rád pozdravit paní Martu a Martičku Hodovou a pana Františka a Fany Jiroškový ze Lhoty taky. Já přeju všem hodně zdraví a boží požehnání.
0: Ano.
1: A vám děkuji, paní Navrátilová.
0: Ano. Ať se vám daří.
1: Děkuji moc, víte, já si nemůžu vzpomenout od Františku.
0: Ale to nevadí, jedno. Tak...
1: Oni se snad poznají.
0: Určitě.
1: Jednou, paní Navrátilovou, moc děkuji.
0: Ano.
1: Děkuji vám a ještě jednou zdravím, posloucháte všechny a zvukového mistra. A vám děkuji.
0: Děkujeme pěkně a přejeme vám krásnou neděli. Nashledanou.
1: Děkuji podobně, nashledanou.
0: Tak přátelé, a my teď jdeme na přání, která tady máme. Rádi bychom nechali zahrát pěknou písničku pro paní Marii Hochovou z Žeravic, která dnes slaví své krásné 75. narozeniny. Ať každý den se krásný zdá pro tebe a přání tvá. Ať se splní tvé sny a nastanou jen krásné dny. Vše nejlepší a do dalších let hlavně hodně zdraví, štěstí, elánu, radosti a spokojených dnů ti z celého srdce přejí Jiřka a Vašek Šťastný z Kelčan s celou rodinou. S přáním hezkého dne děkujeme. Tak, to bylo jedno přání, pojďme ale dál, přátelé, já bych to tady chtěla tak trošičku s tím, jak se říká, pohnout. Tak, je tady vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a božího požehnání. Ze srdce přeje Iveta a Pepík s Petrem a Iveta Sedlaříková poslala tady tento e-mail. Ale komu? Nevím, jak, snad se také poznáte. Takže to bylo tady toto přání. Pojďme dál. Tak, májový sváteční nedělní pozdrav s hudebním dárkem, ať zaletí na Slovensko ke krásnému dubu a potěší tam dlouholeté pravidelné denní posluchače, a to mladou paní Ellen a jejího nestárnoucího elegána pana Vikina Krovinu s jejich rodinami. Dále maminku od Ellen paní Angelu Chlupačovou. Všem přejeme krásné blížící se léto, pevné zdraví, boží požehnání, rodinou, pracovní a seniorskou pohodu a radost každého dne po boku nejmilejších. To a ještě více vám, moji milí ze srdce, přeje na dálku přes kopec Věra s Pavlem. Tak a písnička bude. Ano, dáme písničku Lásko, moje lásko, Jiří Zmožek a Moravěnka.
2: Český rozhlas Zlín.

máme tady další přání. Dobrý den, přejeme krásnou sluníčkovou neděli, zdravíme vás ve studiu a všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Prosíme o pěknou písničku pro naši milou skoro sousedku, paní Miroslavu Staňkovou ze Želechovic, k jejím dnešním neuvěřitelným 83. narozeninám. Do dalších let ze srdce přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, pohodu, obdivující její neutuchající energii a ať jí stále baví práce na zahrádce a pečení výborných zákusků. Lásku svých blízkých, radost vnoučka, sebíčka a boží požehnání sousedíkovi a zetkovi a připojují se Vajďákovi z Neubuze. Živio, živio, živio. Tak to bylo jedno přání a ještě tady Jarda Wolf nám poslal přání. K tvým narozeninám, milá Libuško, přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody, ať máš každý den důvod k úsměvu a splní se ti všechna přání a obklopují tě lidé, které máš ráda. Vše nejlepší je přeje Jarda Wolf. A už poslední zpívaná písnička, Tylesovské stráně, František Svojík, František Kudrna, Josef Zíma a orchestr Jiřího Sládka.

0: ale bylo pro vás, paní Magdo.
1: Vážení a milí, dozněla nám taková milá píseň Tylesovské stráně, František Svojík, otextoval František Kudrna, Josef Zíma zaspíval za doprovodu orchestru Jiřího Sládka. No a pomaličku se budeme loučit, neboť dozněla už poslední písnička, dozněly také vaše gratulace. No a my se na vás těšíme v podvečer po 18. hodině. Takže vážení a milí, přeji vám krásné odpoledne, radostný poslech plný pohody. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A už právě posloucháte orchestrální skladbu s názvem Erika Vladimíra Fefra a tuto orchestrální půlku pro vás hraje Moravinka. Krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Na zlínském festivalu se budou dražit filmové klapky. Výtěžek podpoří mladé umělce. Majitelé psů ve Vsetíně dostanou zdarma sáčky na psí exkrementy. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě do Tchajvanu. Dnes bude převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Po 29. se budou na Zlín Film Festivalu dražit umělecky stvárněné klapky. Výtěžek podpoří projekty mladých filmařů. Na festival už včera přijel irský herec Aidan Gillen, představitel kultovního malíčka v seriálu Hra o trůny, říká dramaturgině festivalu Jaroslava Hinštová.
3: V tomto seriálu bylo spoustu postav, ale myslím si, že postava malíčka byla nezapomenutelná. Nebo hraje ve filmu, který uvádíme v mezinárodní premiéře, je to soutěžní film Thread, což je zkrátka pro tradition, a vypráví vlastně příběh dívky, která se zmítá mezi tradicí a současným světem.
1: Nedělní program vyvrcholí večer koncertem Davida Kollera na náměstí Míru. Od pondělí 1. června bude Vsetín vydávat majitelům psů sáčky na psí exkrementy zdarma. Určeny jsou každému, kdo má řádně uhrazený poplatek za psa. Uvedla to mluvčí města Vsetín Jana Rašková. Pro každého majitele je určeno 300 kusů sáčků. Lidé si je mohou vyzvednout přímo na městském úřadě. Předseda senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu na Tchajvan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tajpeje dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využije komerční linku. Vystrčila na Tchajvan doprovází zástupci českého biznesu i univerzit.
4: Jedu dělat na Tchajvan hodnotovou pragmatickou politiku.
5: Návštěva Tchajvanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchajvanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchajvanu ničí biznis s Pekingem.
6: My nebudeme dělat stejnou politiku, jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
5: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Francouzská policie zadržela přes 400 lidí kvůli výtržnostem po včerejším finále Ligy mistrů, z toho víc než 280 v Paříži. Část fanoušků vítězného klubu Paris Saint-Germain se střetla s policisty, na které házeli petardy nebo lahve.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Se zvýšeným pohybem fanoušků počítejte na ulici Stonky a v okolí fotbalového stadionu v Uherském Hradišti kvůli fotbalovému zápasu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Pavel Kudrna. Začínají totiž nedělní výlety. Pohodový poslech a hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Hleštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice. Jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
4: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku, nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loret kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná, zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska, paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o cross body tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit, stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra, to je vlastně znouzecnost, protože tady není voda, to je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale tam stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: No byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hlídel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německy se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To ano. Se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka to se mlela na 5x, třeba 20 kg pomlela na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosilo obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou by mlýn měl jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcově, jedno francouzsky. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice. Za 100 kilo umletí pšenice, včetně daně z obratu, se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otendorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otendorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v Esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otendorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otendorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku. V Americe se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná, tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend cross body tašku, no a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Maryškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý i architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás já si připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se hrada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Maryškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Kleť vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelinský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Maryška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudena, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na dnešní jízdu králů se do Vlčnova návštěvníci nejlépe dostanou ve směru od Hluku. Tradici kácení máje dnes návštěvníkům ukazují ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedů klubů. Dnes bude převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín živě ze Zlatého jablka a u nich vás vítá Lukáš Jakubíček. Vlčnovem na Slovácku dnes projíždí jízda králů. Zvyk zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO tradičně láká do obce tisíce lidí. Velké záchytné parkoviště je pro návštěvníky připravené ve směru od Hluku u sportovního areálu. Parkovat mohou také podél příjezdových komunikací. Řidiči by měli jezdit opatrně, říká hlavní organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
2: Je potřeba dávat pozor, protože je velká fluktuace lidí, takže máme tady dopravní službu, která nám vlastně hlídá ty ulice, kudy jede jízda králů, tak ty jsou vlastně jakoby uzavřené a je potřeba dávat pozor a prosíme řidiče, aby prostě vždycky chvilku počkali, když zrovna jedou koně nebo to objeli po případě těma objízdnýma trasama.
0: Průvod ve Vlčnově potrvá dnes do 17 hodin. Regionální produkty, folklorní vystoupení a tradiční zvyky dnes představuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Muzeum připravilo od 14 hodin tradiční májovou slavnost, jejíž součástí bude také kácení máje. Obřad připomínající jeden z nejvýraznějších jarních zvyků.
3: Kácení máje můžou lidé přihlížet v areálu dřevěného městečka. Slavnost začíná ve 14 hodin a potrvá přibližně hodinu. Návštěvníci uvidí průvod, lidové písně a tance i symbolické pokácení ozdobeného stromu. Tradice letos návštěvníkům přiblíží folklorní soubor Jasenka ze Vsetína. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Senát zřejmě nebude souhlasit se změnami rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů. Koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice.
4: Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, návrh považují za nezodpovědný a nebezpečný pro budoucí generace. Podle předsedy nejsilnějšího klubu ODS a TOP 09 Zdeňka Nitry proto novela neprojde.
5: V podstatě jsem mu na klubu nezaznamenal hlas, který by to chtěl podpořit, tak jak to schválila poslanecká sněmovna.
4: Změny většinově podpoří zřejmě jen klub Hnutí ANO. Podle jeho předsedkyně Jany Mračkové-Vildumetzové to byly právě stávající opoziční strany, které Česko zadlužovaly.
6: Dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech.
4: Zatím není jasné, jestli senátoři návrh zamítnou nebo upraví. O rozpočtových pravidlech by měli jednat v polovině června. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Sport. Hokejisté Finska a domácího Švýcarska se dnes střetnou ve finále mistrovství světa. To začne v Curychu ve 20 hodin.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor si dejte v okolí dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Máme zde hlášený zvýšený počet lidí kvůli slavnosti kácení máje. Zprávy končí a teď už Pepa Koller a dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pohodové nedělní odpoledne přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Zlín. Máme 31. května, mimochodem je to Světový den bez tabáku. Tak si dejme něco mnohem voňavějšího. Nabízím atmosféru 660. Zlín Film Festivalu. Vysíláme totiž přímo z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, odkud je to k filmovým hvězdám doslova pár kroků. A i dneska platí... Nejen poslouchejte, ale klidně i dorazte. Uvidíte nás při práci a k tomu i zajímavé festivalové hosty, kteří tu mají autogramiádu. No a ten mumraj, který se za mnou odehrává, jistě prozrazují ruchy v pozadí. Už teď vám mohu slíbit, že jednou z hereckých hvězd si pozvu i k mikrofonu. Tak si nalaďte uši kolem 14:30. Do té doby ovšem stihneme ještě malý výlet. Pozvu vás do Uherského Brodu. Jak už víte z našich zpráv, probíhá tam tradiční jízda králů. Její původ je zahalen tajemstvím, existuje staletí a je stále živá. A my vás na ní v živém vstupu vezmeme hned po úvodní písničce. Od mikrofonu vás zdraví Pepa Koller, váš průvodce dnešním odpolednem na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Hvězda králů. Prastarý obyčej, jehož původ je nejasný a který je národopisní badatelé už zkoumali v polovině 19. století. Letos je to 15 let, co se tato tradice dostala na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Družina na koních v čele s králem v dívčím kroji a s růží v ústech už v poledne vyrazila na cestu Vlčnovem. Její kroky sleduje naše reportérka Blanka Kovandová. Blanko, moc tě zdravím do Vlčnova.
1: A já z Vlčnova zdravím do Zlína.
0: Blanko, kolik jezdců tvoří družinu a jaká je ve Vlčnově atmosféra?
1: Tak já to vezmu odzadu, atmosféra je tu skvělá, možná to lehce slyšíte, ten hudební podkres za mnou, Vlčnov je zaplněný, do Vlčnova zamířili diváci opravdu snad celé Evropy, slyšela jsem maďarštinu, polštinu, slovenštinu, angličtinu, viděla jsem tady skupinky asijských turistů, teď všichni přilákala jízda králů, 11 koní, lekrutů, kteří mezi sebou mají krále. Lekruti jsou mládenci, kteří letos dovršili 18 let. No a těch je právě 11 a s nimi jezdí král, který je uprostřed, oni ho chrání. Ten král má dva pobočníky, král je v ženském kroji i jeho dva pobočníci jsou v ženském kroji, aby zmátli případného nepřítele a král jde poznat podle toho, že má v ústech bílou růži a celou dobu nepromluví.
0: No a prozraď nám, kdo je letošním králem?
1: Tak to je opravdu zajímavé, protože letošní jízda králů se zapíše do dějin, protože královskou korunu převzal 10letý Marek Dacík od svého o rok staršího bratra, který byl králem v loni, a to se ještě v historii jízdy, která je zdokumentovaná, nestalo. Dokonce jejich tatínek byl králem před 30 lety a v rodové genezi mají ještě i prapradědečka a pradědečka, který se této role ujal. A podle všeho je Marek navíc ve Vlčnově s tím písemně doloženým králem.
0: No a ty už si vzpomněla legrúty, kteří krále chrání a doprovází, a ti jsou známí svým vyvoláváním, které reaguje na publikum. Už zaznělo něco zajímavého?
1: No, zaznělo tady toho spoustu zajímavého. Ne všechny ty jejich vyvolávky se dají takhle veřejně říct do rozhlasu, ale můžu třeba říct, že si přijmli i mě, protože mám na sobě naše rozhlasové tričko, takže hnedka zazněla vyvolávka, můj koníček poznal po hlasu, že tato paní je z Českého rozhlasu, a to znamená, že jsem mu musela okamžitě přispět, protože to tak je prostě. Koho vyvolají, tak ten musí do pokladničky, kterou mají legrúti připevněnou u boty, přispět nějakým tím drobným penízem.
0: A ještě nám řekni, kde všude se tento zvyk daří udržet živý?
1: Tak Vlčnov je jediným místem, kde se jízda králů jezdí každoročně. Pak ještě jednou za dva roky se koná jízda králů v Kunovicích, ta byla tuším minulý týden. Pak se jezdí jednou za tři roky tradiční poslední červencový víkend jízda králů v Luku a nepravidelně se jezdí jízda také ve Skoronicích, ale ty už jsou v Jihomoravském kraji.
0: Do festivalového Zlína se z vlčnovské jízdy králů přihlásila reportérka Blanka Kovandová. Děkuji ti za tvůj čas i informace a přeji šťastnou cestu domů.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No a co zajímavého se děje doma, tedy ve Zlíně, se společně podíváme už po písničce. Tak, zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Zlín pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází moderátorka Jarka Barboříková, se kterou jsem ve spojení. Jarko, vítej v živém vysílání.
1: Ahoj Pepo, zdravím tebe i všechny posluchače.
0: Jaký je dnešní festivalový den v parku?
1: No i dnešní festivalový den je u nás v rozhlasové dílně velmi živý a plný zajímavých setkání. Po celý den se u našeho stanoviště zastavují děti i dospělí, kteří si chtějí vyzkoušet práci s mikrofonem a nahlédnout do zákulisí rozhlasu. A my máme radost, že návštěvníci přicházejí s dobrou náladou a nebojí se zapojit do našich aktivit a často odcházejí ještě s větším úsměvem a navíc taky s drobným dárečkem.
0: To zní dobře. A co všechno rozhlasová dílna v parku Komenského nabízí?
1: Nabízíme možnost vyzkoušet si, jak vzniká rozhlasové vysílání a na chvíli se stát moderátorem nebo reportérem. Návštěvníci se mohou postavit před mikrofon, natočit si vlastní vstup nebo vyzkoušet vedení rozhovoru. Velkým lákadlem je možnost zpovídat známé filmové anebo pohádkové postavy. Třeba Wednesday, Barta Simpsona nebo Shreka. Připravené máme ale také rozhovory se známými osobnostmi. Děti i dospělí si tak mohou povídat například se zpěvákem Richardem Krajčem, zpěvačkou Dašou nebo Standou Hloškem. No a rozhovory posíláme, představ si, taky na e-mail jako památku všem, co ten e-mail znají z paměti, což naše návštěvníky většinou moc potěší.
0: A teď nám řekni, kdy mohou posluchači do rozhlasové dílny přijít?
1: Dnes se za námi mohou návštěvníci zastavit od 16 do 18 a v ostatní festivalové dny máme otevřeno od 9 až do 19 s krátkou polední pauzou. Není potřeba se předem registrovat ani mít nějaké zkušenosti s vystupováním před mikrofonem. Stačí přijít. Tak já se loučím, děkuju a těšíme se na vás všechny.
0: Loučí se naše kolegyně moderátorka Jarka Barboříková, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. No a já připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud právě vysíláme. Těšíme se nejen na slyšenou, ale i na viděnou.
2: Na Zlín Film Festival se návštěvníci i hosté pravidelně a rádi vrací. V Českém rozhlase Zlín nám to v úterý 2. června dopoledne potvrdí herec a moderátor Maroš Kramár. Jaký byl jako dítě? A která místa mu ve Zlíně nejvíce učarovala? Dozvíte se v našem speciálním festivalovém rozhovoru, který budeme vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Poslechněte si, anebo rovnou přijďte za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Jsou malí, barevní a přinášejí radost a smích dětem i těm dříve narozeným. Loutkové divadlo Pimprlata z Valašského Meziříčí baví své publikum už víc jak 3 dekády. Jak moc je náročné zaujmout dětského diváka? Za oponu nahlédneme v dalším díle cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí po 14. hodině a na webu Českého rozhlasu Zlín.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Je právě 14.25 a vy máte naladěn Český rozhlas Zlín, který vám nabídl Phila Collinse a který vysílá speciální Dobré odpoledne přímo z centra zlínského filmového festivalu. Já se teď budu zajímat o to, jaký scénář nám počasí zrežíruje pro dnešek i nejbližší dny. A na to se zeptám odbornice, spojují se s brněnskou pobočkou Českého hydrometeorologického ústavu, kde už na drátě čeká paní Jitka Kučerová. Dobrý den, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se nejprve podívat na aktuální záběry z meteorologických radarů. Jaké počasí u nás v kraji právě teď hraje hlavní roli a jak se ten dnešní scénář bude vyvíjet směrem k večeru?
1: Na oblaze je jenom taková celkem normální, bych řekla, ročnímu období odpovídající oblačnost, takže převažuje polojasná obloha, srážky žádné nikde nepadají, teploty jsou nejčastěji mezi 22 až 25 stupni Celsia, nejvyšší polohy mají kolem 18-19, no a vítr ten fouká spíše slabý, někde může pofukovat až mírný, ty směry jsou zhruba západní.
0: S jakými teplotami máme potom počítat pro noc?
1: V noci čekáme nejnižší teploty mezi 16 až 13 stupni Celsia, ale ještě předtím zhruba někdy k večeru začne na obloze ve Zlínském kraji přibývat další oblačnost a mohou se objevit nejprve na západě a jihozápadě kraje během večera, potom částečně i jinde přehánky. Ty budou počasí provázet i v nočních hodinách, takže i přes noc je potřeba počítat s lokálními přehánkami. Zhruba někdy později v noci a k ránu bude od západu postupovat i takové dešťové pásmo. Teploty už jsem zmiňovala, 16 až 13 stupňů a vítr během noci bude foukat slabý, postupně mírný od západu až jeho západu.
0: Když se podíváme na výhled do dalších dnů, tedy na začátek nového týdne, udrží si počasí svou přívětivou festivalovou tvář nebo se pro Zlínsko chystá nějaký nečekaný žánrový zvrat?
1: Zítra spíše zvrat, protože čekáme počasí deštivé i s možností bouřky a ochlazení oproti dnešku, takže obloha zítra zatažená, krátce jenom se může ta oblačnost sice i protrhávat, ale je potřeba na celém území počítat, že se celkem často budou vyskytovat buď přehánky nebo déšť, bouřky spíše jen ojediněle, někdy zhruba večer budou ty srážky od severozápadu až severu ubývat a potom v noci také oblačnost. Teploty zítra odpoledne 17 až 20 stupňů. Pokud se někde podaří slunečním paprskům trochu déle svítit, tak až 22 a vítr mírný západní, postupně severozápadní až severní.
0: A jakou zátěž nám zítra biopředpověď přisoudí?
1: Stupeň číslo 1, nejnižší mírnou zátěž.
0: Na závěr ještě nahlédněme do historických archivů. Zažilo Zlínsko k tomuto datu v minulosti nějaké vyložené extrémy, kdy nám bylo nejvíce horko a kdy naopak přišly na přelomu května a června nečekaně chladné dny?
1: Nejvyšší teplota byla naměřena 31 stupňů a to jednak v roce 2018 v Holešově a v roce 1916 v Luhačovicích. No a Halenkov na Vsetínsku, ten měl v roce 1955 nejnižší hodnotu minus 2,5 stupně.
0: Aktuální meteorologický přehled pro Český rozhlas Zlín připravila Jitka Kučerová. Moc děkuji za vyčerpávající předpovědi a přeji, ať vám v Brně i nám tady na Zlínsku počasí přeje. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Milí posluchači, my už teď známe nejčerstvější předpověď počasí a já vám mohu odtajnit jméno hosta, který tu ke mně už za malou chvíli usedne k mikrofonu, abych jej mohl vyspovídat. Na letošní 66. ročník Zlín Film Festivalu přijela řada známých tváří a my jsme z nich pro vás na dnešní odpoledne vybrali herce Petra Lněničku. Diváci ho znají z divadla, filmu, televize, z dabingu, ale také z vysílání Českého rozhlasu, protože právě jeho hlas pravidelně slýchají na Radiožurnálu. Do Zlína přijel představit nový rodinný film Máma a táta jsou boží a po autogramiádě si našel čas i na nás. Náš rozhovor uslyšíte hned po písničce.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Naším dnešním hvězdným hostem je herec Petr Lněnička, kterého jsme zastihli přímo na Zlín Film Festivalu, krátce po setkání s diváky. Petře, vítejte u nás.
1: Krásný odpoledne.
0: Právě jste přišel z autogramiády, jste takový správně vysmátý, tak jaké bylo setkání s diváky tady ve Zlíně?
1: No, nádherný to je, jenom to je hrozně hektický, je toho hrozně moc, trošku mě mrzí, že jsem teď vlastně za vámi musel utíct, protože tam ještě bylo spoustu lidí, kteří nějaký ten podpis chtělo, tak já se tady ještě s dovolením u vás doma snažím něco dopodepsat, ale ta atmosféra je nádherná a je to moc příjemný.
0: Já potvrzuji, že Petr Lněnička tady ještě podpisuje kartičky, ale na to bude určitě ještě čas, protože si budeme hrát i nějaké písničky. Každopádně vy jste na festival přijel jako ambasador filmu Máma a táta jsou boží, což je vlastně nová fantasy komedie, především pro děti. Co vás na tom filmu zaujalo? Poměrně vybočuje z vaší dosavadní filmografie.
1: No, mě ten film zaujal úplně na začátku, když mě kluci oslovili, že by mě tam chtěli obsadit, protože mi dali číst scénář a ten se mi líbil. A právě proto, že je to film úplně jiný, než jsem se zatím k něčemu podobnému mohl dostat, tak i to byla jedna z věcí, proč jsem nakonec na to kejvnul.
0: Ve filmu hrajete nejen tátu, ale dokonce i boha Peruna, tak to není úplně běžná kombinace. Jak jste si tuhle dvojroli užil?
1: No, to je další věc, která mě na tom hodně zaujala, že právě budu hrát dva, že ta moje postava jsou dva, ale já zároveň nechci moc prozrazovat, o čem to je, i když tohle to se asi už ví, takže
0: pro mě... Byla tady před vámi Vica Kerekeš
1: a
0: už ne všechno, jenom to, co mohla, ale už naznačila našim divákům, o čem film zhruba je.
1: No, já to říkat nebudu, ať to prozrazujou jiný, ale ano, zajímavý na tom bylo, že tam hraju normálně tatínka ze současnosti a do mě vstoupí slovanský bůh. A ta variabilita toho, jak to stvárnit, a tak mě tam velmi jako na tom bavila a zaujala. Takže teď už to musí posoudit jenom diváci, jestli se mi to nějak podařilo odlišit.
0: No a byl jste na čtvrteční projekci filmu tady ve Zlíně?
1: Byl jsem dneska. Já tu projekci mám dneska v 10 to bylo, takže já jsem asi tak před vlastně dvěma hodinama to teprve dokoukal.
0: Teprve? No a tak jak jste vnímal reakce publika?
1: Reakce publika byly nádherný. Hrozně se mi to líbilo, bylo tam spousta dětí, zůstali potom, povídali si s náma. Na úplně malý děti si myslím, že to je možná trošičku dlouhý, jak jsem to tak jako pozoroval, ale jinak ty... Nezažívám tak často, že bych viděl tolik rozářených dětských tváří, to se mi moc nestává, takže mě to udělalo velkou radost.
0: A to mě zajímá, sledujete během projekce víc film, anebo právě diváky v sále?
1: Dneska jsem sledoval film, protože jsem ho ještě neviděl a byl jsem na něj hodně zvědavej, ale tomu se neubráníte, abyste občas nekouknul někde vedle a hlavně je takový prostě krásný pocit, když to kino se zasměje něčemu, co vy jste tam vytvořil a ten smích je spontánní a velký, tak to člověka potěší.
0: No, mluvíte o reakcích na váš nový film a překvapilo vás třeba něco na tom, jak děti film přijali? Bylo tam něco výjimečného?
1: Ono je to tak strašně čerstvý, že asi to neumím takhle ještě analyzovat, jestli tam bylo něco výjimečného. Pro mě už bylo výjimečný jenom právě to, že to vidím s dětským publikem, protože jak ano, hrál jsem kdysi představení pro děti, takže tam ty dětské reakce byly úplně spontánní a na místě, ale jinak se k tomu moc vlastně jako nedostanu, takže už jenom to bylo zajímavé. A ono vidět ty děti s těma rodičema a vidět ty rodiče, že jsou šťastní, když jsou ty děti šťastní, tak to je takový hezký bonus té naší práce.
0: Mluvíte o cizích dětech a o rodičích a já se zeptám, cítíte se vy jako boží táta?
1: To určitě se nemůžu nijak cítit, to je otázka na mýho syna.
0: Rozumím. Čekal jsem, že vaše skromnost vám asi nedovolí odpovědět na tuhle otázku jinak. Zlín Film Festival je hodně specifický tím, že je právě plný dětí a mladých lidí. Tak je to třeba jiná energie než na běžných filmových festivalech?
1: No, já určitě nejsem nějak zkušený ze filmových festivalů. Já za posledních pár let jsem na některých byl a vždycky jsem tam víceméně nováček, takže mě se tady jsem jenom druhý den teprve a poprvé na festivalu. A já mám to město hrozně rád, jezdím sem rád, s divadlem se sem dostanem často, je tady to prostě příjemná atmosféra vůbec samotného města. A ten festival, to mám pocit, ještě tak jako krásně rozsvítil, a počasí přeje, takže já jsem tady, byli jsme tady se svou dívkou a říkáme si, že se nám nechce dneska odjet, že bychom tady ještě vydrželi, že se tady jako opravdu to takový přátelský, rodinný, hezký.
0: To zní krásně a říkáte, že jste nováček, ale kde nejste nováčkem, tak je rozhlas, protože vy jste zároveň hlasem Radiožurnálu. Má podle vás rozhlas pořád cílu oslovovat třeba i mladou generaci?
1: Já doufám, že má a že i oslovuje a že to jen tak neskončí. Mám to podložený i právě mladší generací, která mě to říká. A rozhlas je krásný médium, nejen, že se můžeme takhle třeba živě bavit, nebo že má zpravodajství úžasný, ale je tam i dramatická tvorba, která vzniká a myslím, že ty svoje posluchače to má pořád a že ten počet není malej.
0: To říká o našem médiu náš host Petr Lněnička a po písničce se s Petrem budeme bavit o rolích, kterému přinesli Českého lva. O roli, která mu přinesla Českého lva. Budeme tedy mluvit o Jiřím Markovičovi i o herecké práci a o tom, jak těžké je pustit si některé příběhy pod kůži. Tak si na to počkejte.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Stále je vaším průvodcem dnešním pohodovým odpolednem Český rozhlas Zlín a naším hostem je herec Petr Lněnička, který i během písničky skupiny AG Flek plnil své festivalové povinnosti. Fotil se s fanoušky a rozdával nejen podpisy, ale také úsměvy, tak snad mu dobrá nálada vydrží i nadále. Petře, já vám teď budu klást otázky, na které jste už asi musel odpovídat mnohokrát. Kdybych mohl volně parafrázovat váš nový film, se kterým jste na Zlínský filmový festival přijel, tedy Máma a táta jsou boží, řekl bych, Markovič je boží. Tedy alespoň tak to vyznívá z diváckých diskuzí v nejrůznějších médiích i na sociálních sítích. Tak jistě chápete, že divácký úspěch seriálu Metoda Markovič sebou nese i zájem diváků dozvědět se co nejvíc o vaší práci a vztahu k tomuto tématu. Tak vy jste za roli Jiřího Markoviče získal Českého lva. Co pro vás zaznamenalo právě tohle ocenění?
1: Ono to, ten film a vůbec ten seriál a ta postava, jak ke mně přišla tak hezky, tak to byla taková velká jízda, asi dvouletá, a na úplně jejím závěru přišlo to ocenění. Takže je to taková třešnička na dortu a udělalo mi to obrovskou radost a myslím, že to udělalo obrovskou radost i lidem v mém okolí. A myslím, že i kolegům, tvůrcům, kteří to způsobili, že jsem tu roli nakonec dělal já a jak to dopadlo, takže to udělalo radost i jim. A já už jsem to řekl tehdy přímo Rudolfínu, že si to skutečně hodně, hodně vážím.
0: Markovič je velmi civilní, úsporná postava. Není někdy takové herectví vlastně těžší než velké emoce, výrazná gesta?
1: To já bych asi nesrovnával, jestli je to těžší nebo lehčí. Já bych, vím, že jsou, nebo aspoň jsem viděl nějaký filmy, moje kolegy ve filmech, kde naopak musí velice dát najevo emoce. A nepřál bych si to třeba jako hrát. Takže těžší, lehčí, to nevím, tady prostě to byl požadavek režiséra Pavla Soukupa, a tu postava nějak vznikala, ta postava měla samozřejmě reálný předobraz nějaký a někdo ji napsal. Takže ten výsledek v podstatě už byl jenom ta práce všech těch složek na té jedné postavě. Netroufnul bych si říct, co je těžší, co je lehčí.
0: Já na to hnedka navážu, když... Takhle, u stvárnění skutečné postavy nesete určitou odpovědnost. Přemýšlel jste třeba někdy společně i s režiséry nad tím, jestli některé momenty trochu třeba zjemnit kvůli pozůstalým nebo lidem, kterých se váš příběh dotýká, nebo jste naopak cítil, že je potřeba jít co nejvíc popravdě, řekl bych, na dřeň a nic nepřikrášlovat?
1: Tady bych to rozdělil na postavu samotného pana Markoviče a potom na ten příběh. O tom už jsem mockrát mluvil, že ten příběh prostě je podle skutečnosti za tím úspěchem toho seriálu prostě jsou lidi, kterým se ty příhody opravdu staly a tragický příběhy. Takže na to jsem myslel úplně od prvního začátku a v průběhu natáčení už té první série a to, na to nemůžu zapomenout, protože to je opravdu jako reál a neveselý reál. Ale co se týče potom pana Markoviče, tak tam naopak to bylo právě zajímavý, že jsem se mohl setkat s jeho spolupracovníkama, s jeho rodinou a znovu se vrátím ke scénáři, že byl nějak napsaný a potom kvizi, kterou měl Pavel Soukup a tu jsme se snažili naplnit. Takže nemyslím si, že jsme udělali úplnou kopii pana Markoviče, tam už byl prostor právě i na nějakou jako tvůrčí práci. Tam jsme už někde mohli, nebo jsme se dozvěděli detaily, které jsme tam potom chtěli do toho dostat, tam už ta práce byla taková kreativnější. No, co se týče těch skutečných událostí a obětí a příbuzných, tam jsme se, myslím, že určitě nechtěli do toho pustit, aby jsme šli někam na dřeň.
0: Vy jste otec a váš syn je dnes zhruba ve věku, ve kterém byl tehdy Jiří Straka. Tak myslel jste někdy na to během natáčení? Řešil jste to?
1: No to jsem samozřejmě nemyslel na to, protože se to točilo před rokem a mýmu synovi bylo 13, že jo? Takže přece jenom jako několik let ještě jako uběhne, než bude v tom samém věku. Ale zamyslit se nad tím, že to byl takhle mladý člověk, že se to může stát vlastně nám jako rodičům, kteří na to vůbec nejsme připravení, že to může přijít opravdu z čistého nebe. A co proti tomu můžeme dělat? To je, myslím, jeden z odkazů té druhé série, jako zamyslet se nad těma věcma, do jaký míry to ta výchova může a nebo nemůže ovlivnit, jak k tomu potom přistoupit, jak ochránit ty svoje děti, aby se jim tohle třeba jako nepřihodilo. Je to, myslím, zajímavý téma a v tom seriálu, v té druhé sérii, myslím, ty rodiče, který tam stvárně moji kolegové, ty to udělali strašně hezky a bylo to tam jedno ze silných témat druhé série.
0: Když jste byl v roli tak hluboko ponořený, nezačal jste se třeba někdy dívat na lidi kolem sebe trochu markovičovsky? Já třeba, když jsem měl intenzivní období čtení Sherlocka Holmesa, tak jsem se opravdu na lidi díval v kupé, v autobusech, na jejich nechty, na jejich ruce nebo na kolena a uvažoval jsem, jak asi žijí, čím se živí.
1: Ano.
0: A tak měl jste tohleto taky?
1: Měl, mám to do dneška. Nevím, jestli to nastoupilo po Markovičovi, ono to možná u mě už bylo předtím. Já vlastně už od filmu Tobruk, který jsme točili v roce 2008, kdy jsme měli vojenský výcvik, tak jsem se tam seznámil s pár vojákama, profesionálama, s Karlem Klínovským, teď jmenovitě řeknu, protože s tím jsme se potom stýkali i dál. A něco z toho, jako jak se pohybovat ve světě a jak je důležitý opravdu se dívat a třeba předvídat nebo si všímat drobností, jak to všechno číst, už začalo tak trošku tam. A potom natáčení metody Markovič si myslím, že to ve mně se jenom prohloubilo. Takže jako jsem, ano, takový šmírák věčnej.
0: Vyšetřovatel Markovič bývá popisován jako člověk s velkou empatií a přirozenou autoritou. No to jsou vlastnosti, které mají určité kouzlo i mimo kriminalistiku. Tak nezaznamenal jste po odvysílání seriálu nějaký zvýšený zájem třeba divaček? Přišla nějaká zajímavá reakce nebo zpráva, která vás pobavila?
1: Já teď asi... To jsou otázky, na které já vždycky si jako odpověď vymyslím těsně potom, co to skončí, jo? Protože takhle rychle těch reakcí...
0: V tom případě vám nabízím písničku a můžete odpovědět potom.
1: No, tak to je dobrý nápad, já si zkusím něco vybavit. Těch reakcí bylo strašně moc a jsou krásný, když to konec konců vidíte i tady dneska a to už máme 2 roky potom.
0: Milí posluchači, a to je skvělá příležitost k tomu, abychom se vrátili po písničce k našemu rozhovoru s Petrem Mlněničkou. Za okamžik.
2: Host Českého rozhlasu Zlín.
3: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými. Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi. A nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Stále máte naladěn Český rozhlas Zlín a pořad Dobré odpoledne a naším vzácným hostem je herec Petr Lněnička. Před písničkou tady zazněla otázka, je zdán zaznamenal po odvysílání seriálu nějaký zvýšený zájem divaček, protože ta role se prostě nabízí. Přišla nějaká zajímavá reakce nebo zpráva, která vás pobavila?
1: Jedna ano, taková je to historka, kterou já nemůžu celou vyprávět, protože by to bylo dlouhý, ale vlastně povídal jsem si takhle s jednou paní, tak jako hezky jsme si povídali, smáli jsme se u toho a v jednu chvíli přišla do té místnosti moje kolegyně Sára Haváčová, která mi tam hraje manželku, a ta paní se jako najednou hrozně lekla, řekla, bacha, vaše paní je tady, a odstoupila ode mě. Tak to bylo jako hezký.
0: To je opravdu hezké. Vy jste dlouhá léta spojený s divadelním spolkem Kašpar. Co pro vás znamená divadlo, co nenajdete třeba před kamerou?
1: No, divadlo pro mě znamená hodně, protože to beru jako základ vlastně vůbec mojí práce i kariéry, a speciálně Kašpar, kde jsem už od školy v podstatě skoro 30 let, tak jak říkám, je to můj základ, jsem rád, že se tam můžu vždycky vracet, asi bych nechtěl být bez toho. No. V jednu fázi jsem měl třeba jenom málo představení, což teda není úplně špatný, než mít jich třeba 30 jako měsíčně, ale nechtěl bych být úplně bez toho divadla, je to pro mě grunt.
0: A já musím vzpomenout vaše legendární představení Růže pro Algernon, kterou jsem viděl před 20 lety, a musím říct, že se mi to prostě občas pořád vrací.
1: To je krásný, ale to je samozřejmě není moje, já jsem měl jenom tu čest na chvilku do tohohle toho vlaku nastoupit, to je prostě...
0: Ale byl jste u toho?
1: Byl jsem u toho z kraje, když jsem nastoupil do Kašparu, tak najednou přišli, že si můžu s Honzíkem Podmyšilem zahrát tuhle roli, a hráli jsme to spolu strašně moc dlouho, no, vzpomínám na Honzíka.
0: Všichni na něj vzpomínáme. Vy rád cestujete obytným vozem, kde se vzala láska ke karavanům, a řekněte, přijel jste teď tady na festival třeba obytným vozem?
1: Jelikož jsme tady tak jako z rychlíku, tak nepřijeli jsme karavanem, ale byla to jedna z verzí. Když jsme se domluvali před těma pár měsícema, tak byla jedna z verzí. No, já nevím, mě to baví asi proto, že mám rád ty stroje a rád řídím, tak mě to napadlo nějak spojit.
0: Tak, když už jsme začali Českým lvem, tak pojďme jím i skončit. Vy máte doma speciální poličku na ocenění, nebo vás podobné věci vždycky zaskočí a pak chvíli přemýšlíte, kam tu sošku postavit? Já jenom připomenu našim posluchačům, že krom Českého lva máte také cenu Františka Filipovského za dabing.
1: No, to já jsem chtěl rovnou navázat, jak jste říkal, že jsme začali Českým lvem, takže bychom mohli Českým lvem skončit, to bych nerad. Vlastně, ale když se dáte na tu sošku, tak jednak si to ocenění vážím, to už jsem tady říkal, a jednak ona je to i krásný jako klenot takovej. A já vím, kde se to vyrábí, v Dižborských sklárnách, a byl jsem se tam i podívat, takže mně se ta věc i líbí, takže si mám vystavenou v knihovně doma.
0: Petře, máme málo času, já vám děkuji, že jste si během festivalu udělal čas na posluchače Českého rozhlasu Zlín. Bylo by stále o čem povídat, ale bohužel opravdu času se nám nedostává. Tak já vám jen popřeji, ať se daří vašemu novému filmu, ať vám dělá radost divadlo, rozhlas, cestování i rodina, a hlavně ať vás dál potkávají role, které stojí za to a kterým děláte radost divákům.
1: Já moc krát děkuji za pozvání, přeju všechno nejlepší festivalu a Českému rozhlasu. Hezký den.
0: Díky za rozhovor.
2: České písničky od rána.

0: si to vzdát.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínský filmový festival má dnes charitativní den. Mezi stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestem nad Váhom začne zítra jezdit nový autobusový spoj. Kouření podle pneumologů ročně připraví o život 16 až 18 tisíc Čechů. Dnes bude převážně polojasno až oblačno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Lidé mohou přispět na dobročinnost dnešní návštěvou Zlínského filmového festivalu. Z každé zakoupené vstupenky jde 10 korun organizaci Kapka naděje. Podrobnosti dodává Jarmila Záhorová, výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu.
5: Celé je to zastřešené zvednutým vstupným o 10 korun. To vstupné dáváme na našem fondu Kapka naděje. Oni podporují nejenom dárcovství kostní dřeně a tyhle problematiky, ale také se věnují duševnímu zdraví a v tomhle s nimi spolupracujeme i tady v rámci festivalu.
4: Kromě Kapky naděje mohou návštěvníci podpořit i organizaci UNICEF, která pomáhá dětem. Charitativní den zakončí koncert Davida Kolera na náměstí Míru. Česko a Slovensko od zítřka propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestem nad Váhom. Autobus pojede 8x denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. Pokračuje Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
6: Na českém území bude na lince platit předplatné jízdné v mobilní aplikaci integrované dopravy Zlínského kraje a jednotlivé jízdné v mobilní aplikaci Fertig. Při cestě na Slovensko zaplatí cestující jízdné v kilometrickém tarifu Trenčanského kraje, přičemž k platbě lze využít bankovní kartu, případně platbu hotovosti v eurech.
4: Letos začne fungovat i přímé autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem. Dnes je Světový den bez tabáku. Podle pneumologů v Česku na následky kouření ročně zemře 16 až 18 tisíc lidí. Zbavit se závislosti ale není pro kuřáky jednoduché.
7: Denne vyfečím z tých normálnych cigariet tak 10 a z tých ajkosiek celú krabičku vyfečím za deň.
8: 31-letý Michal patrí mezi 95% lidí, kterým se podle lékařky Evy Králíkové nedaří bez odborné pomoci zbavit závislosti ať už na klasických nebo elektronických cigaretách. A Králíková popisuje i nejhorší abstinenční příznaky.
9: Nutkání si zapálit a hlad a zvyšování hmotnosti.
8: S tím můžou pomoci léky, na které přispívají pojišťovny. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
10: Vloni o tento příspěvek požádalo 4690 klientů VZP.
8: Zatímco před 5 lety to bylo jen asi 150 lidí. S odvykáním v Česku pomáhá taky zhruba 40 center pro závislé na tabáku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Sport.
4: Fotbalisté Slovácka doma úspěšně odehráli odvetu baráže o účast v příští prvoligové sezóně. Úvodní duel na hřišti Artisu Brno vyhráli 4-1 a v dnešním zápase zvládli zvítězit v poměru 3-0.
1: Počasí.
4: V našem regionu dnes bude převažovat polojasno až oblačno. K večeru začne přibývat další oblačnost a na západě a jihozápadě kraje se mohou objevit také přehánky. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 25 až 28 stupňů a vítr povane slabý západních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici 50 v úseku mezi Zástřizly a Starým.

0: jedete jako splašený kůň, protože my jsme stále přímo uprostřed festivalového ruchu. Vysíláme z improvizovaného studia v obchodním centru Zlaté jablko, které je srdcem 66. Zlín Film Festivalu. A jestli máte cestu kolem, stavte se. Dnes nás můžete nejen slyšet, ale i vidět při práci a během písniček spolu prohodit i pár slov. A protože máme neděli, znamená to i čas na shrnutí toho nejdůležitějšího, co přinesl uplynulý týden. Reportéři Českého rozhlasu Zlín zjišťovali detaily o nelegálním prodeji alkoholu přes internet, situaci slonů ve zlínském zoo po uhynutí jedné ze samic nebo o stavbě nového pavilonu v psychiatrické nemocnici v Kroměříži. Hezký poslech přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nelegální prodej domácího alkoholu na internetu, časté střety se zvěří na silnicích v regionu i nový pavilon akutní psychiatrie v Kroměříži. Výběr nejzajímavějších témat končícího týdne nabízíme teď v tradičním zpravodajském souhrnu.
1: Celníci se zabývají prodejem domácího alkoholu na největším tuzemském inzertním portálu bazoš.cz. Ten je protizákonný. Jen od poloviny dubna do poloviny května se přitom na webu takových inzerátů objevilo přes 40. Co lidem za takový prodej hrozí, popisuje mluvčí generálního ředitelství cel Richard Zeman.
2: V případě, že konkrétní osoba nabízí nebo prodává ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením, může se jednat o přestupek a lze uložit pokutu až do výše 500 000 korun.
1: Majitel portálu Bazoš Radim Smička

0: Uvedl, že se snaží inzeráty blokovat. Nabídky na prodej alkoholu se ale na webu objevují i nadále. Sloní samec Jack ve zlínské zoo nezůstane. Po napadení samice Ulu, která následně uhynula, její zoo oddělila od zbylých dvou slonic a sluněte. O přesunu rozhodne v dalších měsících. Podle ředitele zoo Romana Horského přitom drobné potyčky mezi slony nebyly ojedinělé.
1: Interakce se čas od času objeví a nemyslím si, že byly silné, tak abychom museli Jacka nebo některé samice od druhých oddělit.
0: Další zpráva se týkala provozu na silnicích. Ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silnic největší riziko střetu se srnami, zajíci či divočáky. Tématem se zabývala reportérka Michaela Kočendová.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody. Obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii.
3: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš.
0: Nový pavilon akutní péče staví psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Nová budova za 750 milionů korun má za 2 roky nabídnout přes 100 lůžek pro dospělé i dětské pacienty. Více nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Marta Hyklová.
4: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě.
0: A v rámci Zlínského filmového festivalu můžou návštěvníci vidět i výstavu filmových kostýmů a plakátů spojených s Milošem Macourkem. Výjimečný scenárista a spisovatel, rodák z Kroměříže, by letos oslavil 100 let. Natáčela o tom reportérka Blanka Kovandová.
5: Stačí krátký úryvek písničky nebo jedna věta.
6: A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete?
5: A celé generace diváků bezpečně poznají dívku na koštěti nebo Macha a Šebestovou. Dílo scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka připomene i festival filmů pro děti a mládež výstavou v galerii G18.
0: Celou reportáž i další novinky z regionu najdete na webu iRozhlas v sekci Regiony Zlínský kraj. A v příštím týdnu budeme sledovat třeba dopravní situaci v kraji. Zítra totiž začnou hned na několika místech výrazná omezení. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Michal Tučný nás přivedl k 15. hodině a 16. minutě. Vy posloucháte speciální Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Naše klasické studio dnes zeje prázdnotou, naše improvizované stanoviště jsme totiž přestěhovali přímo do centra festivalového dění, do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Chceme vám být zkrátka co nejblíže. A protože k našemu odpolednímu vysílání v tento čas neodmyslitelně patří kulturní přehled, pojďme se podívat, kam dnes vyrazit. Nebude to přitom jen o filmech a doprovodných akcích filmového festivalu, protože náš kraj nabízí spoustu dalších skvělých zážitků. Dnes odpoledne se ve Velehradské bazilice koná již 13. ročník cyklu varhanních koncertů s významným výročím církevních osobností v roce 2026. Dnešní varhanní koncert se koná k 520. výročí narození svatého Františka Xaverského, patrona námořníků. Na varhany hraje Pavel Svoboda, který představí skladby nejen od Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta, a začátek koncertu je naplánovaný na 16.30 v bazilice ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. David Koller, jedna z nejvýznamnějších osobností české hudební scény posledních desetiletí, dnes zahraje na náměstí Míru ve Zlíně a představí své největší hity i novinky z alba Nebudem se bát. Akce se koná v rámci charitativní neděle na Zlín Film Festivalu a podpoří nadaci Kapka naděje, která již více než 25 let pomáhá dětem s vážným onemocněním. Koncert Davida Kollera začne na zlínském náměstí Míru o 6:30 podvečer. Holešov na Kroměřížsku dnes pořádá v rámci Dne dětí akci s názvem Pohádkový les. Těšit se můžete na kolotoče, stánky a další doprovodný program nejen pro děti. Do zámecké zahrady zámku v Holešově můžete přijít do 18. hodiny. V rámci doprovodného programu na Zlín Film Festivalu se dnes koná projekce oceňovaného filmu Stevena Spielberga Čelisti, ve kterém poklidné přímořské městečko ochromí strach z obrovského bílého žraloka. Promítání tohoto kultovního thrilleru začíná v letním kině ve Zlíně ve 21 hodin a 30 minut. Tak, z dnešního výběru je to vše, ale výčet nápadů tím rozhodně nekončí. Pokud chcete prozkoumat další možnosti, jak prožít volný čas, ještě podrobnější přehled akcí najdete na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. Tak zkuste se na něj podívat.
1: Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? A právě Hurvínek letos na Zlín Film Festivalu slaví sté výročí. 1. června dopoledne přivítám loutkovodiče a mluviče Hurvínka Martina Trechu. Český rozhlas Zlín bude mimořádně vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Buďte u toho s námi. Poslouchejte nebo přijďte rovnou za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Slavní Bee Gees doznívají v Českém rozhlase Zlín. Kořeny, rodinná historie i kultura moravských Chorvatů do Jevišovky na Mikulovsku se sjeli potomci této komunity i lidé, které zajímá její příběh. Více uslyšíte po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Tradice, rodinné příběhy i vzpomínky na vysídlenou komunitu. V Jevišovce na Mikulovsku se setkali potomci moravských Chorvatů. Připomínali si osudy svých předků i kulturní dědictví jedné z nejmenších národnostních menšin v Česku.
1: Za hudbou, folklorem i vlastními kořeny přijeli lidé do Jevišovky na Mikulovsku. Mezi nimi byla i Michaela Boháčová. Se třemi syny přijela z Velké Býteše na Vysočině.
2: Moje maminka pochází tady z té větve chorvatské a ti předkové, to znamená její rodiče, teda pocházeli z Dobrého Pole, což je jedna vlastně z těch dalších vesnic. Ale ono po tom vystěhování po druhé světové válce to nebylo jako úplně žádoucím, takže to bylo takové něco, co se jako drželo doma a vlastně i ten odkaz k té identitě.
1: Její 14-letý syn Jan svoji babičku nezažil. Rodinnou historii si ale připomínají doma a vyprávěl o ní třeba i spolužákům ve škole.
3: Právě jsem tam měla takový artefakt. Bylo to takové loupátko na kukuřici, právě, že když se do jedné ruky vzala kukuřice a do druhé ta rezavá věc, prostě tak se to nějak s tím drhala ta kukuřice.
1: Svoje předky přijel do Jevišovky hledat také Petr z Brna.
4: Moji předkové pochází z Poštvorné, to znamená pravděpodobně z rodu moravských Chorvatů. Takže jsme si o tom začali povídat a tak trošku jsme pátrali po svých předcích.
1: Další dorazili jednoduše ze zájmu o historii a kulturu. Patří mezi ně i Věra Kuklová z Těšan na Brněnsku.
5: Mě oslovuje právě tady tou jejich mentalitou, statečností, pracovitostí a srdečností.
1: Moravští Chorvati přišli na Jižní Moravu v 16. století z dnešního Chorvatska. Před postupem Osmanské říše hledali bezpečnější místo k životu. Zlom přišel po roce 1948. Kdy je komunistický režim z původních obcí vysídlil a rozptýlil po celé Moravě. Život etnika před vysídlením dnes připomínají také dobové fotografie od Karla Dvořáka. V Jevišovce je představuje Jan Benedík.
6: Buď je to hodová slavnost nebo nějaká svatba. Je tady snímek třeba 4 postav vlastně dvou manželských postarších párů, na kterých je pěkně zdokumentovaná ta různá podoba kroje.
1: A právě součástí dochovaných krojů je i charakteristická výšivka typická pro chorvatské podluží.
7: Je to mašlička malovaná s podlužáckýma ornamentama a vzala se mu na porovnání právě té podobnosti některých zvonků, lístečků, zavrťanků, jablučka jsou tam veliké, ze srdečka mou prostřed.
1: Doplnila malérečka Dagmar Benešová z Charvátské Nové Vsi, jedné z obcí, kde moravští Chorvati po staletí žili. Pak také v Poštorné a Hlohovci na Břeclavsku a v Novém Přerově, Dobrém Poli a právě v Jevišovce na Mikulovsku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se za chvíli dozvíte, že nejvíc srn, zajíců nebo také divočáků srazili svými auty řidiči ve Zlínském kraji. V přepočtu na délku silniční sítě v regionu připadá nejvíc střetů aut se zvěří v celém Česku. Proč jsou nehody se zvěří nejčastější právě v našem kraji a které silnice patří k nejrizikovějším, tak to uslyšíte hned po písničce Katarze. Tak pohodový poslech.

0: Jak už zaznělo, ve Zlínském kraji je v přepočtu na délku silniční sítě nejvyšší riziko střetu auta se zvěří v Česku. K nehodě se zvířetem v regionu v průměru dochází každého 2,5 kilometru. Nejčastěji jde o srny, divočáky nebo zajíce. Statistiky ale evidují i případy sepsy a dokonce jedním vlkem. Nejrizikovějším místem je silnice druhé třídy u Frištáku na Zlínsku. Tam za půl roku došlo k 7 střetům se zvěří. Více v reportáži Michaely Kočendové.
1: My jsme se stranu ani neviděli, ale ona se prostě rozhodla, když my jsme zatočili, že to auto přeskočí.
2: Popisuje nedávnou srážku auta se srnou mezi Loukami a Tečovicemi na Zlínsku účastnice nehody Zuzana Hotařová.
1: Takže jsme zastavili, vystoupili jsme a vrátili jsme se asi o takových 100 metrů a prostě jsme prohledávali to okolí, jestli se náhodou té srně něco nestalo, aby jsme ještě tak případně někoho zavolali. Bohužel srnu už jsme nenašli.
2: Podle krajského koordinátora BESIPu Zdeňka Patíka je po střetu se zvěří nejdůležitější zabezpečit místo nehody, obléct si reflexní vestu, zapnout výstražná světla a zavolat policii. Řidiči by také měli zdokumentovat škody pro pojišťovnu. Existují ale i věci, kterým by se po srážce měli vyhnout.
3: V žádném případě mě nesmí napadnout to, co malého českého člověka by napadnout mohlo, že teda když je škoda na autě, tak bude aspoň srnčí guláš. V žádném případě nesmím tady to uhynulé zvíře nakládat do auta a někam ho odvážet.
2: Škody po střetu se zvěří podle BESIPu často dosahují desítek tisíc korun. I proto Zdeněk Patík doporučuje řidičům zvážit při pojištění.
3: Bych doporučoval, aby skutečně k tomu povinnému ručení ty řidiči si tu srážku ze zvěří, když index srna ve Zlínském kraji vychází tak nepříznivě, tak aby to zvážili, když si budou pojišťovat auto a něco málo si připlatili.
4: Základem srna indexu jsou informace o počtu střetů se zvěří, které pocházejí z ověřených zdrojů.
2: Vysvětluje Jan Marek, mluvčí generály České pojišťovny, která se takzvanému srna indexu věnuje.
4: Tedy jak z nehodových statistik policie České republiky, tak také z tísňové linky 158. Vývoj za poslední roky nicméně ukazuje, že srážek skutečně přibývá. Dáno je to zejména přemnožením některých druhů zvířat a také hustší dopravou.
2: To potvrzuje i myslivecký hospodář Miroslav Dubovský. Vysoký počet nehod se zvěří podle něj souvisí hlavně s hustou dopravou, migrací zvěře a zemědělskou činností v okolí silnic. V nejrizikovějším úseku Zlínského kraje u Frištáku na Zlínsku hraje podle něj roli také nedostavěný úsek dálnice D49. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Je právě 15 hodin 46 minut. Petr Uhřík si dnes do své rozhlasové cukrárny pozval tentokrát dva pomocníky, kteří pro něj i pro nás připravili dezert, který jistě zpestří dnešní pohodové nedělní odpoledne. Tak si to pojďme společně poslechnout.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Je to prostě tak, že Evropě vždycky udávala hudební směr a vkus hlavně britská a německá hitparáda. Tím se řídil zbytek starého kontinentu, co přišlo z Ameriky, se ne vždycky líbilo. Fungovalo to i bezpečně naopak. Pro dnešek se zdržíme právě ve Spojeném království. Nejsem si úplně jistý, jestli v paměti ještě vylovíte skupinu Wax. Šlo o chlapské duo období 80. let. Pustíme si jejich nejslavnější hit Bridge to Your Heart, který doprovodil i docela hezký videoklip. Obsahoval takzvanou animaci stop motion s pohyblivým pozadím. Text písničky je o nevydařeném vztahu, muž se snaží ho oživit tím, že slíbí ženě nový začátek a že se k ní bude chovat lépe. Konkrétně ten text, jo, nemohu ti dát písemnou záruku, že jsem vyhrál, nebudu tě smutnit, ale budu se chovat co nejlépe, se tam zpívá. V refrénu pak mnohokrát slyšíme, že staví most k srdci ženy. Ostatně je to i v názvu hitu, který se v roce 87 doma dostal nejvýš na 12. místo, v některých žebříčcích Evropy do horké.

Dnešní nedělní vysílání se pomalu chýlí ke konci. Vysílali jsme přímo z centra dění 66. Zlín Film Festivalu, tak ať už jste nás poslouchali doma, v autě, nebo jste se přišli podívat přímo za námi do našeho mobilního studia, díky za vaši společnost. No a na vysílání Českého rozhlasu Zlín se můžete přijít podívat do obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně zase zítra. Po 11. hodině tady bude hostem moderátorky Anny Randárové loutkoherec a interpret Hurvínka Martin Trechta. A zítra v odpoledním vysílání si moderátor Pavel Vacek pozve k mikrofonu herce Jana Cinu. Tak to bude o 14:30 odpoledne. No a ačkoliv já se s vámi loučím, není potřeba odcházet od vašich přijímačů, protože další program na vlnách Českého rozhlasu Zlín je pro vás připraven, protože o dobrou společnost a skvělou muziku u nás nepřijdete v žádnou denní dobu. Pepa Koller se pomalu loučí svým oblíbeným. Mějte se a smějte se. Báječně se k tomu bude hodit hned následující program, kterým budou hvězdné návraty. Naslyšenou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Oprava silnice 1/49 ve Zlíně od zítřka změní provoz autobusů MHD. Vlčnovem na Uherskobrodsku dnes projíždí jízda králů. KSČM si zvolilo nové vedení. Strana snížila počet místopředsedů ze 4 na 2. Přes noc a ráno očekávejte zataženo s lokálními přeháňkami a s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Lukáš Jakubíček. Cestujícím městskou hromadnou dopravou ve Zlíně musí od zítřka do 24. června počítat se změnami na linkách 31 a 70. Důvodem je oprava silnice 1/49 v úseku od restaurace u Johana v Přílukách po Morisovi domy. Po dobu stavebních prací budou obě linky jezdit ve výlukovém režimu. Pokračuje mluvčí dopravní společnosti Zlín Otrokovice Zdeněk Dvořák.
4: Ve směru do centra pojedou autobusy po třídě Tomáše Bati, vynechají však zastávku Věžové domy. V opačném směru tedy do Jaroslavic a ke krajské nemocnici Tomáše Bati budou vedeny po Štefánekově ulici. V tomto směru neobslouží zastávky Divadlo, Bratří Jaroňků, Morisovy domy ani Věžové domy.
3: Dopravce doporučuje cestujícím, aby si na jejich webu před cestou ověřili výlukové jízdní řády a mapku objízdných tras. Poledne vyrazila tradiční jízda králů na objížďku Vlčnova na Slovácku. Tradice je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO a láká do obce tisíce návštěvníků. Letošním králem je desetiletý Marek Dacík. Bude ho doprovázet 11 jezdců na koních, takzvaných legrůtů. Průvod bude obcí projíždět až do 17. hodiny. Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradil ji dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Nový předseda Roun taky dnes po sjezdu oznámil, že strana nebude měnit rétoriku kvůli nedávno zavedené trestnosti propagace komunismu. Roun zákon považuje za snahu diskreditovat radikální levici. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku. Podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
5: Bábovku upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
2: Počasí.
3: Přes noc očekávejte ve Zlínském kraji zataženo s lokálními přeháňkami a k ránu bude od západu postupovat déšť. Nejnižší teploty budou mezi 16 a 13 stupni a vítr povane zpočátku slabý, během noci postupně mírný západní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na porouchané osobní auto si dejte pozor na silnici 50 v úseku u dálničního sjezdu Staré město Jih. Na vysílání Českého rozhlasu Zlín ze Zlatého jablka nyní naváže Patrik Rozehnal a nedělní hvězdné návraty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal.

0: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám dekrej pták. Co jdeš do školy?
1: No. Jsem šel ze školy.
0: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme.
1: Ano.
0: Motorka?
1: Pionýr. Vojna, ano.
0: Bože, odezdáváš samopal?
1: Ne, vojna není kojná.
0: Jo, takhle.
1: Ano, takhle.
0: A? Gorilý samec?
1: Ano, ano. Ano. Ano.
0: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
1: Já jsem se ženil čtyřikrát.
2: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou.

0: u třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
1: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
1: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
1: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku, a nějaký políčko, nějaký záhumenek. A protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník, a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila, a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978. A protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
2: Tak, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe. Prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozvál hned. No, zbal ti to.
3: To je pro mě?
2: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
3: Jak to?
2: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
3: Máš něco k jídlu?
2: Co se stalo, Vašku?
3: Co by se stalo, mamela?
2: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
3: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
2: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
3: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
2: Co jsi mě sám poradil?
3: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
2: Na co?
3: Že to prostě není možný.
2: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný!
3: Ne!
2: Ono není možný! Aby to dítě bylo...
3: Tak je tvoje,
2: jo? Ono to není možný! Ono není možný, aby já měla normální dítě! Se s tím mužem, že jo? V ostatních to možný,
3: ne?
2: A u mě to možný není, jo?
3: Já ti věřím.
2: Ono to není možný.
3: Ne, ne.
2: Ono to není možný. Co?
4: Martičko.
3: Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
2: Nestalo se ti nic.
3: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
1: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, SMBank, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
5: Umíš zpívat z lístku?
2: Jak z lístku?
5: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
2: Já to nevím.
5: Nevím, to je typická ženská. co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
2: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
5: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkus to.
2: Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo.
5: Pojďme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, vo pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce, protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej, jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadech žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je?
4: Dej sem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: A já si dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Ale v bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, někdy mezi čtyřma očima, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: Ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příště i křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohl by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, co umím, to...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s tím.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju. Já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřenej.
8: Když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Ha? Halo, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej. No. Ale...
2: Zkouška od poslechu. No. Zkouška od poslechu. Od poslech slyší. Poslech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli ven, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Já.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zrovna službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: No, tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě, jo. Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No. Ahoj.
4: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co víme?
4: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak, ona mačká Tondovi.
4: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak, pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mýho života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každej. Co ta toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
5: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde. Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní jsi byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
3: Ne. Ne.
4: Hele, hele. Halbí.
3: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
3: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil se na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni v obsluhovaní normálně mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Ty ho tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal do toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vomáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Benco!
8: Kašli se na něho, teď je to Grázl.
7: Je to Grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jedeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška. Český

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám je lahodné, my dohodnem se.

se v mísí došarvat. Mám rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše, hle.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit panácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš, SOS!
3: A když jsi chtěl plavat,
4: no, pak... Boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: S.O.S. S.O.S.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
4: To je nápad! Hop!
3: Hop! Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No, poroučej.
2: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka. A už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
7: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v půsel jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tady jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer, Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto záslivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Silnice mezi Újezdcem na Uherskohradišťsku a Syrovínem na Hodonínsku bude 4 měsíce uzavřená. Sdílená kola od zítřka propojí Otrokovice a Zlín. Pardubickou explozii by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Přes noc a kránu očekávejte zataženo s lokálními přeháňkami a s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. Silničáři zítra kvůli sesuvu půdy uzavřou komunikaci 2. třídy mezi Újezdcem na Uhersko-Hradišťsku a Syrovínem na Hodonínsku. Na 74 metrů dlouhém úseku následně vybudují opěrnou zeď, která silnici ochrání. Součástí prací za 10 milionů korun bude i nová dešťová kanalizace a oprava propustku. Spojnice mezi Zlínským a Jihomoravským krajem bude zcela uzavřena do září, říká náměstek ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berek.
5: Objížďka, protože ta cesta tam je úzká, tak je vedena směrem na Boršice, z Boršic do Tučap a do Ořechova a pak na tu silnici, která vlastně vede zase k Syrovínu od Újezdce, takže tam se napojíme vlastně směrem na Jižní Moravu.
4: Lidé ze Zlína a Otrokovic mohou od zítřka pro přesun mezi oběma městy využít sdílená kola. Doteď je bylo možné využít pouze v rámci jednotlivých měst a právě propojení obou měst bylo jedním z nejčastějších podnětů veřejnosti. Pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
6: Do systému se již zaregistrovalo 867 uživatelů, z toho 337 přibylo jen během dubna. Stejně jako v prvním měsíci provozu využívají lidé kola především pro kratší přesuny. Celkem 92% výpůjček skončilo do 15 minut, které město uživatelům hradí zdarma.
4: Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskuzním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministru průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex, ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou explozii od roku 2002. Koupili tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6. Jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explozia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by za ní stát mohl získat až 17 miliard korun.
7: Z mého pohledu by stálo za to zvážit, je skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by se tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
0: Sport.
4: Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3-0, navázali tak na výhru 4-1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. O svém dnešním vítězství rozhodli domácí v Uherském Hradišti během první půl hodiny, kdy padly všechny 3 góly. Z baráže ještě nikdy nepostoupil tým z 2. ligy. V sobotu účast mezi elitou jasně potvrdila Ostrava výhrou 5-0 v odvetě na hřišti Táborska, které porazila celkově 8-0. Dnes totéž dokázalo Slovácko na úkor ambiciózního brněnského klubu.
0: Počasí.
4: Dnes v noci očekávejte ve Zlínském kraji zataženo s lokálními přeháňkami a k ránu bude od západu postupovat déšť. Nejnižší teploty budou mezi 16 a 13 stupni a vítr povane zpočátku slabý, během noci postupně mírný západní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na nehodu dvou osobních aut, která se stala na silnici 50 v úseku u Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín je na řadě kulturní měsíčník Natuře v kultuře.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Poslední květnový den letos připadl na neděli a to je ten správný čas na to, abychom se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět po měsíci zorientovali v kulturním dění v našem kraji. V magazínu Natuře v kultuře dnes uslyšíte rovnou dvě bratrské dvojce. Herci Lukáš a Marek Příkaští se rozpovídají nejen o zážitcích z divadelního festivalu Setkání stretnutě, a bratři František a Marek Dacíkovi nás jako králové nechají nahlédnout do zákulisí vlčnovské jízdy králů. A další z osobností kulturního života v našem kraji, Martin Juřík, zavzpomíná, jak před 30 lety zakládal vyhlášený zlínský hudební klub Zelenáčova šopa. Nejprve se ale po písničce vrátíme k některým kulturním zážitkům.

Porsche. Mít ale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Teď si můžete díky Českému rozhlasu Zlín zavzpomínat na některé kulturní události, které nám nabídl Zlínský kraj od našeho posledního setkání na Túře v kultuře. Mnohé z nich stále trvají. 29. dubna byla veřejnosti v Klenotnici Velké Moravy v archeoskanzenu Modrá na Uhersko-Hradišťsku zpřístupněná už třetí výstava zvaná Elity Velké Moravy. Šperky, zbraně a množství dalších, především originálních předmětů spojených s křesťanstvím raného středověku, ohromuje svou precizností a použitými materiály. Výstava bude k vidění až do 29. listopadu. 2. května zažilo Slovácké divadlo v Uherském Hradišti světovou premiéru původního rodinného muzikálu podle kultovní komedie Marie Poledňákové S tebou mě baví svět v režii Radka Baláše. Informace o nejbližších reprízách najdete na stránkách Slováckého divadla. Od 8. do 10. května zažili největší moravské lázně tradiční třídenní festival Otevírání pramenů Luhačovice. Jedna z největších akcí, kterou pořádá město Luhačovice, nabídla kromě tradičního slavnostního svěcení pramenů bývalým olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem také historickou atmosféru, koncerty, výstavy, jarmark a další doprovodný program, kterým ožilo celé město. Jeho součástí byla i rozhlasová dílna Českého rozhlasu Zlín. Dojmy z ní zprostředkovala v našem vysílání moderátorka Anna Randárová.
2: Musím říct, že se nám tady sešlo opravdu spousta jak dětí, tak dospělých, velmi odvážných a velmi šikovných. Ale zůstalo mi tak v paměti jedno sourozenecké duo, chlapeček a holčička, kteří část svého života prožili v zahraničí. Takže díky tomu se nám do dílny Českého rozhlasu Zlín podařilo dostat i francouzštinu a italštinu.
1: 9. května zahájilo Muzeum regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně výstavu s názvem Stopy lidského umu, která představuje technická zařízení a nástroje, které v minulosti ulehčovaly práci lidem na Valašsku. Výstava bude na zámku ve Vsetíně k vidění až do 7. února 2027.

0: galerii Stožár ve Zlíně, Malenovicích, byla 12. května zahájena výstava s názvem Náš zákazník, váš pán, vizuálního umělce Jana Slaniny. Výstava se zajímá o proměny pracovních podmínek, technologickou racionalizaci lidské činnosti a způsoby, jimiž technologie formují ekonomické struktury, sociální vztahy i individuální zkušenost. Výstava Náš zákazník, váš pán bude v Malenovické galerii Stožár otevřená do 30. června. Velmi atraktivní výstavu zahájili také 14. května v galerii Panský dům v Uherském Brodě. Nese všeříkající název Picasso a obdivovat na ní můžete výběr originálních grafických děl, litografií, heliogravur a světlotisků na papíře jednoho z nejzásadnějších umělců 20. století, Pabla Picassa. Ředitel Domu kultury v Uherském Brodě Roman Foltín nám přímo v galerii jedno dílo popsal.
1: Tento obraz se jmenuje Malé bičí zápasy. Litografie znázorňuje bičí zápasy, které jsou typické pro španělskou kulturu, kterou se Pablo Picasso zabýval. Znázorňuje jak toho samotného toreadora, tak v podstatě i nějaké osoby pojetí Picassa.
0: Všechna vystavená Picassova díla si můžete v galerii Panský dům v Uherském Brodě prohlédnout do 14. června. 14. května byla v Malé galerii v Muzeu Kroměřížska vernisáží zahájena výstava s názvem Íránský poutník zpátky doma. Jedná se o výstavu ke 140. výročí narození světově uznávaného orientalisty a znalce perské a turecké literatury kroměřížského rodáka Jana Rybky. Tuto výstavu můžete navštívit v Malé galerii v Muzeu Kroměřížska až do 1. listopadu. 17. května proběhl ve Zlíně největší umělecký festival mladých talentů ve Zlínském kraji. Festival Zuška Zuška a Zuš Open 2026. I přes nepřízeň počasí se na něm představilo přes 500 mladých talentů z 27 základních uměleckých škol ze Zlínského kraje. Navíc nadace Magdaleny Kožené v průběhu závěrečného gala večera udělila dvě prestižní ocenění. Titul Rytíř talentu získal pořádající spolek Zuška Zuška a titul Rytířka talentu, nositelka inspirace, obdržela ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín a manažerka řady umělecko-vzdělávacích projektů Jana Kubáčová. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm byla 18. května ve výstavních prostorách Sušák zahájena vernisáží výstava s názvem Fotografové Valašského muzea. Ta představuje tvorbu profesionálních fotografů Valašského muzea v přírodě Vandy Verlové, Bedřicha Přikryla, Edity Porubské, Mikuláše Parmy, Karla Matochy, Ctimíra Štrunce a Jana Koláře, kteří svým pohledem po desetiletí zachycují nejen podobu krajiny a proměny muzea. Výstava potrvá až do konce března příštího roku. Od 21. do 24. května se také konal 19. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů v Kroměříži. Divadelní festival Ludmily Cápkové na téma Olympiáda přivítal v klubu Starý pivovar soubory z Tuzemska, ale třeba i ze Slovenska. Hlavní cenu za nejlepší inscenaci si odneslo divadelní studio Viktorka za inscenaci Anděl strážný. Cena za nejlepší ženský herecký výkon byla udělena Evě Gaždové za roli Augusty v inscenaci Osm žen. Cena za nejlepší mužský herecký výkon putovala do rukou Radima Kachlíře za roli Machoně v inscenaci Anděl strážný. Cenu divácké poroty dostala tvůrčí skupina Pestroděje za inscenaci Tajná zpráva z planety Matek. Pořádající divadelní spolek Kroměříž pak udělil dvě ceny pro divadlo Stodola za scénografii a přesný radarův timing v inscenaci Meš a pro kroužek divadelních ochotníků Hvozdná za kolektivní souhru v inscenaci Osm žen. 22. května byla ve Zlínské galerii Václava Chada slavnostní vernisáží také zahájena výstava Ivo Heitzmann Obraz, pohyb, příběh. Ta nás zavede přímo do zákulisí tvorby známého animátora, režiséra a pedagoga Iva Heitzmana. Výstava bude v galerii Václava Chada v prostorách Zlínského zámku probíhat do 28. srpna a například 26. června na ní můžete zažít setkání s hosty a komentovanou prohlídku v rámci akce Umění po zavíračce. 23. května proběhl ve Zlíně také 17. ročník dětského folklorního festivalu Májíček. Ten kromě českých a slovenských folklorních souborů letos přivítal také hosty až ze vzdálené Kostariky. Jedna z organizátorek, Marcela Sousedíková ze Zlínské jednoty Orel, srovnávala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín kostarický folklor s tím naším.
2: Kostarický folklor se od našeho liší asi především temperamentem, rytmem a pestrostí barev. Vychází z indiánských, španělských a afrických tradic, zatímco středoevropský folklor má převážně slovanské kořeny.
0: A 28. května byl také slavnostně zahájen 66. ročník Zlín Film Festivalu, nejstaršího a největšího festivalu se zaměřením na filmy pro děti a mládež na světě. Jedna z největších akcí celého našeho kraje potrvá do 3. června a my se k ní jistě vrátíme v příštím vydání měsíčníku Na túře v kultúře. Už za chviličku ale připomeneme významný divadelní festival Setkání Stretnutě. Jehož 30. ročník probíhal v Městském divadle Zlín od 12. do 16. května. Při jeho příležitosti se jedno setkání uskutečnilo i ve studiu Českého rozhlasu Zlín. Pozvání do něj přijali bratři, herci Lukáš a Marek Příkazští. Vy si část jejich povídání budete moct poslechnout po další písničce.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Herec Davidského divadla v Praze Lukáš Příkazký byl patronem 30. ročníku Zlínského divadelního festivalu Setkání stretnutě. Jeho bratr Marek je dlouholetou oporou souboru Městského divadla Zlín. Moderátorka Anna Randárová oba bratry pozvala k mikrofonu Českého rozhlasu Zlín a zeptala se jich například na to, co od letošního ročníku festivalu očekávali.
1: Já třeba jsem očekával od letošního ročníku to, že konečně se podařilo sladit naše diáře s Lukášem a že se konečně potkáme, protože pravda nemáme moc času trávit spolu čas. Takže to je pro mě velké plus letošního ročníku.
2: Já jsem chtěl poděkovat mému bratrovi, že mě takhle jako zaloboval vlastně v divadle a paní ředitelka to říkala, že si mě doporučil, abych byl patronem.
1: Paní ředitelka se mě zeptala a já jsem řekl, on určitě rád, ale že bych jako loboval za tebe, jako nezešlo to z mé hlavy.
2: Jo, takhle, já jsem právě myslel, že si to zařídil i tak, abych tady mohl být jako díl, než jenom na otočku.
1: No to kdybych měl zařizovat já, tak tady zůstaneš až do soboty.
3: Zajímalo by mě, máte nějakou vzpomínku, nějaký společný moment, který se s festivalem a Zlínem pojí, o který byste se s námi mohli podělit?
1: Já mám. Vy jste tady hráli tehdy na malé scéně tu vinu? Ne, no hrál jsem na ten klarinet.
2: Ano.
1: Lukáš tam vina. V představení hraje na klarinet, který zapomněli a nepřivezli ho z Prahy, takže já jsem se těšil, jak před představením si dáme kafe a pokecáme a místo toho jsme scháněli po lidových školách umění, vlastně teď se to jmenuje už základní umělecká škola, tak jsme scháněli klarinet pro Lukáše. Ani nevím, jestli to dopadlo nakonec.
2: Myslím, že nedopadlo to. Ono naštěstí se to dalo udělat bez něho, ale tím, že se to stalo, tak od té doby, když jede výjimečně tohle představení někam na zájezd, tak od té doby už se nikdy nestalo, že by ten klarinet s náma neodcestoval z Prahy. Prostě to se muselo stát, aby se konečně utvořil systém, kdy ten klarinet totiž nemám na starosti já v tu chvíli, ale mají ho rekvizity a už je to pořešené, takže už se to nikdy nestane snad. Klepu to.
3: Marku, mluvili jsme tady o tom, že ty žiješ a hraješ ve Zlíně, ty Lukáši jsi zakotvil v Praze. Tak by mě zajímalo, jestli máte vůbec čas sledovat navzájem svou práci a přijet se třeba podívat na premiéru?
1: Ano, to je častá otázka. No, věru nemáme asi úplně moc šancí.
2: No, jako líp bych to neřekl.
1: Je pravda, že v nějakém rozhovoru se zmínil, že jsi mě viděl asi víckrát, než já tebe. A je to pravda, no. Je to pravda. Z té Prahy se sem dá asi dojet nějak jako s nás, než odsaď do Prahy, no.
3: A když už se tedy zadaří a vidíte se navzájem, tak jste si přísnými kritiky, anebo tohle vůbec neřešíte?
2: Já myslím, že se spíš těšíme, že budeme na pivo potom, ne?
1: Jo, ale jako takhle, já jsem jako velmi přísný kritik, ale můžu si to dovolit, protože zklamaný nebývám, takže to byl malý kompliment,
2: víš, Bráško. Já jsem chtěl říct, že já jsem byl vždycky nadšený jako z toho, co jsem viděl, takže taky vlastně takový kompliment.
1: Jo, děkuji, to jsem nečekal.
3: Když budeme ještě chvíli u té práce, věnujete se stejnému oboru, radili jste se spolu třeba někdy o tom, jakou nabídku vzít nebo jak k některé z rolí přistupovat?
2: No, jako je pravda, že že ne, ani ne.
1: Ne, tak já jsem třeba jako nabídku měl jednu, to jsem do Zlína, a takže tam nebyl důvod jako řešit, jestli jít nebo ne, protože byla jediná. A ty se mnou nějak, já jsem se v podstatě, že jdeš do David, dozvěděl až z novin s tvojí fotkou. Takže vlastně jako nabídky jsme neřešili, no. Role, nevím, role, ano, pamatuju si, připravovali jste mě na přijímačky s Kubou Gottwaldem na konzervatoř. Tak jo. To bylo, myslím si, že naposled, co jste mi radili, jak mám něco hrát, nevzali mě, no, na poprvé.
2: Já už se ani nepamatuju. Fakt jsme tě připravovali.
1: Ano, Martina Kabáta se Hrátek čertem jsme, myslím, dělali a u nás v obyváku jste mě tepali a já jsem se opravdu snažil, no a fakt to nedopadlo, no.
2: Už jsme se asi cítili, tehdy jsme byli ve třeťáku,
1: to už jste byli velký kluci,
2: měli pocit, že už
1: ve
2: to
1: druháku jste byli.
2: Dokonce. No.
3: Už jste někdy měli příležitost zahrát si, ať už na jevišti nebo před kamerou společně a třeba i bratry?
2: Bratry, jo. Bratry, teď abych to nespletl, jak se to jmenovalo, točil to, je to absolventský film Ondry Veverky,
1: Boží muka se to jmenuje, ano, ano.
2: A to je podle mě tak 2 roky, 3?
1: To byly prázdniny, ano, a on je vlastně jediný, kdo nás dostal před kameru společně, a to ještě v roli bratrů. Sice já jsem hrál staršího a ty mladšího, ale uh-huh, tak to. Uh-huh. Ale na jevišti, no tak kdyby jsme počítali i ty začátky, tak to jsme se potkávali, jakože v Dramaťáku a že je to
2: no,
1: tak, jo.
2: V Ochotnickém divadle Kalazancio ve Strážnici. A hlavně si vzpomínám, pak byla taková jakoby docela zásadní inscenace na konzervatoři, co dělala Mariana Štěpito Klaučo, profesorka, a to byl vlastně, jsme jeli hrát do Terezína. Teď nevím, jestli úplně pod komínem v divadle, nebo to byl, ale...
1: No hrál se to, jmenovalo se to Ester, židovská jakoby, tematika, stará hra, a kterou hráli právě i v Terezíně právě vězni tam, a hráli jsme to přímo i v té budově, kde oni to tam jako na té půdě, kde tam je teď, myslím, že muzeum holokaustu, a my jsme to tam přímo jako hráli, taky jsme to hráli na židovské obci v Praze a tak. Takže ano, a tam jsme hráli, nevím jestli bratry, ale byli jsme takový 2 sedláci.
2: Ne, tam to bylo zajímavý, nebo já si na to vzpomínám, protože tam vlastně byl, to bylo napříč ročníkama, že jo? Takže i ty jsi byl, já nevím, ve kterém, jsi byl ve prváku, my třetíáci nebo něco, ale že hráli všechny ročníky, takže my jsme se najednou jako potkali i v rámci školy, no, takhle.
3: To bylo tedy ohlédnutí zpátky, ale přemýšleli jste o něčem, co byste si spolu ještě rádi zahráli? Máte něco takového?
1: Cokoliv, já bych byl pro... Nemám vysněnou nějakou, že bychom si zahráli spolu nějaké bratry Karamazovy nebo něco, ale rozhodně bych jako chtěl, a jenom čekám, až se ozve někdo. Samozřejmě film by byl asi snažší ve smyslu jako času a tak, protože naskoušet spolu inscenaci a ještě to někde hrát, nevím, no, to bych asi musel dát výpověď tady ve Zlíně v divadle pracujících.
0: Prozradil Marek Příkazký, který společně se svým bratrem Lukášem Příkazkým odpovídal na otázky kolegyně Anny Randárové. A 2 bratry budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín i za okamžik. Tentokrát to ovšem budou bez přehánění bratři královští. Ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku se totiž konala o posledním květnovém víkendu tradiční jízda králů. Vy o ní v měsíčníku Na túře v kultúře uslyšíte od letošního krále Marka Dacíka a jeho staršího bratra Františka, který byl ve Vlčnově králem předešlým. Už za chviličku. Český rozhlas.

0: Jízda králů ve Vlčnově patří mezi jednu z nejznámějších slováckých událostí. Jak se ale cítí samotný král? To nám prozradil jak loňský král, 12-letý František Dacík, tak jeho bratr, 10-letý Marek Dacík, který vládu letos přebíral. Anna Randárová si v našem vysílání ještě v době vrcholících příprav na letošní ročník nechala také celkově vlčnovskou jízdu králů představit.
1: Jízda králů je lidová tradice, koná se každým rokem poslední víkend v květnu.
2: Jak se vlastně králové vybírají?
1: Legruti přijdou ke královi a požádají rodiče a krále, jestli by jim krále nedali.
2: Říká letošní král Marek Dacík. Františku, ty jsi byl králem loni a budete si tedy s bratrem předávat vládu. Řekni nám prosím, jak to probíhá?
3: Probíhá to tak, že moje máma přeslékne mého bráchu do královského kroje, já mu předám korunu slibem a potom, jak mu předám korunu, on řekne svůj slib.
2: Františku, ty jsi byl tedy králem loni. Pamatuješ si ještě, jaké to bylo, když jsi to dozvěděl, že budeš tedy králem vlčnovské jízdy králů?
3: Byl jsem velice šťastný, protože to byl pro mě neskutečně vzácný moment nebo sen.
2: A jak jsi to vnímal ty, Marku?
1: Já jsem byl hrozně moc, ale hrozně moc šťastný.
2: Před lety byl ale králem i váš tatínek, tak jak to celé vnímal on?
1: Náš táta si to přál nejvíc. Před mnoha lety, jak se narodil František a potom já, tak si přál, aby jsme byli oba králové.
2: Řekněte nám prosím, pro nás, co si to třeba těžko dovedeme představit, co je vlastně úkolem krále jízdy?
3: Na tu jízdu králu tak vlastně musí umět jezdit na koňovi a musí udržet v ústech tu růžu.
2: A ještě něco dalšího, co musí tedy král zvládnout?
1: Musí zvládnout ještě předávání vlády, stavění mája a ještě krojový ples.
2: Kluci, my můžeme prozradit, že je to vůbec poprvé v historii vlčnovské jízdy králů, co bratr předává vládu bratrovi. A zároveň máme i jedno moc hezké výročí, že je to přesně 30 let, co byl králem váš tatínek. Pojďme teď našim posluchačům popsat, jak vlastně vypadá Den krále.
1: Prvně jde se na mši svatou, potom se jde na obec za starostou a potom se jde domů, kde se ještě chystá kůň, zdobí se kůň a potom se přeslečou všichni a vyjíždí a tak začíná jízda králů.
2: Do čeho všeho se oblékáte? Jak se připravujete?
3: Samotný král se obléká do ženského kroje a kluci se oblékají do klučičího, holky do holčičího.
2: Říká loňský král František Dacík, ale zmínil si tedy, že se král převléká do ženského kroje. Proč tomu tak je?
1: Je jedna z pověstí, že Matyáš Korvín, jak utíkl z boje proti Jiříkovi z Poděbrad, tak ho přeslékli do ženského kroje a dali mu do úst růži.
2: Dokážu si představit, že ten kroj má asi dost částí, které na sebe můžete obléct. Jak dlouho to vlastně trvá?
1: 10 minut.
2: Mluvili jsme spolu také o tom, že v průběhu jízdy král drží v puse růži. Co to znamená?
3: Aby když by promluvil, tak aby nepoznalo, že je to kluk.
2: Máte odhad, jak dlouho vlastně musíte s tou růží v puse jet?
1: 5 hodin.
2: Uhum. To musí být dost náročné. Obracím se teďka na loňského krále Františka Dacíka. Jak jsi to zvládla?
3: Ono to v celku možná ani není tak těžké. Ono je tam spíš těžší ten stres to vydržet.
0: To jsme nahlédli i do zákulisí slavné vlčnovské jízdy králů s loňským i letošním králem Františkem a Markem Dacíkovými. A za chviličku se můžete těšit také na povídání s další významnou osobností kulturního prostředí našeho regionu. Martin Juřík zavzpomíná mimo jiné na to, jak před 30 lety zakládal zlínský hudební klub Zelenáčova šopa, který je v dnešní době pojmem nejen v rámci našeho regionu a rádi se do něj vrací výrazné hvězdy hudebního nebe.
4: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz

0: Letos je to už 30 let, co oficiálně zahájil svou činnost dnes už legendární zlínský hudební klub a hospůdka Zelenáčova šopa. Je to dobrá příležitost k tomu, abychom v měsíčníku Na túře v kultuře trochu více představili jejího majitele a zároveň výraznou osobnost hudebního i společenského dění v našem regionu, Martina Juříka, který je i široké veřejnosti známý pod přezdívkou Čurda. Jak ho budu asi i já, jako svého dlouholetého kamaráda, oslovovat i během našeho povídání. Vítám tě u mikrofonu.
1: Dobrý den.
0: Já jsem chtěl říct, Martine, ale nějak mi to nejde z pusy. Jak přesně vznikla ta přezdívka Čurda? Pojď to objasnit našim posluchačům.
1: Ta přezdívka je hodně stará. Vznikla si někdy v období mé puberty a vznikla takovou zkomoleninou mého příjmení, které určitě znáš, jako, a z toho Juříka vznikly různé úpravy Jur, Čur a podobně. Aha. Až z toho vznikla tahleta přezdívka Čurda, která dneska víme, že to je malá role, víme, že to byl kdysi zrádce za války, že? A pak to byl třeba takový člověk, který jezdil s fekálním vozem a měl asi 8 promile alkoholu.
0: Tak, aha, tak to jsem ani nevěděl.
1: No, takže když to všechno spojíš, tak to jsem vlastně tak trošku já. No.
0: Ale nejvíc to asi táhne k tomu divadlu, ne? Kterému jsi se taky věnoval.
1: Ano, tam jsem pár Čurd absolvoval.
0: Ale jinak hlavně hudba. Pokud vím, tak značka Zelenáčova šopa, neboli Greenhorns Shop, začínala jako obchod pro trampy, později obchod s hudebninami. Jak se rodil dnes už legendární hudební klub?
1: Dá se říct, že pozvolná, protože opravdu ten, my jsme kolem toho prostoru ještě s kamarádem Hrochem chodili tím podjezdem, kde dneska jsou takové ty malby různých významných osobností, dneska ten prostor je takový jako už nepřístupný, kde my jsme začínali, no a chodili jsme kolem a napřed byla taková představa, že uděláme jako takovou nějakou předprodej vstupenek, nějakou agenturu, plagátování, koncertu, já nevím co. Pak jsme díky tomu, že jsme někde sehnali balík nějakých vyřezených maskáčů, tak jsme stloukli regály, udělali jsme z toho Army Shop. Pak nám tam do toho přibyly nějaké desky speciální přes muziku, do toho prostě první kytary. No a postupně nám ten prostor byl malý, no, takže jsme potom přibrali hudební nástroje, které jsme měli na prioru. No a tam jsme se potom sestěhovali v roce 94 do chaloupky, kde jsme měli ze začátku obchod, ale za tím obchodem, za tím domečkem byl takový dvorek, prostě jenom trávník, nic zajímavého. A tam jsme si kdysi sedli takhle, jsme tam udělali oheň a donesli si z jiné hospody pivo a říkali, tady by mohla být nějaká pěkná zahrádka, takže v roce 96 se nám podařilo udělat tam napřed takové jakože zahradní restauraci, pak z toho vznikla restaurace a pak jsme zjistili, že jako je tu nedostatek takové jakože klubové scény, hlavně na akustickou muziku, takže jsme začali postupně hrát od třeba 5 koncertů za čtvrt roku až k dnešním zhruba 100 koncertům za rok. No.
0: Takže Zelenáčova šopa a její historie jde ruku v ruce s vaší kapelou Podjezd, která hraje tedy dodnes.
1: Tak trošku je to naše domácí scéna, no. A Podjezd souvisí s tím Podjezdem, kde začínal obchod, tak tam i začínala kapela Podjezd, tam jsme měli mezi těma maskáčama a šusama první zkoušky.
0: Zároveň tě to evidentně táhlo k tomu trampování, už ten název Zelenáčova šopa, v ní často bluegrass, folk, country. Byl jsi jako dítě okouzlený divokým západem?
1: Určitě. Sice byl jsem i postižen trošku pionýrem, ale my jsme si to nenechali tou značkou pokazit a jezdili jsme do přírody, do lesa, na čundry. A vlastně i muzika, kterou jsem se zabýval dřív, nebo ještě stále, tak vycházela z trampské muziky, z country a podobně, takže i žánrově mě to bylo blízké všechno. No.
0: A kde úplně hledat kořeny té lásky k hudbě? Je tam nějaká rodina anamnéza?
1: Tak tatínek hrál na kytaru amatérsky, na harmoniku, na fňuknu, jak on říkal vždycky, ještě se strýcem, který taky hrál na kytaru, s druhým strýcem, který si postavil Lozenbouk, tak jsem jako ve Vizovicích na chatě s různými bratranci a sestřenkami zažívali prostě takové dětské táboráky, pak to přerostlo do nějakých, dá se říct, těch táborů, kde jsem jezdil třeba tady na Pohořelice u Napajedel, no a pak pak později už tak jako samostatně a mezi tím vznikla ta kapela, takže už jsme ten Wander vyměnili spíš tak trošku za cestování, za koncertem, za nějakým festivalem a tak dál. No.
0: Dneska je Zelenáčova šopa velkou značkou v hudebním světě a to nejen v těch žánrech, které jsme tady vyjmenovali. S omluvou, že nemáme čas zmínit všechny, pojď vzpomenout alespoň na pár významných osobností, které si v Zelenáčově šopě zahrály.
1: Ještě ten první záměr toho klubu bylo, že to bude takový ten trigger whisky salon, že tam budou ty holky tančit kankán na tom baru a podobně.
0: No, ty kulisy tomu trošku nahrávají.
1: Ty kulisy tomu vlastně to tak jako bylo původně myšleno, ale byly tam prostě pozoruhodné osobnosti, které bych tam třeba ani dřív nečekal. Naďa Urbánková u nás hrála, Pavel Bobek, teď z posledních dob třeba Ivan Mládek, z takových z těch světových osobností, Laco Dejči, Petr Lipa, za neskutečný jako možnost, příležitost, zážitek považuji americký světový foukačkař Charlie McCoy, který točil desky s Elvisem Preslim, s Bobem Dylanem, s Johnny Cashem před x lety a naraz hraje v Zelenáčově šopě. Prostě neskutečné, no. No a kromě toho je tam teďka spoustu nových mladých kapel. Těší mě, že máme spolupráci třeba se základníma uměleckýma školama, kde se nám přijdou tihleti žáčci třeba na konci roku ukázat na svoje vystoupení a jsou neuvěřitelní. Máme tady obrovské množství mladých šikovných muzikantů ve Zlíně. Mám z toho radost.
0: Jaké máš plány se Zelenáčovou šopou? Neustále se rozrůstá, jenom vzkvétá. Tak co se ti honí v hlavě?
1: No, že bych to rád ještě dobudoval všechno, protože jsme v domě byli původně v nájmu. Před x lety se nám s majitelem podařilo domluvit, že ten dům jako zakoupíme, takže jsme se pustili do nějaké rekonstrukce. A v tom ještě stále pokračujeme, máme tam, ještě nemáme už prostor kolem domu, tak už jenom rosteme nahoru. No a doufejme, že se nám to podaří to všechno zvládnout, no.
0: Budeme k tomu držet palce, stejně jako ke všemu tomu dobrému počínání, jímž Zelenáčova šopa proslula, tak nejen tomuto klubu popřejeme do dalších nejméně 30 let, jen to nejlepší, ale i tobě, ať se daří, tobě i Zelenáčově šopě.
1: Děkuji moc.
0: Povídal jsem si ve vysílání Českého rozhlasu Zlín s Martinem Juříkem, majitelem hudebního klubu Zelenáčova šopa. A za pár minut už upřeme pozornost směrem k příštímu měsíci a zaměříme se na některé zajímavé kulturní události, které byste neměli v červnu v našem kraji minout.
2: Český rozhlas Zlín.

tuto chvíli doporučujeme vzít si k poslechu měsíčníku Natuře v kultuře něco na poznámky, protože budeme upozorňovat na některé akce, které nás v našem kraji čekají až do příštího vydání. Až do 3. června si můžete v našem krajském městě užívat už probíhající 66. ročník Zlín Film Festivalu, který kromě spousty filmů se zaměřením na děti a mládež nabízí také bohatý doprovodný program. Sledujte vysílání Českého rozhlasu Zlín, případně webové stránky zlínfest.cz. 1. června začíná v areálu Kovozo ve Starém městě u Uherského hradiště výstava jednoho z nejoriginálnějších českých výtvarníků, Štěpána Mareše. Ten je asi nejvíce známý jako autor legendárního komiksu Zelený Rahoul, který vycházel 28 let v časopisu Reflex a pravděpodobně se stal nejdéle kontinuálně vycházejícím komiksem v Evropě kresleným jedním autorem. Výstava ovšem přinese průřez celou autorovou tvorbou, návštěvníci uvidí originály i tisky komiksů Zelený Rahoul, včetně kontroverzních dílů, karikatury známých osobností, knižní ilustrace, komiksy o historických postavách i jeho volnou tvorbu, kresby fantaskních výjevů a krásných žen. Součástí expozice jsou také malby olejem i akrylem na plátnech a limitovaná edice grafických listů. 4. června pořádá Muzeum Kroměřížska v galerii v Podloubí vernisáž výstavy s názvem Miloš Macourek, králem fantazie. Výstava připomíná sté výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých scénáristů, jehož díla formovala generace českých diváků. Hlavním těžištěm výstavy jsou jeho čtyři díla, která si zamilovali tisíce dětí. Arabela, Jezerní královna, Dívka na koštěti a Mach a Šebestová. Zastoupená bude ale i tvorba pro dospělé. 4. června proběhne ve vile Tomáše Bati ve Zlíně slavnostní představení knihy Touha tvořit. 149 myšlenek Tomáše Bati. Reprezentativní publikace, vydaná u příležitosti 150. výročí narození Tomáše Bati, přináší výběr 149 nadčasových myšlenek jedné z nejvýznamnějších osobností československé historie. Kniha představuje Baťu nejen jako podnikatele, ale především jako člověka, který věřil v odpovědnost, práci na sobě, službu společnosti a odvahu tvořit budoucnost. 5. června bude také v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně zahájen 17. ročník cyklu autorských čtení s názvem Básníci v prostoru Zlín. Na programu je letos 5. června J.H. Krchovský a Krch of Band, Vteřina na věky, 11. června Karel Škrabal a Vítrholc, Noc najíždí na Mělčinu, 19. června Michal Macenauer, Pokročilá doba, a 26. června Eli Tiliu Motýlová a Ivan Motýl Eins, zwei. 11. června bude zahájen 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2026. Na slavnostním zahajovacím koncertu zazní Stabat Mater Antonína Dvořáka pod taktovkou Františka Macka v provedení Českého filharmonického sboru Brno a Filharmonie Bohuslava Martinů se soulisty Pavlou Radostovou, Anou Moriovou, Martinem Šrejmou a Pavlem Švingrem. Večer bude zároveň poklonou Antonínu Dvořákovi. Bude totiž připomínat přesně 140 let od chvíle, kdy v roce 1886 toto dílo v Kroměříži dirigoval sám slavný skladatel. Festival Hudba v zahradách a zámku Kroměříž pak potrvá až do 19. července. Více k programu najdete na stránkách www.hudbakroměříž.cz. 13. června zahajuje Městské divadlo Zlín program na letní scéně za divadlem, a to představením Starý bílý muž. V rámci letní scény můžete zhlédnout také představení Podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho, Splašené nůžky, Ženy pod tónem či divadelní talk show. Program letní scény Městského divadla Zlín bude ukončen 26. června tančírkem. Více informací k programu najdete na stránkách Městského divadla Zlín. Od 17. do 20. června se bude v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí konat už 44. ročník Folk Blues Beat Festivalu Valašský špalíček. Ten zahájí 17. června koncert ve složení Jiří Pavlica, Hradišťan a Hana a Petr Ulrichovi Javory Beat. Další program tradiční akce je vám k dispozici na webu špalíček.kzvalmes.cz.
19. června otevře v muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vernisáž a komentovaná prohlídka autorskou výstavu Jakuba Zemana o době a kultuře válečnické šlechty starého Japonska s názvem Odkaz samurajů. Výstava představí japonské meče, další zbraně a zbroje dávných válečníků země vycházejícího slunce, mečové záštity Tsuba, náčiní na čajový obřad, masky divadla No a mnohé další. 26. června pak bude v Uherském Hradišti zahájen 19. ročník sportovně-kulturního festivalu Slovácké léto. Na návštěvníky čeká tradičně 10 dní plných sportů, zábavy a koncertů v centru města. Více k programu zjistíte na stránkách www.slováckéléto.cz. A 26. června odstartuje také největší zlínský pouliční festival pro celou rodinu Zlín žije. Ten nabídne ve třech dnech na pěti pódiích hudbu, výtvarné umění, workshopy i dobré jídlo a pití. Přesný program najdete na webu festival.kulturazlin.cz. A pro další informace o kulturním dění v našem regionu běžte také na stránky zlin.rozhlas.cz.

0: s vámi.
1: Na Zlín Film Festival se návštěvníci i hosté pravidelně a rádi vrací. V Českém rozhlase Zlín nám to v úterý 2. června dopoledne potvrdí herec a moderátor Maroš Kramár. Jaký byl jako dítě? A která místa mu ve Zlíně nejvíce učarovala? Dozvíte se v našem speciálním festivalovém rozhovoru, který budeme vysílat přímo ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Poslechněte si, anebo rovnou přijďte za námi. Na setkání se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Oprava hlavní silnice ze Zlína na Vizovice a Vsetín od zítřka výrazně omezí dopravu. Majitelé psů ve Vsetíně dostanou zdarma sáčky na psí exkrementy. Změny rozpočtových pravidel nejspíš neprojdou senátem. Přes noc a ráno očekávejte zataženost lokálními přeháňkami a s nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Na silnici 1/49 ve Zlíně u křižovatky k Baťově nemocnici začne zítra oprava vozovky. Kvůli pracem bude provoz řízený pouze kyvadlově. V první etapě navíc nepůjde odbočit ke krajské nemocnici. Omezení potrvá téměř měsíc. Regionální ředitel ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek popisuje, na čem budou dělníci pracovat.
5: Budou to dvě vrstvy živice. Někde půjdeme ještě hlouběji, ale to uvidíme až potom odfrézování. To znamená sejmutí toho vrchního krytu. Tam se nám ukážou ty poruchy v hloubkách, které jdou hlouběji, tak ty budeme ještě sanovat další vrstvu živice a pravíme případně obrubníky nebo dvojřádek přídlažbový žulových kostek.
4: Od pondělí 1. června bude Vsetín vydávat majitelům psů sáčky na psí exkrementy zdarma. Určeny jsou každému, kdo má řádně uhrazený poplatek za psa. Uvedla to mluvčí města Vsetín Jana Rašková. Pro každého majitele je určeno 300 kusů sáčků. Lidé si je mohou vyzvednout přímo na městském úřadě. Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
6: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: Počasí.
4: Přes noc a k ránu očekávejte ve Zlínském kraji zataženo s lokálními přeháňkami a později ráno bude od západu postupovat déšť. Nejnižší teploty budou mezi 16 a 13 stupni a vítr povane zpočátku slabý, během noci postupně mírný, západní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli se dle dopravních serverů jede po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a slovo má teď Květa Navrátilová. Začíná totiž večerní blahopřání s písničkou. Přeji vám klidný poslech nejen tohoto pořadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Tak takovým tangovým rytmem, vidíte, jsme vpluli do té druhé hodiny našeho vysílání a já věřím, že vás tato písnička potěšila. František Maňa starší, Společné tajemství, otextoval Václav Babula a zahrála nám Stříbrňanka, zaspívali nám Vojtěch Horký a Marta Horká. A dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Kamila. Na Slovensku slaví Petrana, a tak ještě jednou vše nejlepší a v církevním kalendáři je svatá trojice. Já ještě chci připomenout telefon a budu se na vás velice těšit. 726 46 5200. A teď už si dáme písničku Blahoslav Smišovský, František Kožík, Za tichou Moravu a Mistříňanka Antonína Pavluše.

0: Krásná píseň nám dozněla a pojďme přivítat paní Ilonu Kristovou z Nové Vsi. Dobrý den. Dobrý den. Prosím.
1: Já bych chtěla nechat zahrát paní Vitě Sladké z Koryčan k jejím 83. narozeninám. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Přeji sestra Boža a Ilka.
0: Výborně. Tak je-li to vše, tak přeji vám krásný zbytek dnešní neděle.
1: Děkuji vám moc.
0: Ať nepřijdou nějaké bouřky, že ano, vypadá to tak všelijak, mraky se honí, tak doufejme, že to nějak neuškodí. Tak pěkný večer ještě jednou a nashledanou.
1: Děkuji vám, podobně příjemný večer, nashledanou.
0: No a pojďme, přátelé, máme tady další písničku, kterou si poslechneme. Vladimír Fefr, Růžena Sipěnová, Zalíbili, zalíbili a Moravěnka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: A přátelé, pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak dobrý den, prosím o písničku pro pana Jana Pěnčíka z Uhřic, který dnes slaví 80 roků. Tak jako voda plyne v potoce, ubíhá rok po roce, protože slavíš 80, přišli jsme ti dnes přát. Celý život tě práce provází, ať zdraví a láska ti neschází. Abys to byl ještě roky a pán Bůh řídil tvé kroky. To ti přeje švagrová Jana s rodinou. A já posílám písničku Stokrát jsem sa zaríkala, moravská lidová, Joška Severin, Boženka Šebetovská a bude nám hrát Broln.

Tak nám dozněla krásná lidová moravská píseň. Joška Severin s Boženkou Šebetovskou dospívali za doprovodu Brolnu. No a já mám tady další přání, které bych ráda předala další e-mailovou poštu. Tak vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví a božího požehnání ze srdce přeje manželka Iveta a Pepík s Petrem. A tento e-mail poslala paní Iveta Sedlaříková. Takže jdeme dál. Dobrý večer, chtěla bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a fotbalistu, který se v těchto dnech dožil 50 roků a je to pan Milan Huspenina z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Radka, děti, sourozenci s rodinami, fotbalisté z Dolního Němčí a kamarád Broněk. A hrajeme další písničku. Zdeněk Gurský, Roztrhaný fjartůšek a Gloria.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Ano, a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já tady předávám další přání, další e-maily. Tak je tady e-mail od Jardy Wolfa, ten jsem nestihla v poledne přečíst. Děkuji za pozdrav Nadě Jakubíčkové a pošlete jí nějakou moc pěknou písničku a my tak samozřejmě rádi učiníme. Tak to bylo jedno přání a další přání tady mám. Dobrý večer, v těchto dnech oslavil 90 roků pan Antonín Hibler z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina Zapletalova a rodina Uhrova. Takže předali jsme a další písnička. Nad Milockou dědinu kumpánovi muzikanti budou nám zpívat sourozenci Baťkovi. A Zdeněk Baťka napsal tento valčík.

0: Tak přátelé, a pojďme na další přání, která tady máme. Ale vidím, že tady někdo volá, tak pojďme na telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolá?
1: Dobrý podvečer, paní Navratilová, Jizáková Sostic. Já bych chtěla popřát, já nevím přesně den, ale je to v této době, slaví v Kosticích kulaté narozeniny Boženka Uhrová, Rozena Rampáčková. Tak Boži, já ti přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost z té tvojí skvělé rodinky a z vnoučat, ale hlavně nech se všetci zdraví, šťastní a spokojení. A k tomu také vám přeju aj Boží požehnání a písnička nech potěší, nech já i pro Zdenka a pro celou tvoju rodinu. Hlavně to zdraví vám všetkým přeju, které potřebujete všetci. Vždycky to všetci potřebuju.
0: Ano,
1: paní
0: ano.
1: Navratilová, ještě bych chtěla písničku poslat všetkým mojím známým, dobrým, kterým se znám přes váš rozhlas. Tak jich všetkých zdravím a posílám jim písničku. A Jardovi Wolfovi, to je můj kamarád také. Tak všetkých zdravím.
0: Dobře,
1: a ta písnička nech jim udělá radost. A dětem přeju k jejich svátku všetkým, které poslouchají, nebo to budu vědět, nebo si vzpomenu, že je svátek Mezinárodní den dětí zajtra, tak nech ten den pěkně ve zdraví přežiju a v radosti a ve škole samé jedničky a všetkým nech se daří.
0: No ano, samozřejmě.
1: Když mají ten sváteček, tak
0: určitě.
1: Nech si
0: tak babičky třeba něco dobrého napečou, nějaké
1: ale
0: dobrůdky
1: ano.
0: Udělají.
1: No to může být všecko.
0: Ano, ano.
1: Všecko.
0: Tak jo.
1: Paní Navratilová, vy se také opatrujte, aj vaša kolegyně nebo kolega, hlavně buďte zdraví. A
0: ano, děkujeme pěkně.
1: Užijte si také toho ještě pěkného počasíčka, jenom napršat by nám mělo.
0: Ano, ano. No už se to tak jako chyluje, tak možná to bude,
1: no,
0: možná se
1: možná
0: dočkáme.
1: Možná.
0: Tak jo.
1: Děkuji, opatrujte se.
0: Vy se také, naschledanou. A já ještě připojím tady psané přání, které tady mám. Dobrý večer. Dnes má narozeniny kamarád pan Jaroslav Tinka z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a Božího požehnání přejí manželka Ludmila, dcera Michaela s rodinou, dcera Silva s rodinou, rodina Kolářova, a kamarád Antonín Bartoš s rodinou a kamarád Broněk. Tak a dáme písničku. Co písničku? To bude směs, polovnická směs a budou nám hrát Skaličané.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, ano, dozněla polovnická zmes, jak je tu psáno. Spousta písniček jsme si mohli zaspívat, slyšeli jsme spoustu písniček. No a teď se budeme věnovat vašim přáním. Mám tady přání před sebou, dobrý večer. Chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. A písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak a pojďme na další písničku, kterou tady máme. Je to Zdeněk Gurský, napsal polku Kostelecký kostelíček. Budou nám zpívat Zdeněk Novák, Václav Štěrba a za doprovodu Glorie.

Tak, vážení a milí, pojďme tady na další přání, nebo poděkování spíš bych řekla. Je to posílám poděkování za uvedení písně Františka Svojíka a Františka Kudrny Ty lesovské stráně s Josefem Zímou za doprovodu orchestru Jiřího Sládka v závěru polední relace pořadu Blahopřání s písničkou. Píseň zazněla ve filmu Madla zpívá Evropě se Zdenou Sulanovou v hlavní roli. No a dál pan doktor Jan Boleslav Stišnova píše: mám před sebou pěknou knihu vzpomínek filmového a divadelního kritika Jiřího Tvrzníka nazvanou Šest dýmek Františka Filipovského. Na straně 216 je v ní obrázek Františka Filipovského a Zdeny Sultanové ve hře Pany z Biskupské hory z divadla Uranie. František Filipovský zde píše: brzy jsem měl v Uranii pocit, že jsem po všem tom střídání divadel v rychlém sledu zakotvil jako herec i režisér na scéně, jež měla zajímavý repertoár a po umělecké stránce mi dávala příležitost ke spokojenosti. Dostal jsem se do kontaktu s významnými režiséry Národního divadla. Byl to Jan Bor, Karel Dostal a Aleš Podhorský. A tyto kontakty mi připravily pozdější cestu do Národního divadla. Tak to je taková vzpomínka z knihy Šest dýmek Františka Filipovského a poslal nám tuto vzpomínku pan doktor Jan Boleslav Stišnova, náš věrný posluchač. Přátelé, a dáme další písničku. Zafoukaj větříčku, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Ano, ano. A já ještě připomínám, telefonní číslo k nám do studia je 726 46 5200. Budeme se těšit na váš telefonát. No a pojďme na přání, které tady mám, už poslední, jedno z posledních. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a spolužáka Milana Adámka a jeho maminku Aničku Adámkovou ze Strání Květné. Písničku posílá kamarád Broněk s maminkou. Tak předali jsme a písnička Tmavá noc, tmavá noc, polka a tambořanka.

Písnička nám dozněla, pojďme na další e-mailovou poštu, kterou tady ještě mám. Tak prosím, zahrajte pěknou písničku mé dlouholeté kamarádce, paní Ilonce Vanové ze Střílek, která nedávno oslavila 87 roků. Přeji vše nejlepší a hlavně hodně zdraví a spokojenosti, a tak to vinšuje paní Zdenka Skalicková. Skaličková, Skalicková. Nevím, nejsou tu háčky, čárky, tak snad jedno bude dobře. Takže a ještě bych tady měla další přání, které teď přišlo před chvilečkou, tak pojďme na ně. Je mnoho lidí, díky kterým je svět krásnější, protože tu jsou. Mezi ně patří i květnový narozeninový oslavenec, který se narodil v máji, a to 17. května, a je to pan Karel Bušo z Květné, zpěvák slovácké dechové hudby Javorinky ze Strání. A tak, pane Bušo, přeji vám vše, co rado vzbudí lásku, protože spojuje lidi, přátelé, co dokážou pro vás žít, milovat a milovaným být. Přeji vám tedy hezké prožití, narození nového dne, stále stejnou vitalitu, boží ochranu na každý den, hodně fyzického a psychického zdraví, potěšení ze života po boku milující manželky Jarmilky, dcer Ivonky a Jarmilky, a současně i další léta v takovém zdraví, abyste nás ještě dlouho těšil svou přítomností a svým hlasem. Tak samozřejmě ještě hodně písniček naspívaných s vaší charakteristickou barvou hlasu. Tento hudební dárek z Českého rozhlasu Brno je z lásky darovaný a s láskou pro vás, pane Bušo, psaný. Ze srdce Věra s rodinou. Tak a pojďme na písničku Růžový květ, Antonín Borovička, Jiří Zeman a Josef Zíma, Svatava Černá, a hraje dechová hudba Antonína Votavy.

dozněl nám Růžový květ, dospívala nám Josef Zíma, Svatava Černá a pojďme, máme tady ještě prostor pro jednu písničku a bude to známá, můžete si zaspívat, možná zatančit. Trenčín, nedaleko od Trenčína a bude nám hrát Moravanka.

Tak přátelé, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou už zítra v poledním a podvečerním čase. A loučíme se orchestrální skladbou Jiřího Tesaříka s názvem Gianni, hrají kumpánoví muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Mezi Českem a Slovenskem začne zítra jezdit nový autobusový spoj. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začíná oprava mostu na silnici 1/49. Dnes je světový den bez tabáku. Přes noc a ráno očekávejte zataženo s lokálními přeháňkami a s teplotami kolem 13 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Česko a Slovensko od zítřka propojí nová autobusová linka. Bude jezdit mezi Stráním na Uhersko-Hradišťsku a Novým Mestem nad Váhom. Autobus pojede 8x denně v obou směrech, a to ve všední dny i o víkendech a svátcích. Pokračuje Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
2: Na českém území bude na lince platit předplatné jízdné v mobilní aplikaci integrované dopravy Zlínského kraje a jednotlivé jízdné v mobilní aplikaci Fertik. Při cestě na Slovensko zaplatí cestující jízdné v kilometrickém tarifu Trenčanského kraje, přičemž k platbě lze využít bankovní kartu, případně platbu hotovosti v eurech.
0: Letos začne fungovat i přímé autobusové spojení mezi Zlínem a Trenčínem. Na Říčanské ulici ve Vizovicích začne zítra rekonstrukce mostu za 7,6 milionů korun bez DPH. Jde o hlavní průjezd městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, řidiči se musí připravit na dopravní komplikace. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově. Práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
0: V době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit regulovčíci, kteří mohou průběžněji reagovat na aktuální dopravní situaci. Dnes je světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let, uvádí Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze ale přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jen 5% kuřáků.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka budou i v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. V odvetě baráže o účast v první lize doma porazili Artis Brno 3-0. Celkově tak dvojzápas ovládli poměrem 7-1. O významu tohoto výsledku mluvil trenér Roman Skuhravý.
4: Pro Slovácko to bylo životně důležitý, protože kdyby Slovácko sestoupilo, tak nevím, jak by to s tím klubem dopadlo. A zároveň doufám, že to je obrovský memento, nebo minimálně pro mě to tak je, že já už tohleto nikdy nechci zažít, ale naučila mě ta situace strašně moc a jsem za ní vděčný.
1: Počasí.
0: Přes noc očekávejte na území našeho regionu zataženo s lokálními přeháňkami a k ránu bude od západu postupovat déšť. Nejnižší teploty budou mezi 16 až 13 stupni a vítr povane zpočátku slabý, během noci postupně mírný, západní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V této chvíli nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná pořad Cesta k uzdravení. Pohodový nedělní večer u poslechu našeho vysílání vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
2: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
3: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
3: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala, tak jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
2: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream. And
1: cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry.
3: Mm-hmm.
2: Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičema, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli ním, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
2: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
2: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo. Byla otevřená tomu se potkat. Psala mi, že na mě myslí každý narozeniny. A pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho je hodně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem si je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoah, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spolu organizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Popa přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem Lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům, s tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a ptají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády. Ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Že přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států a nebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl, jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplnej slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením. Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: Host České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 36. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
8: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, za pár hodin 80.
8: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
8: Jsou
7: tam QR kódy?
8: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě nadovolný se vám a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách by se vám výborně

0: to řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
1: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
0: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
1: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách? Víš to?
0: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Kdejsi, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pánbu dodnes a ještě se nám neohrály.
1: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
0: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit Mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit Mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti, Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka a dnes místo 8. Milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u 7. místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na 7. místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch 3 novinek z minulého týdne 2 prošly do dnešního žebříčku. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk.

Autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v parádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x2. místo a 2x3. A to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůže chcete změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postradat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přeháňky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 až 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přeháňky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě, a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová. Dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský.
1: Kod?
0: Můžeme dovnitř.
1: Prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že jsi od ní.
3: Možná jsem od ní trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky. A uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozorovat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku té omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme takové čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metra.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, že jo, jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
3: Nové koření, pepř, bobkový list,
2: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
3: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
3: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
3: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
3: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
3: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou, nejsou a je to člověk něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
3: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
3: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
3: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
3: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že ale že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
3: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si také držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako, je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A tu jsem teda nedala a už ji nikdy nedávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo. Chleba a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolenej, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat,
2: přesně,
1: udělá,
2: přesně, dort jako knihu. Auto dělá, aha, motorku, aha, a takový.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně, děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Na, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
1: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě napadla, pane Jeleček. No, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Říkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř? Bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
1: Už na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké

0: dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
1: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak něco vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalost.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, jak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Ne, počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě to je
3: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit. Protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já se jenom mrknu, co dávaj na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiš,
1: no, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš.
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej. A co umí Franta Brabec?
1: To neřeš. To není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej. Důležitý...
4: Hele, nezamluvej to.
1: Není to,
4: nezamluvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš? No, tak
4: hele,
1: proto
4: hele,
1: musíš
4: hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
1: Budu zamlouvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě, co možná, já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru.
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, no, no. Jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám.
0: A já říkám, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám, a říkám, tak dělej, babo, já už. A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se škromená. To se já mám dojít.
0: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
0: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
0: mastičky,
5: ty.
0: Mastičky ne, mám.
5: Nebo na noc takový to.
0: Víčka nový a tady nový. No když já jsem tady
5: tě
0: měla.
5: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
5: poznat.
0: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Potovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
0: mě
5: že by ženský neměli?
0: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
0: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, ale a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
5: No.
0: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: koupelně.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, jít.
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam, byla jsem hrozně sprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
9: Od nás to nemají.
8: A to říkají všichni?
9: Všichni.
8: Šepková taky.
2: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
10: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
10: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
10: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
10: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
10: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň? Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
10: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kajzrovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam, ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Prvně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to ale... taková hra s myškami,
2: jo, to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná a nebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal předtím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá. Tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty nonstopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a ne piano, ne pivo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila. Nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení. Že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla mě... pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paráda.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle, víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou 2 hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je...
0: Jo.
1: No to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šiftě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a utek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když chce, tak trpělivost to na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem rozdělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Dokáže... Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí, kdo mi to řekl.

0: Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka k tématu. Nevím, jestli budu přesné, ale chce to... Jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama, tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné děli, to zase složit, jo?
0: Jo.
1: Takže poznačit si všechno tuškou, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost, jo?
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohle to taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte, tak najednou se můžete ocitnout pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká. No? Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nejde absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té

0: přesnosti a preciznosti než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná. Mm-hmm. Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese, od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí. Mm-hmm. Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zuba, že já teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někdy aj pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak třeba i prečím, protože je to nepříjemné. Mm-hmm. Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Může se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zuba, že?
0: Neřekla bych.
1: To jste hodně odvážná, mám vždycky strach, když to můžu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubařské těžko zvolání. Mm. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Vodmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě, jak se postavit strachu, jo. Uh-huh. To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učí, moc si toho vážím. A to je všechno asi, co jsem chtěl říct.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří.
1: Pěkně. Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím, a tak to ví o všetci, že jsou vůbec, no to už je 3 roky, no s tím nic neudělám.
0: Jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Tak se mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivosti, je to velmi zajímavý téma. Tak, no, a tě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví ho pozorovat.
0: Jo, to si vzpomínám, že jste
1: dali,
0: říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží, no a krátce před 11:30 pozdravíme do Měchovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já chci tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako vám to nevodí.
0: Stekáte se u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala radši ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraskat. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkový kamera, který říká, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby co se to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, loříčky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla s tou takovej strát, jo, že říkají, to jsem bát nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno vytvarovat, no, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem mm-hmm, hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak neto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí mm-hmm, okupat, tak přinesla taky cukr, to měla výborný,
0: no, než
1: to všetka peče, mm-hmm, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle ty, jako akorát nedol, to jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty roláby
0: a drobnosti zvládáte.
1: Šíčky, no.
0: No a jste, Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je
1: jo,
0: starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, že se něco, aby se to povedlo, když mm-hmm, to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím mít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká ty poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i pečuji kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeče byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Pro mě by to nebylo jako u loni, takže to jako se sebou zlá. Ještě to trvá, víte, tady nějak za to špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví, ať se to všechno vylepšuje teďka, no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám
0: jo?
1: Taky, hlavně zdravíčková přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: No, taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: No, děkuji, paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů, noče vínky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí ne. V úvozovkách?
1: No, tak já mám takovou dost hlavní věc, vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká, tak jo, no na, jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím nějakou netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za rok, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličko, vy máte už být rok v důchodě.
0: A brádo taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka, jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 tisíc. No, tak jsem si vybral 95 tisíc.
0: Ano, ano.
1: No, koupil jsem si nějaké stroj, tak to šlo dál, no a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo, takže mě to ten důchod spraví, že si můžu vidět, no. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom, dřív za komunistů, třeba když jste si zažádala o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 tisíc vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se mluvá Rostia, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za mě pro auto, jo?
0: Jo.
1: To bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky tak zase si dojela kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mě dal své pořadí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel lidský třeba o rok a půl dřív k autu novinu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Jste vždycky museli jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, mám auto tohle a tak ti to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám nočatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidičák, krátka.
0: Jasně.
1: A jinak, jsou celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidnej a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že to vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak to, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože máme nějakou práci, tak jak dlouho to budeme dělat, když jsem to slíbil třeba, budeme za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla jako to dost často, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jirko, no, budeme se snažit ještě, no, spíru, než to prasknu, jako když končím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuji a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Duško, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Měst jak zlatá bula sicilská, storzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mě tlačenko, byste se dostala.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem, nakonec jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková,
0: uh-huh.
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to
0: aha.
1: zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no.
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost.
0: To teda jo.
1: Naučilo. No a tak to bylo jedno a teď teda mám trpělivost, skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý, no.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo
0: Finové Fini. Pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já... tak já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po pěti hodinách setu bylo pět.
0: Mm-hmm.
1: A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho, teďka u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kruci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: Tak jsem si to šla pustit,
0: mm-hmm.
1: a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě
1: vím,
0: nějaký čas.
1: No já to od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I tušku jsou trpělivá, když volám Borkovi Kapitánčíkovi, který normálně můžu mám říct, že třeba 70 zvolání.
0: Jej, no.
1: 70 zvolání, já to mám pořád zapnutí, furt mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm.
1: ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blikají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm-hmm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den.
0: Ano.
1: Já myslím, abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete. Rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho. Na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala.
0: Mm-hmm.
1: Ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježíš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání, jo?
1: Ano. Takže a teď bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: A takže, aby to, tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký děkuji celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrna, paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
1: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
0: To je trénink, že jo, dobrý?
1: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
0: To je pravda, říká se to, ano.
1: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je to rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
0: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
1: Ano, přesně.
0: Jako ty malí děti. Už,
1: ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbídou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Tohle. Prostě jako, a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce. Tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku. Já se budu smát celý večer.
0: Tak to je dobře.
1: Mějte se moc.
0: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě roznést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší do cíli trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
1: No, tam o vstekání spíš to manželství
0: jo.
1: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
0: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
1: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
0: Ano, ano.
1: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život, no.
0: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště, no.
1: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
0: To je pravda.
1: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky. Zdraví.
0: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně děkuji. Zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
1: Děkuji.
0: Budu
1: vám
0: se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici přeju, psychické kondici přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Nachystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit, jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti. O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy, patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trajanu, s láskou má svět naději. No a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům. Jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to může taky zase potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: A tam to skutečně to chtělo, no. To chtělo hodně velkou dávku.

0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost, to, jak se to vezme, no? Když já třeba, když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě na, a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, takže mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt není, no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si tak pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožo Ráj, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas. A my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer, paní Jiřino.
1: Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla dělat, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád, jak je navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linga to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak mi to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá.
0: Netrpělivá.
1: Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, první třídě. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, to je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: se. Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejsou trpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že
0: jasně,
1: jo, no.
0: Jasně, musí člověk
1: takže
0: vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně no. Popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší,
1: ne.
0: Jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivosti.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás, a najednou nikam nepospícháte a
0: ano,
1: prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prosím, něco tam dělají, to není možné, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak. Říkám na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: to
0: pravda.
1: Už je jiná kapitola ani.
0: Dobře.
1: No ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů. To
0: děkujeme za uznání, za pokladu, každopádně moc děkuju za povídání.
1: Jo, takže krásný den a
0: taky.
1: Ať vám tam volají jenom lidi k tématu.
0: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
1: taky,
0: hodně
1: taky,
0: trpělivosti taky a děkuji moc za návštěvu.
1: Ano,
0: naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v Noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Toho nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky, ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce, takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla, a hlavně co se týkalo pečení cukrovi, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčno, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit. To jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednak s dětmi, jedna s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat, dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štělko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o tebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi jo, no.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo kravských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100%, z čeho se oko skládá. Dneska se udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, tam, veškerý
1: rozbor. Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všechny kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu už
0: nerozumím. Je to trochu jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu. Jinak ať se vám daří, přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro už letní. A budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám. Já ano, děkuju. Mějte se moc hezky. A hlavně hodně zdravíčka, trpělivosti.
0: Trpělivosti, ano. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše, 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval, ve všem obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze Svitav. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, sou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písničky a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já té trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, pobývám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice.
0: Uh-huh.
1: A vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve. A muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátky ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, aby jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypad z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout. Ale, a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanský pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když no jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit,
2: aby... Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik modlitba od Pavla Vítka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám, ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost, na akci raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno, Jitka Lukešová se loučí, přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knop, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich v černé tankistické uniformě je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tedy udělejte u prvního zpěváka plus nebo mínus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidílku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme víc vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: No já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na bydýlko. Čekají na něm ještě 3 umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Veď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek, i co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné, zajímavé, že jsou živé.

0: pán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli jsme. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No, teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě, to...
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 1/4 hodiny glo, glo, glo, glo. ji vyzumkneš a kde bude kašel, já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž a to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čanklio. Co jsi mi to dala na stůl?
7: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
7: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
7: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
7: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
7: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
6: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce. A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
6: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
1: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
8: Zelí, pane.
1: A včera?
8: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
8: Jenom zelí, pane.
6: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhého ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí. Pozor, ale... Dáš nám valet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři! Šafáři! Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
6: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.
0: Už jsme zpátky, už jsme tady.

0: že si kradl mé ženě.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.